0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

Na zubačce v pátek poprvé vyjede historický motorový vůz Hydra a právě i na to koukneme tady u nás na Vlně Krokodýla. Ano, historický motorový vůz přezdívaný Hydra vyjede poprvé na nostalgickou jízdu po unikátní ozubnicové trati Stanvaldu do Kořenova na Jablonecku. Motorový vůz z roku 1969 bude mít původní nátěr s červenou spodní částí, krémovým vrškem a černými pruhy. Tak pokud jste milovníky zubaček, tak prosím vás, můžete vyrazit a věřím, že si to užijete. Teď si užijte další hity. Jarek Hemala vám přeje krásný poslech. There's

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Když máme někdy něco zadarmo, tak to jíme, sníme, přejíme se, někdy nám špatně a někdy potom to dopadne velmi špatně. A jedna restaurace chce, aby se za to platilo, pokud se vám udělá špatně a nezvládnete to. Víc o tom Petra.
1: Sushi restaurace na jihu Španělska, ve které zákazníci za jednorázový poplatek mohou sníst, kolik zvládnou, byla nucena zavést poplatek za zvracení. Hosté se totiž ve velkém přejídali a výsledkem pak byly znečištěné toalety, ale i okolí jídelních stolů.
0: Tak ve Španělsku, pokud se přejíte sushi, bude to s nějakým poplatkem. U nás bez poplatku další hity. Užijte si je. Jarek Hemala přeje krásný poslech.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

žora oprví, nebo amatér, kopce byly, jsou a budou vždycky fér. Jestli chceš zážitek, co nemá zápory,

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Hity Krokodýla asi užíváte, jak vám přeje krásný poslech, možná řešíte STKčko a to samozřejmě svého vozu ne staršího než 10 let. Tam by měla být změna, tedy podle některých, většina ale nesouhlasí. Ano, i o tom víc teď společně s Petrou.
1: Dopravní výbor Evropského parlamentu odmítl každoroční STK pro auta starší 10 let. Stejný postup navrhovali v minulosti i členské státy. Evropská komise chtěla normu prosadit v minulém roce kvůli bezpečnosti a také pro větší záchyt vozidel s vysokými emisemi. Do kontrol nicméně přibudou i jiné prohlídky, které mohou celý proces prodloužit a zdražit.
0: Tolik tedy STK, které se týkalo vozů 10 let a dál. My teď vás všechny zdravíme, pokud jste za volantem, užívejte s námi. Hit za hitem.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

které pomáhá.

0: nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec.
1: A na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

0: Osvěžte se na zahradě. V Unihobby široký výběr výřivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
1: Unihobby.
0: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
2: Tati, nepojedeme do Brna do Bruno Family Parku? Venkovní část plná zábavy je otevřena.
3: Tak pojďme.
4: Bruno Family Park. Vodní svět, svlažení v horkém počasí, 15 jedinečných atrakcí venku a 40 dalších uvnitř. brunofamilypark.cz.
5: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
6: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
7: Já.
6: Protože jsou spolehlivé?
7: Já, natürlich.
6: A se zárukou na 5 let zdarma?
7: Já, sicher.
6: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
8: Chcete potkat šampiona? Doražte v sobotu 23. května do Decathlonu v Modřicích. Čeká vás den nabitý sportem, soutěže o ceny a hlavně speciální host Jiří Procházka. Otestujte si svou fyzičku, poslechněte si přednášky profíku a začněte léto s námi. Těšíme se na vás. Decathlon.
9: Přijďte zažít nezapomenutelný degustační podvečer s vůní moravských vín a živou cymbálovou muzikou ve výjimečných prostorách historických vodojemů v Brně na Žlutém kopci. Mikulečtí vinaři nám osobně představí své nejkvalitnější vzorky. Neomezená konzumace, gastronomie, tradiční melodie cymbálky a prohlídka industriálních prostor vodojemů a přilehlého parku. Mikulecké bečky už v pondělí 8. června od 18 hodin. Srdečně zvou mikulečtí vinaři. Počet míst omezen. Předprodej na mikulečtí vinaři.
4: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Bikeranko krokodýláci, probouzíte se do pátečního rána s krokodýlem. Dneska máme 22. května roku 2026. Svátek má Emil, no a taky Rita. Tak přejeme všechno nej. Za okamžik se podíváme taky na počasí. Víme, jak bude. No a samozřejmě sledujeme taky silnice. Jsme krokodýl a přejeme pěkné ráno. Dneska s Jirkou a Katkou.

0: prachy do tvý ruky.
1: A teď dobře poslouchejte, dneska po ránu vám dám šanci vyhrát 102 tisíc korun. No a jak s těmi penězi naložíte, jestli si koupíte nějaké nové vybavení do bytu, nebo poletíte na dovolenou s celou rodinou, necháme jenom na vás. Tyto peníze vám dáme šanci vyhrát dneska po ránu.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o

0: králíček si hopsá, rybičky tančí, pavouk se culí, papoušek kráká.
1: Kde jste všichni?
0: Celé Brno už to ví, nás zvířátka milují. Zooshop XXL v Avion Park Brno. Nejen obchod, ale zoo v XXL stylu.
2: 3 dny chutí, hudby a zážitků. Slavnosti křestu a vína v Ivančicích už 22. až 24. května. Kvíny, Martina Pártlová, Slza, Fíha Tralala, kuchařské show a spousta dobrého jídla a vína. Slavnosti křestu a vína CZ.
3: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
5: Hledáte styl, prostor a úsporu v jednom? Přijeďte si vyzkoušet hybridní crossover Renault Arkana. Elegantní kupé s SUV designem, automatická převodovka, tichá hybridní jízda a spotřeba, která vás mile překvapí. A právě teď za akční cenu. Zvýhodnění až 170 000 korun. Autocentrum Opportunity, Brno Líšeň.
6: Hledáte partnera, který se opravdu vyzná v hydraulice a nabízí non-stop servis? Navštivte Manuli Fluikonekto na pobočce v Brně Železná 6 nebo v našich dalších pobočkách v Olomouci, Valašském Meziříčí, Zlíně a Ostravě. Nabízíme hydraulické a pneumatické komponenty, hadice na míru i profesionální servis a opravy. V Manuli Fluikonekto máme otevřeno v běžné pracovní době, ale po domluvě jsme tu pro vás non-stop. Přijeďte k nám, rádi vám pomůžeme. Vaše Manuli Fluikonekto. www.fluiconecto.cz.
7: Radio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
1: Dneska je ten den D, kdy někomu nadělíme kolo za 35 tisíc korun. Tak se nás držte, protože dneska pojedeme ten závod. On to sice úplně závod nebude, ale budeme soutěžit o kolo. Tak se nás držte, dneska vám ještě dáme možnost vyhrát tohleto kolo.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.

0: Pěkné ranko, tady je Krokodýl, dneska s Jirkou.
1: Taky s Katkou, krásné páteční ráno. V Brně byla včera uctěna památka obětí holokaustu. Podrobnosti ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po šesté raní si zaskáčeme s Galou. Dáme si poetiku. Budeme si zpívat taky live. Tady šestá raní.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dneska čekáme převážně polojasno, teploty kolem 23 stupňů Celsia.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 6, hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Zástupci sudetských Němců i dvě z Vintnových dětí včera v Brně společně uctili památku obětí holokaustu. Akce u pátého nástupiště hlavního nádraží zahájila festival Meeting Brno a také sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení. Na místě bylo zhruba 500 lidí, z toho stovka protestujících.
2: Rádio Krokodýl, Blanensko.
1: Stavbaři v Blansku opravují někdejší zámeckou kočárovnu. Hotovo bude na podzim. Po dokončení prací získá muzeum Blanenska nový depozitář měřící techniky i prostor pro vzdělávací programy a badatele. Investice je zhruba za 20 milionů korun.
2: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
1: V Hodoníně bude dnes zahájena lázeňská sezona. Celodenní akce je spojena s jarmarkem, zábavou a oslavou lázeňství. Součástí je i přehlídka a ukázka fyzioterapeutických technik a poradenství. Pardubičtí basketbalisté poprvé v sezóně dobili halu Brna a po vítězství 82-72 snížili stav semifinále na 1-2 na zápasy. V sérii ani ve třetím zápase nezvítězil domácí tým. Brněnští obhajci stříbra budou mít druhou příležitost zlomit toto pravidlo dnes.
4: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
5: Češi! Mistrovství světa v levli hokeji na Rádiu Krokodýl.
1: Odpočinek, regenerace, individuální program a společná večeře. Takový byl plán české hokejové reprezentace pro včerejší den. Hráči mají dva dny volna a cílem je dobít baterky. Na led se tým vrátí dnes, kdy má dopoledne vyhrazenou tréninkovou halu ve Friburgu. Národní tým se připraví na Slováky, proti kterým nastoupí zítra od 16 hodin a 20 minut.
6: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na ekondomy.cz.
7: Vozíte v autě spoustu zavazadel? Se střešními boxy a nosiči Hacker z toho vybruslíte. Praha, Brno i Ostrava. Tak to je gól! www.hackerbrno.cz.
8: Eastgate.
9: Nové byty v Brně Slatině se špičkovým vybavením.
8: Využijte naší nabídku do konce června.
9: Vaše brána k novému bydlení.
8: Sledujte Eastgate Brno.
10: Autonova Brno. Nové vozy Škoda a stovky prověřených ojetých vozů. Autorizovaný servis Škoda, Volkswagen, KTM a Kasgas. V Brně na Masné u Zvonařky.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: No, pojďme taky na silnice, víme, kde jezdí.
11: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na trase z Brna na Mikulov u odbočky na Horní Věstonice stojí porouchané nákladní auto, projíždějte tam opatrně. Doprava už houstne na D1 před Brnem směrem od Prahy. Pomalu jedoucí kamiony potkáte už před Ostrovačicemi na 175. kilometru. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Martina Podleská.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Pěkné ranko, krokodýláci, tak je to tady.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
0: Tak co, Katko, jdeme na to dneska?
2: No ty, co já šlapat nebudu. Dneska se rozhodne, jak dopadne soutěž Krokodýla o nové horské kolo a hlavní osobou budeš samozřejmě ty.
0: No a hlavně posluchači, protože typují, za jak dlouho to zvládnu. Na to se dneska ještě podíváme po ránu.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pan Novotný říká manželce, přestaň drezurovat toho našeho psa, nic z něj nebude, ale bude. Podívej, jak se mi cvičila tebe.
3: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let.

0: Pěkné ránko, krokodíláci.
1: Kalendárium Rádia Krokodýl.
0: Probouzíte se do pátečního rána, znamená to jediné, víkend už klepe na dveře. Máme 22. května roku 2026. Tohle je Krokodýl, přejeme vám pěkné ráno. Dneska má svátek Emil a také Rita, tak přejeme všem všechno nej. Nezapomeňte na ně, poslat jim minimálně SMSku. No a samozřejmě dnes po ránu se těšte taky na finále soutěže Okolo. Už brzy jdeme na to.
1: Novinka Rádia Krokodýl. Felix Jen a J-Hard. Pride. Novinka.

0: Pěkné ranko, krokodýláci, 6 hodin, 17 minut, dneska s Jirkou.
1: A taky s Katkou, krásné ráno, teď pro vás máme stručné zprávy a předpověď počasí.
0: Počasí dneska bude opět příjemné, tedy čekejte teploty až kolem 23 stupňů, polojasnou oblohu. No a na víkend čekáme krásných 28 stupňů.
2: Rádio Krokodýl, ranní přehled.
1: Dobré ráno, v Brně na výstavišti dnes začíná festival komiksu, animovaného filmu a moderní japonské kultury Anime Fest. Skončí 24. května. Oběť včerejšího napadení u střední průmyslové školy chemické v Pardubicích zemřela. Oznámila to včera večer policie. Podezřelého útočníka policisté zadrželi po činu. Podle médií student školy pobodal dívku, která na škole také studovala, údajně kvůli rozchodu. Americký prezident Donald Trump na sociální síti oznámil vyslání dalších 5 000 amerických vojáků do Polska. Zdůvodnil to dobrými vztahy s polským prezidentem Karolem Navrockým. Trump neuvedl žádné další podrobnosti a proto není zřejmé, kdy ani odkud vojáci dorazí. Fotbalista Neymar po pondělní nominaci do brazilské reprezentace na mistrovství světa řeší další zdravotní problémy. Kanonýr, který kvůli sérii zranění v národním týmu nehrál takřka 3 roky, má aktuálně potíže s lítkem. Do začátku přípravného kempu před šampionátem by měl být v pořádku. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Toto je.
5: Dopravárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No tak to si rozumíme.
6: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
8: Nakup a vyhraj v Krpone. Nakupte alespoň za 700 korun a během víkendů 23. až 24. a 30. až 31. května si přijďte pro okamžitou výhru na náš stánek. Každý den rozdáme stovky cen, třeba i let balónem nebo dárkovou kartu NC Královo pole v hodnotě 10 000 korun.
9: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
10: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
12: Je dobré mít někoho, kdo se o vás postará. Rádio, které pomáhá.

0: možná, že se zpíváte s Krokodýlem pěkně u kafíčka, máme pro vás něco extra.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
0: Horské kolo za 35 000 korun, dnes je ten den D.
2: Ano, dneska se rozhodne, kdo z vás ho vyhraje, no a připomínáme, že tady kolega Jirka dneska ráno nasedne na kolo a vyrazí ze studia Krokodýla do prodejny Element Store u M Paláce, ale to není všechno.
0: Přesně tak, vy typujete, za jak dlouho to ujedu, ale po cestě musím udělat selfiečka, vyfotit se u Petrova, na Zelném trhu, u Krokodýla na Staré radnici, taky na Svoboďáku a hlavním nádraží. No a nakonec dorazím do prodejny a vytipujete, za jak dlouho to bude.
2: Stále ještě můžete posílat své tipy, a to v minutách a sekundách na e-mail studio@krokodil.cz. Nezapomeňte připsat své jméno a telefon na vás.
0: Vyhraje první nejpřesnější tip. Můžu vám prozradit, už jsem trénoval.
2: No.
0: Protože jsem si to kolo se musel dovést.
2: A byl z blok aspoň.
0: No, můžu ti říct. Bylo to do kopce, ale mám pozitivní zprávu, já vlastně pojedu furt z kopce.
2: Tak to je super, to by mohlo být celkem rychlý, ne?
0: Jo, na to se normálně těším, protože včera, když jsem to vezl z Empaláce sem do rádia, tak ten kopec, to je šílený.
2: No, trvalo mu to půl dne, co vám budu říkat.
0: Jo, jel jsem trochu jinou trasu, trvalo to, jo,
2: Zastaví přes nás, přes sobě.
0: Nic, pak jsem se sedl a tahal to pěšky. To už nebyla síla.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: No a teď pojďme na silnice, víme, jak to jezdí.
3: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na trase z Brna na Mikulov u odbočky na Horní Věstonice stojí porouchané nákladní auto, projíždějte tam opatrně. Doprava už houstne na D1 před Brnem směrem od Prahy. Pomalu jedoucí kamiony potkáte už před Ostrovačicemi na 175. kilometru. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Martina Podleská.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
2: No, je to nejlepší po ránu.

0: pěkně ranko, 6 hodin 36 minut, tady je Krokodýl.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: No a teď moje oblíbená činnost.
2: A moje taky, ve školce v Řečkovicích se ptáme, kdo je to povaleč.
3: Ten, kdo

0: někdo líný.
1: Já vždycky ráno, když mě máma řekne, oblíkej se, tak já se neoblíkám a válím se na sedačce.
2: A kdo by se neválel po ránu, že jo?
3: Pokud... No jasně, všichni ruce nahoru, všichni jsme na tom stejně.
2: Že nás je, tohle byly naše zlatíčka. Krokodýla.
4: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.

0: Pěkné ráno, krokodíláci. Víkend už klepe na dveře i Katka pěkně s úsměvem, protože bude mít volníčko, že?
1: Hlavně se vyspím, tak to je největší paráda.
0: No a my se podíváme taky na počasí, to víkendové. Dneska to je polojasno 23 stupňů, ale o víkendu krásných 28.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Pěkné ráno. V brněnském parku Lužánky dnes odpoledne začne 11. ročník festivalu Ponava Fest, který představí hudební i divadelní projekty z Česka i zahraničí. Potrvá do neděle. Botanické zahrady po celém Česku dnes nabídnou zvláštní program u příležitosti Světového dne biodiverzity. Připravili akce pro veřejnost s cílem seznámit návštěvníky s činností, sbírkami či významem zahrad pro uchování přírodního a kulturního dědictví. Program mají připravený i v Brně. Británie dnes zveřejnila dlouho očekávané pokyny k uplatňování zákonu o rovnosti v prostorách určených pro jedno pohlaví, a to v návaznosti na přelomové rozhodnutí z loňska o právní definici pohlaví. Tento krok pravděpodobně ještě více rozvíří debatu o právech transgender lidí. Trenér české fotbalové reprezentace Miroslav Koubek povolal na sraz před mistrovstvím světa a přípravné utkání doma s Kosovem tři nováčky, útočníka Kabonga a záložníky Sojku a teprve 17-letého Sochurka. Širší nominaci na šampionáty jsou i útočník Chorý a obránce Douděra. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
4: Na zdraví.
5: Vypadáš utrápeně, řediteli.
4: Ale firma stagnuje. Chtěl jsem utáhnout šroubky, ale mám pocit, že to nemám pod kontrolou.
5: No, to znám. Všechno se řeší přes počítače, data uložená, Bůh ví kde. Čert, aby se v tom vyznal.
6: Nesvěřujte správu sítě čertům. Pozvěte si Webstep, specialisty na správu a bezpečnost počítačových sítí. Webstep. Máme jasnou vizi, jak překonat krizi. Volejte 840 840 700 nebo www.webstep.net.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
2: Rádio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
10: Je to tady. Finální zápas tohoto ročníku se blíží. Zbrojovka uzavře sezónu v sobotu 23. května od 14 hodin zápasem proti Českým Budějovicím. Fanoušci se mohou těšit od 12.30 na nabitou fanzónu, předávání vítězného poháru a oslavy postupu mezi elitu i s překvapením. Vstupenky zakoupíte přes Zbroják ID na www.fczbrno.cz. Rozlučte se s námi se sezónou.
2: Fandíme s vámi.

0: dětské hřiště, grilování a pivo kýlu v ceně. Od 18 hodin Oldies Party u bazénu. Nastartujte si léto na Rakovci. Více info na hotelrakovec.cz.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: 6 hodin 50 minut, jste s Krokodýlem, pěkné ráno.
1: Rádio Krokodýl, víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Víme, co se děje, Katka to sleduje.
2: Ano, v Brně dneska bude hodně rušno a to hned na několika místech. Pokračuje totiž festival Meeting Brno, jehož organizátoři tentokrát pozvali do města i sudetské Němce. No a na programu je například sousedské setkání u dlouhého stolu na Moravském náměstí, které začne ve 14 hodin. No a hlavní myšlenka zní, když spolu chvíli sdílíme místo, jídlo a hudbu, lépe si rozumíme i ve věcech, které nejsou samozřejmé. Pozvání sudetských Němců totiž vyvolalo kontroverze, dopoledne tak někteří lidé budou protestovat před hlavním vstupem na výstaviště, kde se o víkendu koná hlavní program sjezdu a odpoledne je pak ohlášena demonstrace na náměstí Svobody. Tak s tím počítejte, doporučuji vyrazit na ten Moravák, dát si tam něco dobrýho na jídlo a pití a budeme všichni v pohodě, ne?
0: Jo, tak jestli to tam bude v pohodě, jsem určitě pro. Tak vyražte.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl. To nejlepší po ránu.
2: Jo.

0: Jeden Wonderful Life, ať ho máte. Krokodýl, pěkné ráno s Jirkou.
1: A taky s Katkou, krásné ráno. V brněnské Líšni vznikne park, podrobnosti za chvíli.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Pěkný pátek, zveme vás dnes do divadla. Romantickou komedii Rozum a cit nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin.
3: Rádio Krokodýl.
2: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro cukr, krystal nebo krupice. V Bila klubu za 9,90 pouze v pátek. A švarcvaldskou šunku při koupi od 2 kusů za 24,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
5: Osvěžte se na zahradě. V Unihobby široký výběr výřivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: I po sedmé raní hit za hitem. Tak to si budete moci zpívat s námi. Pohodovka od Michaela Jacksona. Jeden optimista. Minutu před sedmou raní.
7: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram.
8: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Na Jižní Moravě nám už pěkně svítí sluníčko. Dneska čekejte polojasno, teploty kolem 23 stupňů, o víkendu plus 28.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 7, hezké ráno.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V brněnské Líšni v blízkosti Houbalovy ulice vznikne park. Na zavlažování zeleně či ochlazení v horkých letních dnech bude využívat dešťovou vodu zachycenou ze střech okolních domů. Vyřízená je projektová dokumentace i stavební povolení. Náklady jsou okolo 63 milionů korun.
3: Rádio Krokodýl, Blanensko.
1: Policie v případu loňského napadení muže v lese u Adamova obvinila jednoho mladistvého pro podezření z výtržnictví. U dalších 5 nezletilých, kteří nedosáhli věku trestní odpovědnosti, prověřování policisté odložili pro nepřípustnost trestního stíhání. Čeká je soud ve věcech mládeže.
3: Rádio Krokodýl, Jihlavsko.
1: Policejní pyrotechnik ve středu v Nové Vsi na Havlíčkobrodsku zlikvidoval část ze 40 kg nábojů. Při zbraňové amnestii je spolu s podomácku vyrobenou zbraní odevzdala v Chotěboři žena, která je našla při vyklízení půdy domu. Před týdnem muž v Jihlavě odevzdal přes kilogram Semtexu. S fotbalisty Aston Villa slavil vítězství v Evropské lize i britský princ William, který je velkým fanouškem klubu. Zisk první trofeje po 30 letech ho na stadionu v Istanbulu dojal až k slzám. Kapitán John McGinn žertoval, že by následník trůnu mohl za hráče po oslavě zatáhnout útratu.
9: Prodáváte komerční nemovitost? Krajské reality. Díky našim kontaktům jsme právě prodali 11 000 metrů čtverečních průmyslových ploch. Krajské reality.cz.
10: Češi! Mistrovství světa v levli hokeji na Rádiu Krokodýl.
1: Čeští hokejisté si po náročném vstupu do mistrovství světa užívají dvoudenní volno. Trenérský štáb zrušil včerejší trénink, aby hráči mohli načerpat energii pro finish v základní skupině B, kdy odehrají 3 utkání ve 4 dnech. Zítra je čeká derby se Slovenskem, v pondělí duel s Norskem a v úterý pak nastoupí proti Kanadě.
11: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na ekondomy.cz.
12: Vozíte v autě spoustu zavazadel? Se střešními boxy a nosiči Hacker z toho vybruslíte. Praha, Brno i Ostrava. Tak to je gól! www.hackerbrno.cz.
13: Eastgate.
14: Nové byty v Brně Slatině se špičkovým vybavením.
13: Využijte naší nabídku do konce června.
14: Vaše brána k novému bydlení.
13: Sledujte Eastgate Brno.
15: Autonova Brno. Nové vozy Škoda a stovky prověřených ojetých vozů. Autorizovaný servis Škoda, Volkswagen, KTM a GasGas. V Brně na Masné u Zvonařky.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, víme, jak to jezdí.
6: Pěkné ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně v Milénově ulici havarovalo osobní auto, provoz je tam omezený, dejte pozor. Na D1 u Velkého Meziříčí na 144. a 5. kilometru směrem z Prahy na Brno blokuje levý pruh dodávka po nehodě. Je tam 2-kilometrová kolona. Silný provoz je na D1 mezi Domašovem a Brnem ve směru od Prahy. Na Třebíčsku na příjezdu do Vladislavy před mostem přes řeku Jihlavu směrem od Čiměři havaroval motorkář. Na místě zasahuje policie, projedete Kyvadlově. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Martina Podleská.
16: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
17: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07.
16: Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na

0: 7 hodin, 3 minuty, nejvyšší časy procvičit krásnou brněnskou řeč.
1: Ano, bude soutěž s brněnským hantecem už za pár minut, tak se nás držte.
0: Jsme Krokodýl, pěkné ráno.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pan Novotný říká manželce, přestaň drezurovat toho našeho psa, nic z něj nebude, ale bude. Podívej, jak jsem vycvičila tebe.
3: Then what's a better world for them? And think if they can make it a better place.

0: Pěkné ráno s Michaelem Jacksonem na celé Brno, celou Jižní Moravu, 7 hodin 10 minut. Jdeme si procvičit brněnské nářeči jménem Hantec.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
0: A máme pro vás soutěž.
2: Máme pro vás dvě vstupenky do divadla Bolka Polívky na letní scénu do amfiteátru na Kraví hoře, konkrétně na představení DNA, které se bude hrát 18. června od 20 hodin. Tak volejte studio 603 103 103.
0: Žanek je připraven, náš odborník na brněnský Hantec.
3: Zdali, jak si mě skoro kstýkalo si. Goumete, co to znamená, když někdo necháluje gamply?
0: Co to může být? No, zeptali jsme se v ulicích Brna.
4: Je někdo nejí houby.
5: Někdo něco nejí? Hospoda, jídlo, restaurace.
6: Není to jedlo?
7: To nevím, halušky.
5: Chalka jídlo.
0: Tak halušky prý, no uvidíme. Zeptáme se na telefonní lince. Pěkné ráno, Krokodýl, kdo volá odkud?
8: Dobré ráno, tady Ivoš z Králova pole.
0: Ivoši, jako vládáte Hantec?
8: Myslím si, že trošku.
0: Tak co to znamená podle vás, pokud ho vládáte?
8: Nejí brambory.
0: Nejí z brambory, jo?
2: Tak to je vedle.
0: To je vedle, je mi líto, vezmeme dalšího. Mějte se krásně. 603, 103, 103.
2: Já jsem si říkala, jak to bude jasný podle těch nápověd.
0: Gample. Co to může být, krokodíláci? Tak telefonní linka je opět volná. 603, 103, 103. Bylo to tam řečeno v té anketě?
2: No, několikrát.
0: Asi jo, že? Mm-hmm. Krokodýl, pěkné ráno, kdo tam?
9: Dobrý den, tady Stando z Koutovic.
0: Stando, zdravím, tak co to je?
9: No já si myslím, že nejí gampala, že jsou houby, vodák živá, aspoň co vybrňák, takže nejí, to znamená to nejí z houby.
0: Co na to, Žanek?
3: Když někdo necháluje gample, tak nejí houby. Nějaký si sem tam dejte a mějte petelný den.
0: Je to správně, vyhráváte.
2: Ano, lístky do divadla jsou vaše, blahopřejeme.
9: Děkuju.
0: Pěkné ráno, vyplatil se poslech Krokodýla.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.

0: hity třeba i na cestu do auta, ať už jdete do školy s dětma, možná už do práce. 7 hodin 21 minut jste s Krokodýlem, Jirka s vámi.
1: A taky Katka, krásné ráno, teď prozradíme, co je nového a taky jak dnes bude.
0: Dnes bude příjemně, teploty kolem 23 stupňů, polojasná obloha, ale hlavně o víkendu tropický třicítky, teploty 28 až 30 stupňů Celsia.
2: Rádio Krokodýl, ranní přehled.
1: Dobré ráno. Teplárny Brno vzhledem k vývoji počasí včera ukončily topnou sezonu. Dodávky tepla už přerušily 7. května kvůli ochlazení, ale o 5 dní později obnovily. Počet lidí nakažených pohlavně přenosnými nemocemi se v Evropě dostal na rekord. Rozšířila se hlavně kapavka a syfilis. Nemocných je nejvíc za 10 let. Část původního točitého schodiště Eiffelovy věže, která pochází z konce 19. století, se v pařížské aukci vydražila v přepočtu za bezmála 11 milionů korun. Konstrukce byla přes 40 let v soukromé sbírce anonymního prodávajícího. Zájem fanoušků o nadcházející mistrovství světa ve fotbale se snaží zneužít i podvodníci působící na internetu a sociálních sítích. Vzhledem k účasti české reprezentace na turnaji by si i Češi měli dávat pozor na nebezpečné stránky a podvodné e-maily se soutěžemi o lístky, dresy či suvenýry. Takové jsou stručné zprávy, pěkné ráno.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
6: Zažij to znovu. MotoGP je zpátky v novém atraktivním termínu 19. až 21. června. Vstupenky na Grand Prix České republiky 2026
7: pořídíš za výhodnou předprodejovou cenu
6: na automotodrom.brno.cz.
8: Chcete potkat šampiona? Doražte v sobotu 23. května do Decathlonu v Modřicích. Čeká vás den nabitý sportem, soutěže o ceny a hlavně speciální host Jiří Procházka. Otestujte si svou fyzičku, poslechněte si přednášky profíku a začněte léto s námi. Těšíme se na vás. Decathlon.
9: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
10: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní LEGO Edition s helma Lewis Hamilton ze Scuderia Ferrari HP jen za 1799 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
11: Nakup a vyhraj v Krpone. Nakupte alespoň za 700 korun a během víkendů 23. až 24. a 30. až 31. května si přijďte pro okamžitou výhru na náš stánek. Každý den rozdáme stovky cen. Třeba i let balónem nebo dárkovou kartu NC Královo pole v hodnotě 10 000 korun.
12: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
13: Královna omáček míří na Hrad.
14: Gastrofans Festival svíčkové a dalších omáček 24. května od 11 hodin na Velkém nádvoří Hradu Špilberg.
13: Ano, v neděli. Svíčková je nedělní záležitost.
14: Divadelní představení, koncerty a ty nejlepší omáčky z Brna a okolí. Vstupné pod 2 kila, degustační porce pod 100.
13: Kapacita omezena.
14: Lístky a info na královnaomáček.cz. Partnerem je Muzeum města Brna. Záštitu převzala primátorka města Brna Markéta Vaňková.
15: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
16: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
17: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
18: Je dobré mít se o koho opřít.
19: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi. Shine bright like a diamond.
5: Shine bright like a diamond.

0: Rihanna Diamond, 7 hodin 30 minut.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
0: Dnes po 9. hodině to celé propukne.
2: Ano, nové horské kolo v hodnotě 35 tisíc korun, to je to, oč tu běží. No a Jirka naskočí dopoledne na kolo ze studia Krokodýla, zamíří do prodejny Element Store u M Paláce a vytipujete, jak dlouho mu ta cesta bude trvat.
0: No pozor, nebude to jen tak, musím se tam proploužit památkami města Brna, respektive ulicemi. Vyfotit se musím u Petrova na Zeleném trhu, u Krokodýla na Staré radnici, na Svobodňáku a hlavním nádražím, takže tohle musím všechno absolvovat. Bude to trošku jiné než obvykle, než jste zvyklí, že to bude z místa A do modu B. Takže to bude zajímavé. Kolik minut to bude trvat?
2: No, uvidíme a samozřejmě vy stále ještě můžete tipovat v minutách a sekundách, za jak dlouho tam Jirka dojede, a svůj tip posílejte na e-mail studio@krokodil.cz. Taky připište své jméno a telefon na vás a vyhrává první nejpřesnější tip.
0: Přesně tak, první nejpřesnější tip. Můžu říct, už mám helmu, kolo, všechno je připraveno k tomu, abychom mohli bezpečně vyrazit a tuhle tu soutěž společně s vámi zvládnout. Někdo z vás vyhraje dneska kolo.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už pohled na silnice, víme, jak to jezdí.
3: Pěkné ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně v Milénově ulici havarovalo osobní auto, provoz je tam omezený, dejte pozor. Na D1 u Velkého Meziříčí na 144. a 5. kilometru směrem z Prahy na Brno blokuje levý pruh dodávka po nehodě. Je tam 2-kilometrová kolona. Silný provoz je na D1 mezi Domašovem a Brnem ve směru od Prahy. Na Třebíčsku na příjezdu do Vladislavy před mostem přes řeku Jihlavu směrem od Čiměři havaroval motorkář. Na místě zasahuje policie, projedete Kyvadlově. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Martina Podleská.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: 7 hodin 35 minut Krokodýl, míříme do školky.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Katka si pěkně vzala mikrofon a vyráží je.
2: A ve školce v Králově Poli se ptáme, kdo je to rozhodčí a co dělá.
0: No a taky hlavně tady otázka, kdo je to šmírák?
3: A šmírák je to, že když máš zavřený oči a počítáš a přitom se koukáš na ně.
4: Třeba, že je to taková obrácená schovávaná, já ji znám. Třeba, že všichni pikají a jeden se schová.
5: Šmírák je třeba, že prostě někoho podvádí strašně.
6: Třeba, že může krást děti.
0: Co, Katka, už zažila nějakého šmíráka?
2: Většině nevím, tak oni jsou nenápadní většinou, ne?
0: Vlastně pravda, těch si ani nevšimneš. Kdo je to šmírák? Na to jsme se ptali v brněnských školkách.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.

0: 50 odstínů šedí, 7 hodin 40 minut. Jste s Krokodýlem. Tohle to nejlepší po ránu dneska s Katkou.
1: A taky s Jirkou, krásné ráno. Teď pro vás máme stručné zprávy a předpověď počasí.
0: Počasí bude příjemné, konečně jsme se dočkali sluníčka a příjemných teplot. Dnes 23 stupňů, o víkendu plus 28.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno, v Brně na výstavišti dnes začíná festival komiksu, animovaného filmu a moderní japonské kultury Anime Fest. Konat se bude do neděle. Oběť včerejšího napadení u střední průmyslové školy chemické v Pardubicích zemřela. Oznámila to včera večer policie. Podezřelého útočníka policisté zadrželi počinu. Podle médií student školy pobodal dívku, která na škole také studovala, údajně kvůli rozchodu. Americký prezident Donald Trump na sociální síti oznámil vyslání dalších 5000 amerických vojáků do Polska. Zdůvodnil to dobrými vztahy s polským prezidentem Karolem Navrockým. Trump neuvedl žádné další podrobnosti a proto není zřejmé, kdy a odkud vojáci dorazí. Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo s Ananásrem poprvé vyhrál Saúdskou ligu. Soutěž jeho tým ovládl s náskokem 2 bodů před Al-Hilálem. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
3: 3 dny chutí, hudby a zážitků. Slavnosti křestu a vína v Ivančicích už 22. až 24. května. Queenie, Martina Pártlová, Slza, Fíha Tralala, kuchařské show a spousta dobrého jídla a vína. Slavnosti křestu a vína CZ.
4: Já ten kram vyhodím. Maruško, vytiskněte mi maily.
5: Ráda bych, pane řediteli, ale nemůžu se připojit. A tiskárna taky nejede.
4: Tak zavolejte Pepu, ať se na to mrkne.
5: Má dovolenou, pane řediteli.
4: Tak to se můžeme jít klouzat.
6: Znáte tyto situace? Skoncujte s nimi. Využijte služby profesionální správy počítačové sítě firmy Webstep. Novým zákazníkům nabízíme kontrolu sítě zdarma. Volejte 840 840 700 nebo navštivte www.webstep.net. Webstep. Profesionální správa počítačové sítě.
7: Osvěžte se na zahradě. V Unihobby široký výběr výřivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
8: Unihobby.
7: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
9: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nový chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek nebo na Žarošicko na Vinohradech a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
10: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
11: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
12: Datart v Olympii Brno je v novém. Oslavte s námi velkolepé otevření již tento víkend. Čeká vás speciální nabídka. Slevy jak Brno a splátky bez navýšení. Navíc kvízy a soutěže o televize LG, dresy hokejové repre a další výhry. Datart.

0: dětské hřiště, grilování a pivo kýlu v ceně. Od 18 hodin Oldies Party u bazénu. Nastartujte si léto na Rakovci. Více info na hotelrakovec.cz.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: na kroku díl Dua Lipa, 7 hodin 51 minut.
1: Rádio Krokodýl. O mužích. Jen dobře.
2: A to jako jde?
0: Jasně, že jde. Navíc tohle je Brňák velký.
2: Ano, a v Brně byla tento týden k vidění mobilní vesmírná raketa Spacebus a součástí této akce byl i Aleš Svoboda, brněnský rodák a vojenský pilot a astronaut, který bude součástí mise, která zamíří na mezinárodní vesmírnou stanici. No a dělal s ním rozhovor náš kolega Tonda Kala.
3: Vy jste v téhle chvíli, ruším vás, v Německu, kde podstupujete třetí a závěrečný blok přípravy v rozsahu 187 výcvikových hodin. Nastoupil jste 16. března. Kdybychom vaši přípravu na let do kosmu měli předělat do sportovní terminologie, tak běh na 400 metrů, to je váš výcvik. Jste už v cílové rovince?
4: O cílové rovince určitě ne, protože vlastně obecně je ten výcvik rozdělený na dvě takové hlavní části. Jedna je ten základní výcvik a druhá část je příprava na ten samotný let. A teď vlastně jsme v závěrečné části té základní přípravy, toho základního výcviku. To znamená, že jsme někde, dejme tomu, v závěrečné rovince prvních 200 metrů z těch 400.
2: Tak to byl brněnský astronaut Aleš Svoboda, no a celý rozhovor s ním uslyšíte na Krokodýlu už v neděli. Nenechte si to ujít.
1: Rádio Krokodýl. O mužích. Jen dobře.

0: po uši.
1: Pěkné ráno s krokodýlem. 7 hodin 56 minut. Katka má čerstvé zprávy.
2: Pěkné ráno. V Brně byla včera uctěna památka obětí holokaustu. Podrobnosti za chvíli.
3: Rádio Krokodýl.
4: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
5: Těší vás umění a chytrá zábava? Pak vás srdečně zveme na druhý ročník festivalu otevřeného depozitáře Moravské galerie. Čekají vás workshopy, komentované prohlídky, divadlo Kyogen a divadlo Dip, koncert pánu na hlídání a od 8 večer Kapitán Demo. Navíc mega pískoviště, obří šachy, létající labutě a občerstvení. Open Depo v areálu bývalých řečkovických kasáren otevře v pravé poledne. Program začíná v 1 a trvá do 10. Tak 23. května na Open Depo Festu. Ahoj!
6: Zveme vás na 7. ročník křesťanského festivalu Full of Life na Palackého náměstí v Řečkovicích. To je den plný hudby, talk show, workshopů a divadelních představení. Těšíme se na vás v Brně Řečkovicích na Palackého náměstí na parkovišti před kostelem a v jeho okolí. Už v sobotu 23. května od 14 hodin. Více na fulloflife.cz.
4: Radio Krokodýl.
7: Nebuď lama, chyť se lana a užij si adrenalinové léto v lanovém centru Proud v Brně na Lesné. Zážitek 10 metrů nad zemí, skok na hrazdu nebo houpačka Big Swing. Lanáč na Lesné, to jsou top narozeniny, originální teambuildingy i nezapomenutelné odpoledne s rodinou a kamarády. Pro nejmenší zážitkový program Po stopách veverky. Otevřeno 7 dní v týdnu a o víkendu dokonce bez rezervace. Lanové centrum Proud v Brně. www.lanovecentrum.cz.
8: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
9: Já.
8: Protože jsou spolehlivé?
9: Já, natürlich.
8: A se zárukou na 5 let zdarma?
9: Já,
8: Zicha. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
4: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
1: Po 8 hodině z Krokodýla Wanted. Jeden z Miley Kšenis. Minutu před 8 raní.
10: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram.
11: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
4: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: V Brně, ve Vyškově, v Hodoníně, v Břeclavi, ve Znojmě dneska teploty kolem 23 stupňů, polojasná obloha.
12: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
2: Přeji hezké ráno.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
2: Zástupci sudetských Němců i 2 z Vintnových dětí včera v Brně společně uctili památku obětí holokaustu. Akce u 5. nástupiště hlavního nádraží zahájila festival Meeting Brno a také sjezd sudetoněmeckého krajenského sdružení. Na místě bylo zhruba 500 lidí, z toho stovka protestujících.
4: Rádio Krokodýl, Blanensko.
2: Stavbaři v Blansku opravují někdejší zámeckou kočárovnu. Hotovo bude na podzim. Po dokončení prací získá Muzeum Blanenska nový depozitář, měřící techniky i prostor pro vzdělávací programy a badatele. Investice je zhruba za 20 milionů korun.
4: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
2: V Hodoníně dnes bude zahájena lázeňská sezona. Celodenní akce je spojena s jarmarkem, zábavou a oslavou lázeňství. Součástí je i přehlídka a ukázka fyzioterapeutických technik a poradenství. Pardubičtí basketbalisté poprvé v sezóně dobili halu Brna a po vítězství 82-72 snížili stav semifinále na 1-2 na zápasy. V sérii ani ve třetím zápase nezvítězil domácí tým. Brněnští obhajci stříbra budou mít druhou příležitost zlomit toto pravidlo dnes.
13: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajské reality.cz.
14: Češi! Mistrovství světa v ledním hokeji na Rádiu Krokodýl.
2: slovenští hokejisté zvítězili včera na mistrovství světa ve Friburgu nad Dánskem 5-1 a vyhráli i čtvrtý zápas na turnaji. Posunuli se s 11 body na druhé místo ve skupině B o skóre za Kanadu a o bod před třetí Česko. Právě s naší reprezentací se utkají Slováci už zítra od 16 hodin a 20 minut.
0: E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
15: Vozíte v autě spoustu zavazadel? Se střešními boxy a nosiči Hacker z toho vybruslíte Praha, Brno i Ostrava. Tak to je gól! www.hackerbrno.cz.
16: Eastgate. Nové byty v Brně Slatině se špičkovým vybavením.
17: Využijte naší nabídku do konce června.
16: Vaše brána k novému bydlení.
17: Sledujte Eastgate Brno.
18: Autonova Brno. Nové vozy Škoda a stovky prověřených ojetých vozů. Autorizovaný servis Škoda, Volkswagen, KTM a Kasgas. V Brně na Masné u Zvonařky.
19: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Pojďme na silnice, víme, jak to jezdí.
20: Pěkné ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 u Velkého Meziříčí na 144,5 kilometru směrem od Prahy na Brno blokuje levý pruh dodávka po nehodě. Přerušovaná kolona má přes 8 kilometrů. Před Brnem je na D1 nesouvislá kolona od Ostrovačic. Kamiony zpomalují už u Domašova. A na Blanensku na trase z Jedovnic na Vyškov před Drnovicemi probíhá úklid vozovky po dopravní nehodě. Počítejte tam s omezením. Pro Radio Krokodýl z Global Assistant Martina Podleská.
21: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: a pěkný balík peněz pro vás.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: Katka přesypala a máme tam krásných
2: 102 100 korun za náš krokodýlí zvuk a další soutěžní kolo už za pár minut.
0: Ano, za okamžik soutěžíme, až ty peníze vyhrajete, bude jenom na vás, jak je utratíte.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 102 000 korun.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Zase jedna falešná, povídá host při placení útraty 100 korunů. Ale vždyť je pravá divý sečišník. Není, je falešná. Opouští mě, když ji nejvíc potřebuji.

0: 10 minut dneska s Jirkou.
1: A taky s Katkou, krásné ráno.
0: No a my jdeme soutěžit o velké peníze, připraveni.
2: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: Peněz jako želez.
1: Je to tak, 102 100 korun ve hře na lince 603 103 103, kterou můžete vytáčet právě teď.
0: Ano, volejte, pustíme si záhadný tajemný zvuk Rádia Krokodýl. Který typujete? To je on. Ptáme se, co to je. Zvedáme telefon. Rádio Krokodýl, kdo tam odkud? Pěkné ráno.
3: No, dobrý den, tady je Ulíček Pohořelice, Jirka.
0: Zdravíme do Pohořelic, Jirko. Tak 102 tisíc, co by to u vás znamenalo doma?
3: No, tak dobrý, no. Pomohlo by to.
0: Spokojenost by byla, věřím. Ale chceme slyšet správný tip, co to je?
3: No, já bych řekl, že to je lámání suché větvičky.
0: Mm-hmm. Takže lámání suché větvičky, jo?
3: Mm-hmm.
0: Co na to arbitr? Je to ono nebo ne?
1: Tak ani větvička to není.
0: Není to ani větvička. Zdravíme Pohořelice, budeme navyšovat bank, příště hrajeme o vyšší částku. Mějte se krásně.
1: Hezký den.
2: Pusťte slunce do svého domova. Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux. A pozor, akce. Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. ProX2000.cz Rádio Krokodýl. To nejlepší po ránu.
4: No je to nejlepší po ránu.

0: Your husband is coming.
1: Tak, tady v Rádiu Krokodýl se už chystáme na naší soutěž okolo za 35 tisíc korun. Už si tady mažu svaly, abych to zvládl. Katka tomu přihlíží.
2: Ano, Alpa tady voní celým studiem, Alpa, namazat všechno. Pod kolena.
1: No, podíváme se na to za malou chvíli. Jinak počasí je fantastické dneska, i k tomu našemu závodu bude přát, protože tam máme polojasno, teploty kolem 17 stupňů. Dneska bude plus 23.
3: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Pěkné ráno. V Brněnské Líšni v blízkosti Houbalovy ulice vznikne park. Vyřízená je projektová dokumentace i stavební povolení. Náklady jsou okolo 63 milionů korun. Botanické zahrady po celém Česku i v Brně dnes nabídnou zvláštní program u příležitosti Světového dne biodiverzity. Připravili akce pro veřejnost s cílem seznámit návštěvníky s činností, sbírkami či významem zahrad pro uchování přírodního a kulturního dědictví. Americký ministr zahraničí Marco Rubio poděkoval Česku za přijetí Američana, který byl v kontaktu s ebolou. Do Prahy byl převezen americký lékař, u kterého je podezření, že se v Kongu mohl nakazit. Americké velvyslanectví požádalo, zda by mohl do konce inkubační doby pobývat v Česku. Trenér české fotbalové reprezentace Miroslav Koubek povolal na sraz před mistrovstvím světa a přípravné utkání doma s Kosovem tři nováčky, útočníka Kabonga a záložníky Sojku a teprve 17-letého Sochurka. Širší nominace na šampionát jsou i útočník Chorý a obránce Douděra. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
1: Pěkné ráno, chystáme taky ohňostroje a dronové show.
3: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu s hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s krokodýlem.
4: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 tisíc položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
3: Rádio Krokodýl.
5: Za vším hledej menu. Na Rádiu Krokodýl. V Brně a okolí se dá nejíst dobře a stále za rozumnou cenu. Tipy, kam vyrazit na výborný oběd, vždy dopoledne na Rádiu Krokodýl. Obědy Adam. Lahodný oběd, který si můžete vychutnat v pohodlí domova nebo firmy. Obědy Adam. Rozvoz a skvělá cena. Neváhej a objednávej na www.obedyadam.cz.
3: Rádio Krokodýl.
6: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
4: Hledáš team building, co má šťávu? Na který budete s týmem dlouho vzpomínat? Akce s intenzivním zážitkovým programem, skvělou zábavou i uvolněnou atmosférou. Sportovní areál Komec Brno Komárov. Adrenalin, pohyb i zábava na jednom místě. Komec. Zažij víc než jen sport. www.komec.cz.
7: Datart v Olympii Brno je v novém. Oslavte s námi velkolepé otevření již tento víkend. Čeká vás speciální nabídka. Slevy jak Brno a splátky bez navýšení. Navíc kvízy a soutěže o televize LG, dresy hokejové repre a další výhry. Datart.
8: Objevte chutě světa. Přijďte je ochutnat na Street Food Česko tuto sobotu a neděli do Avion Shopping Parku Brno. Food trucky plné skvělého jídla, asijská kuchyně, vynikající burgery, šťavnatá kesadilla, gruzínské speciality a sladké dezerty. Street Food Festival v Avion Shopping Parku Brno se koná už tento víkend 23. a 24. května. Tati, ETF je teď nejlepší věc.
9: Aha.
8: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
9: A co SSB?
8: SSB? Co je SSB?
9: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
8: A to je nějaká nová investice?
9: To je stavební spoření od Buřinky.
8: Aha, a kde se to dá stáhnout?
9: No normálně v Georgii.
10: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
11: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
15: Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
1: Do půl hodinky spouštíme naši soutěž, kde můžete vyhrát nové horské kolo za 35 tisíc korun.
2: Protože zhruba za půl hodinky Jirka naskočí na kolo ze studia Krokodýl, zamíří do prodejny Element Store u M Paláce a vy tipujete, stále ještě můžete, jak dlouho mu to bude trvat.
1: No ale po cestě musím udělat pár úkolů, selfiečka a teď dobře poslouchejte, v centru města. Vyfotit se musím u Petrova, na Zelném trhu, u Krokodýla na Staré radnici, na Svoboďáku, na Hlavním nádraží, to jsem zvědav, jak to tam projedu, to se nějak rozkopalo. A nakonec dorazím k M Paláci do prodejny Element Store. Vy tipujete, za jak dlouho to bude?
2: Ano, ještě zhruba půl hodinky máte na to, pokud jste to stále ještě neudělali, zapojit se do naší soutěže a poslat svůj tip v minutách a sekundách na e-mail studio@krokodil.cz.
1: Není to závod, Krokodýláci vyhrává první nejpřesnější tip, tak s tím nějak počítejte v hlavě, že se nepojede jako závod, hlavně forma taky, že jo, Katko? Forma.
2: No právě.
1: Bude a to výletnická
2: forma. Jestli to nebude takový, to vy jste se kochal, pane doktore, já doufám, že dorazíš v pořádku.
1: Pojedu takovým klasickým tempem, jak kdybyste jeli na kole, no.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Jak to jezdí na silnicích, tak to taky víme.
3: Pěkné ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 u Velkého Meziříčí na 144,5 kilometru směrem od Prahy na Brno blokuje levý pruh dodávka po nehodě. Přerušovaná kolona má přes 8 kilometrů. Před Brnem je na D1 nesouvislá kolona od Ostrovačic. Kamiony zpomalují už u Domašova. A na Blanensku na trase z Jedovnic na Vyškov před Drnovicemi probíhá úklid vozovky po dopravní nehodě. Počítejte tam s omezením. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Martina Podleská.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: 8 hodin 35 minut. Pěkné ranko, krokodiláci.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Ano, s mikrofonem vyrážíme do brněnských školek.
2: Ve školce Nelsné se ptáme, co se vám nejvíc líbí v Brně.
3: Mně se líbí tady v Brně řeka. Je klidná a uklidňuje mě.
4: Já chodím na houpačky. Já mám ráda tady, jsou na koupaliště. Tam mě chutná nejvíc.
5: Kohoutovicích, tam je basén, já se toho basénu nadechnu a je tam divoká sena a ten tobogán. A mě se na tím tobogánu nejvíc líbí.
6: A ještě mám nejradši Lužánky.
0: A co má ráda Katka?
2: Mně se líbí v Brně cokoliv, proto jedu na víkend do Prahy.
0: Uklidnit se. Co se vám líbí nejvíc na Brně? To jsme se ptali našich nejmenších posluchačů.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.

0: Kabáti šaman, tak už se to přibližuje. Za 20 minut soutěžíme okolo. Katka to tady bude pěkně
1: šéfovat.
0: Hlavně budu mít v rukou časomíru, takže bude pěkně měřit čas. Tak co si dáme?
1: Dáme si teď stručné zprávy, taky předpověď počasí.
0: Dneska krásně, polojasno, 23 stupňů, zítra až plus 28.
2: Rádio Krokodýl, ranní přehled.
1: Dobré ráno, dnes pokračuje festival Meeting Brno. Na programu je například sousedské setkání u dlouhého stolu na Moravském náměstí. Pozvání sudeckých Němců ale vyvolalo kontroverze. Dopoledne tak budou někteří lidé protestovat před hlavním vstupem na výstaviště a odpoledne je ohlášena demonstrace na náměstí Svobody. V brněnském parku Lužánky dnes odpoledne začne 11. ročník festivalu Ponava Fest, který představí hudební i divadelní projekty z Česka a zahraničí. Potrvá do neděle. Počet lidí nakažených pohlavně přenosnými nemocemi se v Evropě dostal na rekord. Rozšířila se hlavně kapavka a syfilis. Nemocných je nejvíc za 10 let. Zájem fanoušků o nadcházející mistrovství světa ve fotbale se snaží zneužít i podvodníci působící na internetu a sociálních sítích. Vzhledem k účasti české reprezentace na turnaji by si i Češi měli dávat pozor na nebezpečné stránky a podvodné e-maily se soutěžemi o lístky, dresy či suvenýry. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
3: Barko Brno Líšeň je zpátky. Máme otevřeno od pondělí do soboty a pro prvních 1000 zákazníků máme naprostou pecku. Dárkovou kartu do brněnského hobbymarketu v hodnotě 200 korun. Vykupujeme železo, barevné kovy i autovraky. Barko, těšíme se, až vás opět uvidíme u nás v Brně Líšni. www.druhotnesuroviny.cz.
4: Na zdraví.
5: Vypadáš utrápeně, řediteli.
4: Ale firma stagnuje. Chtěl jsem utáhnout šroubky, ale mám pocit, že to nemám pod kontrolou.
5: No, to znám, všechno se řeší přes počítače, data uložená, Bůh ví.
6: 20% a koupání zdarma. Navíc skákací hrad, dětské hřiště, grilování a pivo kýlu v ceně. Od 18 hodin Oldies Party u bazénu. Nastartujte si léto na Rakovci. Více info na hotelrakovec.cz.
7: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
8: Unihobby.
7: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
9: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
10: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
9: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
10: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
9: To chci.
10: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
11: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
12: A tož si ty hloupý v takém horku. Od tej doby, co máme doma klimačku od tej firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však doveď chasu k nám, koláčka jim dám.
11: Říkáš klimatizací? A od kehože je?
12: No přece od Klimastylu z Hodonína.
13: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
14: Hledáte partnera, který se opravdu vyzná v hydraulice a nabízí non-stop servis? Navštivte Manuli Fluid Connecto na pobočce v Brně Železná 6 nebo v našich dalších pobočkách v Olomouci, Valašském Meziříčí, Zlíně a Ostravě. Nabízíme hydraulické a pneumatické komponenty, hadice na míru i profesionální servis a opravy. V Manuli Fluid Connecto máme otevřeno v běžné pracovní době, ale po domluvě jsme tu pro vás non-stop. Přijeďte k nám, rádi vám pomůžeme. Vaše Manuli Fluid Connecto. www.fluidconnecto.cz.
15: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 54,90 a rajčata sherry 250 gramů za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
16: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: a pánovi Blbec nakonec.
1: A jednoho tady máme.
2: Podrobnosti k novému případu má mluvčí policie České republiky v Brně Andrea Cejnková.
3: Hezké páteční dopoledne. V sérii krádeží a vloupání do objektu v rámci Brna se podařilo objasnit kriminalistům z 5. oddělení obecné kriminality. Celkem z 13 skutků obvinili teprve 16-letého mladíka. Výtečník se trestné činnosti věnoval přibližně půl roku. Většinou využíval aktuální situace a na svém kontě má jak kapesní krádeže, tak i vloupání do rodinných domů či bytů. Okradl například spícího muže na lavičce, kterému vzal asi 200 korun a také platební kartu, se kterou následně provedl několik ve výši 1200 korun. Kradl také třeba na stavbě bytového domu, odkud odnesl nářadí v hodnotě bezmála 50 tisíc korun. V jiném případě se vloupal do bytu, kde vzal mobilní telefon, elektronické cigarety, dioptrické brýle a další věci v hodnotě 25 tisíc. Někdy působil sám, v dalších případech jednal z komplici, které již také prověřují kriminalisté. Způsobil škodu přibližně 150 tisíc korun a nyní se může těšit na pobyt za mřížemi. Já přeji všem hezký víkend a naslyšenou zase příští týden.
2: Tolik policejní mluvčí Andrea Cejnková, přejeme hezký pátek.
0: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
4: No je to nejlepší po ránu.

0: Italo Disco na Krokodýlo.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
0: Tak my tady už hladíme s Katkou poslední detaily, že jo?
2: Je to tak, Jirka už je připravený pomalu a jistě naskočit na kolo a odstartovat soutěž o nové horské kolo.
0: Helma, kolo, ještě si tady zprovozňujeme bezdrátové sluchátka, ať jsme ve spojení. Odstartujeme to zhruba těsně po 9. hodině, krokodýláci, tak se nás držte.
3: Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Pěkný pátek, zveme vás dnes do divadla. Romantickou komedii Rozum a cit nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin.
5: Festival Sítko je zajímavý projekt studentů prvního ročníku ateliéru Divadlo a výchova na Brněnské JAMU. Během festivalu mohou diváci zhlédnout celkem 11 inscenací a součástí programu jsou rozbory děl a diskuze mezi publikem a tvůrci. Festival Sítko startuje už tuto neděli.
1: Radio Krokodýl.
6: V drogerii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
7: Co jet na nákupy do Olympie Brno?
8: Jo, potřebuju nové tenisky a sportovní oblečení.
7: Zatímco budeš nakupovat, skočím si na výstavu elektromobility e-drive show, která tam je od 6. do 31. května. Budou tam různá elektroauta i testovací jízdy.
8: Že bych se taky svezla.
7: Jasně, i proto jedeme do Olympie.
9: Hledáte styl, prostor a úsporu v jednom? Přijeďte si vyzkoušet hybridní crossover Renault Arkana. Elegantní kupé s SUV designem, automatická převodovka, tichá hybridní jízda a spotřeba, která vás mile překvapí. A právě teď za akční cenu. Zvýhodnění až 170 000 korun. Autocentrum Opportunity. Brno Líšeň.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
0: Tak, krokodýláci, už to tady všechno pěkně chystáme, ještě se podíváme na počasí.
1: Rádio Krokodýl, počasí.
0: Dneska čekáme příjemně, počasí na tu jízdu bude fantastické. 22 stupňů, polojasná obloha.
10: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 9. hodině z Krokodýla Ricky Martin. A nebo Ace of Base. To nejlepší z 90. let.
11: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram.
12: Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
2: Přeji hezké dopoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
2: Je čas opravit mosty, lidé se nemohou nenávidět navždy, řekl to včera v Brně Nick Vinton. Jeho otec Nikolas před druhou světovou válkou pomáhal židovským dětem uniknout nacistické hrozbě. Včera se jeho syn a s ním i dvě z Vintnových dětí postavili po bok sudeckých Němců a uctili památku obětí holokaustu.
1: Rádio Krokodýl, Blanensko.
2: Policie v případu loňského napadení muže v lese u Adamova obvinila jednoho mladistvého pro podezření z výtržnictví. U dalších 5 nezletilých, kteří nedosáhli věku trestní odpovědnosti, prověřování policisté odložili. Čeká je soud ve věcech mládeže.
1: Rádio Krokodýl, Svitavsko.
2: Zámecký park v Jevíčku bude rok zavřený kvůli opravě zdi, která je v havarijním stavu. První statické poruchy se ukázaly v roce 2022. Stavební práce začnou do 2 týdnů. Firma už si převzala staveniště. Montreal s přispěním českého brankaře Jakuba Dubeše zvítězil v prvním finále východní konference NHL na ledě v playoff zatím neporažené Caroliny 6-2. Dubeš si ve čtvrtečním zápase připsal 25 úspěšných zákroků.
13: Prodáváte komerční nemovitost? Krajské reality. Díky našim kontaktům jsme právě prodali 11 000 metrů čtverečních průmyslových ploch. Krajské reality CZ.
14: Češi! Mistrovství světa v hokeji na Rádiu Krokodýl.
2: Poč odpočinek, regenerace, individuální program a společná večeře. Takový byl plán české hokejové reprezentace pro včerejší den. Hráči mají 2 dny volna a cílem je načerpat energii a vypnout hlavu. Na led se tým vrátí dnes, kdy má dopoledne vyhrazenou tréninkovou halu ve Freiburgu. Zítra od 16 hodin a 20 minut nastoupí proti Slovensku.
15: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na ekondomy.cz.
16: Vozíte v autě spoustu zavazadel? Se střešními boxy a nosiči Hacker z toho vybruslíte Praha, Brno i Ostrava. Tak to je gól! www.hackerbrno.cz.
17: Eastgate. Nové byty v Brně Slatině se špičkovým vybavením.
18: Využijte naší nabídku do konce června.
17: Vaše brána k novému bydlení.
18: Sledujte Eastgate Brno.
19: Autonova Brno. Nové vozy Škoda a stovky prověřených ojetých vozů. Autorizovaný servis Škoda, Volkswagen, KTM a Kasgas. V Brně na Masné u Zvonařky.
20: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, víme, jak to jezdí.
21: Pěkné ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na D1 u Velkého Meziříčí na 144. a půltém kilometru směrem z Prahy na Brno se došetřuje nehoda dodávky. Pomalý provoz je od 136. kilometru. Před Brnem je na D1 silný provoz od Ostrovačic. Na Svitavsku na trase z Moravské Třebové na Litomyšl před odbočkou na Dětřichov blokuje provoz nehoda. Projíždí se kyvadlově a kolony jsou v obou směrech. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Martina Podleská.
22: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Tak je to tady, krokodíláci, pomalu ale jistě jdeme soutěžit o kolo.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
0: Ještě si dáme jednu písničku a pak odstartujeme naši soutěž. Katka už je připravená, stopky má v ruce.
2: Jirka za chvilku vyrazí do džungle, tedy do brněnského provozu.
0: Je potřeba se ještě ustrojit, tak mi dejte ještě jednu písničku. Musím se na to připravit, helmu si a tak, namazat kolena. Tak za 3 minuty startujeme.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
1: 8 minut po 9. hodině dopolední a je to tady, přátelé, jdeme na start dnešního závodu takzvaného. Že, Jirko,
2: ano,
1: připraven?
2: Soutěžíme kolo za 35 tisíc korun, vytipujete, za jak dlouho dojedu odsud z Rádia Krokodýl, kde se právě teď nacházíme, k M Paláci do prodejny Element Store. Po cestě musím udělat 5 selfíček. Připomínám, bude to Petrov, bude to Zelný trh, Krokodýl na Staré radnici, hlavní nádraží, náměstí Svobody, potom hlavní nádraží a pak se přemístím přímo na prodejnu. Tak já jsem připraven, máme helmu, mám všechno, budeme to stopovat, to znamená, teď jde o to kolo, dámy a pánové. Vy všichni, co jste psali a že vás bylo, tak se rozhoduje o tom, kdo to kolo vyhraje. Takže, Katko, jdeme to odstartovat. Já jsem připraven.
1: Spouštíme stopky. 3, 2, 1.
2: Teď valím.
1: Už to jde. Tak jo, hodně štěstí. Doufám, že Jirka dorazí v pořádku a držíme samozřejmě pěsti tomu nejpřesnějšímu z vás, kdo typoval úplně nejlíp. Tak samozřejmě s Jirkou se už za chviličku přihlásíme, budeme sledovat jeho cestu. Buďte s námi.
3: Rádio Krokodýl.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
1: Tak přátelé, pokud jste se zapojili do naší krokodilí soutěže o nové horské kolo za 35 tisíc korun, tak teď budete napnutí jako gatě a vy ostatní jste určitě také zvědaví, za jak dlouho kolega Jirka dorazí na kole ze Stroja Krokodýla do prodejny Element Store u M Paláce a samozřejmě u toho bude dělat selfiečka. Své tipy už jste poslali, no a Jirka je na cestě, vyrazil, tak jsme stále ve spojení. Jirko, kde tě tedy máme, jak to s tebou vypadá?
2: Přátelé, to tady jsem zavítanej jak pod to v prase. No, mám se fajn, projel jsem Úrovní, teďka jedu po Husově ulici. To znamená, pro vaši představu, teďka za okamžik křižovatka Husova Šelingrád, pojedu nahoru na Šelingrád k Petrovu, tam začne a proběhne první selfiečko. Takže budeme pokračovat dál, máme tady doprovodné vozy, takže o bezpečí moje postaráno a provoz naštěstí minimální. Takže Husova ulice právě teď.
1: Tak bezvadný, držíme pěsti, za chviličku ozveme se zpátky, hlavně opatrně, ať se ti nic nepřihodí. No a přátelé, buďte s námi, bude to dneska asi hodně dramatické. Kdo z vás bude mít nejpřesnější tip a kdo vyhraje krokodýlí soutěž o horské kolo za 35 tisíc korun?
0: Rádio Krokodýl, 90 v 9.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
1: Už téměř 9 minut uplynulo z jízdy Jirky Wienera na kole od nás z Krokodýla do prodejny Element Store u M Paláce. A samozřejmě zjišťujeme, za jak dlouho tu cestu zvládne. Opět se spojujeme a blížíme se snad k prvnímu selfiečku. Je to tak, Jirko? Kde se nacházíš?
2: Jsem strašně zadýchanej. Petrov, ten šílený kopec, Lingrák. Ano, jsem, první selfiečko teď, selfiečkuju. Celkem jich bude 5, takže jsem hodně zadýchaný. Ale mám dobrou zprávu, protože pak to bude v kopce, takže ten začátek je náročný, ale pak to bude klidové. Brno asi není úplně ideální město na výšky, protože je to hodně z kopce do kopce, ale máme štěstí, že to rádio je na kopci, takže teď pojedeme dolů. Takže teď selfiečko Petrov a za okamžik se vám přihlásím.
1: Tak jo, zdravíme tě zatím, ahoj, tak samozřejmě chce to trošku fyzičku, že přátelé. No, od Petrova se Jirka přesune na Zelňák, pak taky bude se fotit u Krokodýla na Staré radnici, na Svobodějáku na Hlavním nádraží a nakonec dorazí do cíle své cesty na prodejnu Element Store. Za jak dlouho to zvládne? No tak to si dozvíte, doufám, velmi brzy. Buďte s námi dál.
0: 99. Rádio Krokodýl.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
1: Ano, a dnes se rozhodne, kdo to nové horské kolo vyhraje, protože Jirka už je za půlkou své dnešní cesty. Je to tak, Jirko? Zdravíme tě.
2: Je to tak, už probíhají selfiečka ve velkém, jsem v centru města Brna. Připomínám, že typujete, za jak dlouho dojedu z Rádia Krokodýl k M Paláci. Mezitím se pětkrát musím vyfotit památky města Brna, respektive známé ulice. Takže proběhl Petrov, pohodička, Zelný trh. Před malou chvíli jsem dofotil fotku přímo u Krokodýla na Staré radnici. A teď jsem u toho legendárního brněnského orloje. No, takhle rozkopanou Masarykova ulice, to jsem nezažil. Je to tady rozkopané, takže jsem se sem musel trošku probojovat, ale téměř všechny úkoly mám za sebou. Ještě se musím vyfotit na hlavním nádraží a potom už to bude sprint M Paláci. Tak vydržte palce, teď to byla chvilka klidu, tedy chvilka, kdy jsem se fotil, ale pokračuju už naplno.
1: Tak jo, zdravíme tě, šťastnou cestu i nadále. No a samozřejmě Jirka míří tedy potom na prodejnu Element Store, zjistíme, za jak dlouho tam dorazí. No a samozřejmě se vám za chviličku zase přihlásíme, je to drama.
0: Den dětí na Rádiu Krokodýl. Už 1. června bude patřit vysílání Rádia Krokodýl našim nejmenším posluchačům a taky jejich rodičům. Poslouchej a vyhrávej na Den dětí na Rádiu Krokodýl.
3: Baví vaše děti objevovat svět? Batoh Oxybag přináší lehkost od první třídy až po střední. Zbalte si k němu ladící lahev, penál nebo vak na záda. Oxybag je parťák, co ti kryje záda. Vyberte kompletní výbavu na oxybag.cz.
0: Rádio Krokodýl. Katka Horáková. Krokodýlí zvuky, pravdě do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráli.
4: Ještě ty vazníky, potom kladivo a nářadí, snad mám vše. Ano, nyní postavíte svoji novou střechu i online. S ProEx 2000 je to jednoduché. Navštivte nový e-shop a vše objednejte z domu, ze stavby, z chaty nebo klidně i odtud. www.proex2000.cz.
0: Radio Krokodýl.
5: Nepojedeme do Brna do Bruno Family Parku. Venkovní část plná zábavy je otevřena.
6: Tak pojďme.
7: Bruno Family Park. Vodní svět, svlažení v horkém počasí, 15 jedinečných atrakcí venku a 40 dalších uvnitř. Bruno Family Park.cz.
8: Žijeme úsměvem, hrajeme si každý den.
9: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
10: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
9: A tak to bude drahé.
10: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
11: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
12: Rádio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
13: Úru Brno!
14: Zbrojovačky a zbrojováci. Poslední zápas sezóny je tady. V sobotu 23. května se od 14 hodin postavíme v závěrečném utkání ročníku Českým Budějovicím. Přijďte se od 12.30 naladit do fanzóny. Chybět nebude skvělé jídlo ani doprovodný program. Lístky na rodinnou tribunu pořídíte přes Zbroják ID na fczbrno.cz. Buďte u oslav s námi.
15: Fandíme s vámi.
16: Datart v Olympii Brno je v novém. Oslavte s námi velkolepé otevření již tento víkend. Čeká vás speciální nabídka. Slevy jak Brno a splátky bez navýšení. Navíc kvízy a soutěže o televize LG, dresy hokejové repre a další výhry. Datart.
17: Nakup a vyhraj v Krpolech.
3: Nakupte alespoň za 700 korun a během víkendů 23. až 24. a 30. až 31. května si přijďte pro okamžitou výhru na náš stánek. Každý den rozdáme stovky cen, třeba i let balónem nebo dárkovou kartu NC Královo pole v hodnotě 10 000 korun. Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
3: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
0: Je dobré se usmívat. Rádio Krokodýl. Nechte se bavit.
13: Vaše nejvěrnější rádio.
0: Stále s vámi.

0: ladíte krokodýla, tohle je Vanessa Carlton a my stále soutěžíme o nové horské kolo.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
0: A my se opět spojujeme s naším kolegou Jirkou, který je na cestě. Jirko, nazdar.
2: Nazdárek, tak proběhlo selfiečko, tak jak jsem říkal, na Svoboďáku, pak jsem projel na hlavní nádraží, poslední selfiečko. Nové sady jsem projel teďka šlapu na kole po nových sadech. Právě teď se nacházím u prozatímního hokejového chrámu komety DRFG Areny a nebo Winning Group, ale teď už jsem tady na křižovatce. U náplavky to znamená, přede mnou je zhruba asi 800 metrů, ale musím se tady proklouzat tady tím městským provozem a semafory. Mám tady doprovodný vůz kolegu Jirku, no a samozřejmě Milan Krobot je tady se mnou. Už koukej na mě, jak jsem zaříká, no tak ona je to makačka, ono se to nezdá, pokud nezdíte každý den na kole, tak asi víte, jaké to je se mnou si takto. Ale to jde skvěle a za malou chvíli se vám přihlásím, už budu skoro v cíli.
0: Ano, míří Jirka do prodejny Element Store u M Paláce, tak doufejme, že ten kolaps nepřijde před cílem. Za chviličku se samozřejmě spojíme, tak buďte s námi dál.
1: Rádio Krokodýl 99.

0: krokodýlem, tohle je Michael Jackson a tohle je Jirka Wiener, který funí na kole.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
0: Soutěžíme o nové horské kolo za 35 tisíc korun a Jirka Wiener na kole a na telefonu. Zdravíme tě, ahoj.
2: Ano, přímo ze Rštické, přátelé, zbývá posledních asi 300 metrů. Uvidíme, jak pochytneme barvu na semaforu, protože ta rozhoduje, zníme se pravidly silničního provozu, takže ještě to neznamená, že jsem cíli, sice ten odpor vidím, asi 150 metrů, ale musím tady počkat ještě nacižovat se na zelenou. Teď se na té ještě z Proudovce, Rštická, šílená ulice, pro cyklisty to rozhodně není, proto jsou tady asi všude opolitý cyklostezky, ale my jedeme nejkratší trasou a zbývá opravdu 150 metrů, ale stojím, teď stojím a pozor, mám zelenou, to znamená, že do cíle zbývá opravdu posledních pár metrů, tak vydržte, Prodejna Element Store je už na dohled, jo, je to posledních 50 metrů, tady ještě přes přechod, už to vezmu na pank po chodníku. Přátelé, 50 metrů, doufejme, tady někdo mi vleze do silnice, do prčit, jo, dobrý. Tak a poslední metry, přátelé, je to tady, připravit se. Teď jsme v cíli, právě jsem projel do prodejny Element Store a jsme v cíli. Uf. To znamená, soutěž je u konce a vítězný čas je
0: 26 minut a 3 setiny vteřiny, tak jo.
2: Přátelé, máme vítěze, takže ten, kdo to typl nejpřesněji a byl první, tak vyhraje tohleto nádherné kolo Trek z prodejny Element Store u M Paláce a my budeme ještě dneska předávat tohleto nádherné kolo. Takže gratulace všem a já se jdu vydýchat.
0: A gratulace samozřejmě i tobě, vydýchej se, ošetři prdelku, prej bolí, tak snad to bude do večera dobrý.
2: A bolí se, hodně, čau.
0: Bolí, ahoj, no a my se jdeme probrat vašimi e-maily a tipy a zjistíme, kdo z vás tipoval jako první nejpřesněji, tak držíme palec.
1: Rádio Krokodýl, 90 v 9.
3: Pistole. Loca.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
1: Tak přátelé, 26 minut a 3 vteřiny, to je vítězný čas. Tak dlouho, nebo spíš tak rychle, jel náš kolega Jirka Wiener na kole dnes dopoledne ze studia Krokodýla do prodejny Element Store u M-paláce a u toho se vyfotil u Petrova na Zeleném trhu, u Krokodýla na Staré radnici, taky na náměstí Svobody a na hlavním nádraží. No a poté zamířil na prodejnu Element Store. Teď už se v této chvíli vydýchává, dává se dohromady, no a my ve studiu už se probíráme vašimi e-maily a tipy a hledáme nejpřesnějšího typujícího z vás. Kdo vyhrál nové horské kolo od Krokodýla zadarmo? Dozvíme se, těch typů je hromada, tak nám dejte chvilku.
0: Barko Brno Líšeň je zpátky. Máme otevřeno od pondělí do soboty a pro prvních 1000 zákazníků máme naprostou pecku. Dárkovou kartu do brněnského hobby marketu v hodnotě 200 korun. Vykupujeme železo, barevné kovy i autovraky. Barko, těšíme se, až vás opět uvidíme u nás v Brně Líšni. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
3: Osvěžte se na zahradě! V Unihobby široký výběr výřivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
5: Zažij to znovu. MotoGP je zpátky v novém atraktivním termínu 19. až 21. června. Vstupenky na Grand Prix České republiky 2026
6: pořídíš za výhodnou předprodejovou cenu
5: na automotodrom.brno.cz.
7: Přijďte zažít nezapomenutelný degustační podvečer s vůní moravských vín a živou cymbálovou muzikou ve výjimečných prostorách historických vodojemů v Brně na Žlutém kopci. Mikulečtí vinaři nám osobně představí své nejkvalitnější vzorky. Neomezená konzumace, gastronomie, tradiční melodie cymbálky a prohlídka industriálních prostor vodojemů a přilehlého parku. Mikulecké bečky už v pondělí 8. června od 18 hodin. Srdečně zvou mikulečtí vinaři. Počet míst omezen. Předprodej na mikulečtivinaři.cz.
8: Parkování v Brně. Od 25. května se parkovací systém rozšiřuje do městské části Maloměřice a Obřany, konkrétně do oblasti 1804 Hády. Oblast spadá do návštěvnické zóny C. Regulace platí v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si již mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrně.cz.
9: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
10: Haló, jsme tu všichni.
11: Já nic nevidím.
10: Nemůžeme rozsvítit?
11: Je to tajný.
10: Takže,
11: pohrají jste?
10: Heneš, long story short, tady.
11: Brňák, Dian, jsem tu.
12: Hora, Jamaja, taky.
10: Dobrý.
11: Jdeme.
10: Jedu.
11: Hořák, zapínám, krájím.
10: Šlehám, cedím.
11: Strouhám,
10: flambuju.
11: Hasím, slejvám, utírám, solím, pepřím,
10: servíruju.
11: To bude legendární hostina.
13: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
14: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
15: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
16: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Ahoj. Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
20: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: tohle jsou Cranberries, vyladíte krokodýle krance před 10. Je na čase zjistit, co je nového. Petra má zprávy.
1: Hezké dopoledne, dnes je připraven speciální program v botanické zahradě, i o tom už za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Těší vás umění a chytrá zábava? Pak vás srdečně zveme na druhý ročník festivalu otevřeného depozitáře Moravské galerie. Čekají vás workshopy, komentované prohlídky, divadlo Kyogen a divadlo Dip, koncert pánů na hlídání a od 8 večer Kapitán Demo. Navíc mega pískoviště, obří šachy, létající labutě a občerstvení. Open Depo v areálu bývalých řečkovických kasáren otevře v pravé poledne. Program začíná v 1 a trvá do 10. Tak 23. května na Open Depo Festu. Ahoj!
2: Radio Krokodýl.
5: Městská část Brno-Židenice pod záštitou statutárního místostarosty René Novotného vás zve na druhé židenické sportovní hry na Psukotu. Přijďte si se svými dětmi zasportovat. V sobotu 6. června od 12 do 20 hodin se můžete těšit na program tvořený řadou sportovních zábavných disciplín a pro každou věkovou kategorii. Bonusem bude autogramiáda významných sportovců a večerní koncert rock'n'roll bandu Marcela Woodmana. Takže v sobotu 6. června sportovní oblečení s sebou a doražte na druhé židenické sportovní hry na ulici Líšeňská u polikliniky.
6: Klimatizace od 23 490 korun včetně montáže, materiálu i dopravy?
7: Ano, slyšíte správně.
6: Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé Jižní Moravě.
7: Žádné dlouhé čekání.
6: Profesionální montáž a rychlá realizace.
7: Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz
6: nebo telefon 724 100 122.
7: Klimatizace Břeclav.
6: Řešení proti letnímu horku.
2: Rádio Krokodýl.
8: Hrajeme vám hit za hitem.
0: U 10. z Krokodýla Ava Max. Bude Joan Jett. Taky projekt Gump.
9: Protože to nevzdám, a tak to je.
0: Za minutu a tři čtvrtě bude 10.
10: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram.
11: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Sluníčko má během dne nahradit převažující oblačno, čekáme taky lokální přeháňky, tak deštník raději sebou a teploty příjemné 21 až 24 stupňů.
12: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Botanické zahrady po celém Česku dnes nabízejí zvláštní program u příležitosti Světového dne biodiverzity. Nachystány jsou akce pro veřejnost s cílem seznámit návštěvníky s činností, sbírkami a významem zahrad pro uchování přírodního a kulturního dědictví. V Centru léčivých rostlin Lékařské fakulty Masarykovy univerzity je otevírací doba prodloužená do 18 hodin. Historicky první kompetenční žaloba prezidenta na vládu ohledně ústavního výkladu pravomocí je čím dál pravděpodobnější. Petr Pavel potvrdil, že podnět k ústavnímu soudu podá, pokud mu vláda zamezí v možnosti reprezentovat Česko na červencovém summitu NATO v Ankaře. Americký ministr zahraničí Marco Rubio poděkoval českému premiérovi Andreji Babišovi a všem pražským zdravotníkům za přijetí Američana, který byl v kontaktu s ebolou. V příspěvku na sociální síti X ocenil českou pomoc. V mexické Guadalajaře, kde se během letního mistrovství světa představí i česká fotbalová reprezentace, odhalili 9,5 metru vysokou sochu legendárního brazilského útočníka Pelého. Hvězdný fotbalista, který zemřel v roce 2022 ve věku 82 let, si tam zahrál během mistrovství světa v roce 1970.
13: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
14: Češi! Mistrovství světa v ledním hokeji na Rádiu Krokodýl.
1: Útočník David Tomášek věří, že i přes velké trápení, které hokejová reprezentace prožila v zápasech s papírově slabšími soupeři Slovinskem a Itálií, může na mistrovství světa pomýšlet na úspěch. Zítra čeká český tým derby se Slovenskem, v pondělí duel s Norskem a v úterý pak nastoupí proti Kanadě.
15: Ekonomy.cz Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekonomy.cz.
16: Vozíte v autě spoustu zavazadel? Se střešními boxy a nosiči Hacker z toho vybruslíte. Praha, Brno i Ostrava. Tak to je gól! www.hackerbrno.cz
17: Eastgate.
18: Nové byty v Brně Slatině se špičkovým vybavením.
17: Využijte naší nabídku do konce června.
18: Vaše brána k novému bydlení.
17: Sledujte Eastgate Brno.
19: Autonova Brno. Nové vozy Škoda a stovky prověřených ojetých vozů. Autorizovaný servis Škoda, Volkswagen, KTM a Kasgas. V Brně na Masné u Zvonařky.
20: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pěkné dopoledne, milí šoféři, co se děje na silnicích, sleduje Martina.
21: Pěkné dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Přerušovaná kolona je na D1 před omezením u Brna na 196. kilometru ve směru od Prahy od 168. kilometru. Na příjezdu do Moravské Třebové od Mohelnice na úrovni Linhartic došlo k požáru vozidla. Silnice je tam aktuálně uzavřená. V koloně budete popojíždět od Žipotína. V opačném směru má kolona 6 kilometrů, dojíždí se do ní před Moravskou Třebovou. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Martina Podleská.
22: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
23: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07.
22: Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: 26 minut a 3 vteřiny, tak to je vítězný čas, ze jak dlouho zvládl náš kolega Jirka Wiener na kole dorazit dnes dopoledne ze studia Krokodýla do prodejny Element Store. No a mezi všemi těmi maily hledáme v těchto chvílích nejpřesnějšího typujícího z vás a výherce kola za 35 tisíc korun, tak buďte s námi.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Espresso macchiato.
1: Děkujeme vám, děkujeme vám.
2: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
1: Ano, a někdo už ho vyhrál, ještě o tom ani neví. My totiž vybíráme mezi všemi těmi typy, co jste nám poslali, vítěze nového horského kola za 35 tisíc korun, protože už známe vítězný čas. Takže Jirka stihl dojet ze studia Krokodýla do prodejny Element Store u M Paláce za 26 minut a 3 vteřiny. Byl to rychlík a tohle je vítězný čas. No a připomínám, že po cestě udělal 5 selfíček, vyfotil se u Petrova na Zelňáku, taky u Krokodýla na Staré radnici, na Svoboďáku na hlavním nádraží a pak tedy zamířil na prodejnu Element Store. Tam se tedy musel dávat dohromady, protože ta cesta byla náročná, no ale my už pomalu jistě známe výherce kola za 35 tisíc korun, nejpřesnějšího typujícího z vás všech, co jste se do naší soutěže zapojili a že vás teda bylo. Tak vám moc děkujeme, že jste s námi a že s námi soutěžíte, ale vyhrát může jen jeden a kdo to bude, dozvíte se už brzy.
0: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu s hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s Krokodýlem.
2: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 tisíc položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop Roku. www.ekondomy.cz.
0: Rádio Krokodýl. Katka Horáková. Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo za 35 tisíc korun. Více na krokodýl.cz.
3: Element Store Brno. Největší prodejce kol značky Trek v České republice. V M Paláci na Heršpické máme všechno, co Trek nabízí. Horská kola, silniční rakety, elektrokola i dětské modely, co něco vydrží. A nejde jen o prodej. Kolo si můžeš předkoupí otestovat. K tomu servis kol do 24 hodin nebo bike fitting na míru. Jo, a vyrážíš na výlet? Půjčíme ti třeba elektrokolo. Najdeš nás v Brně na Heršpické v M Paláci nebo na www.elementstore.cz.
4: Rádio Krokodýl.
5: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
6: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 tisíc korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
7: Zažij to znovu! MotoGP je zpátky v novém atraktivním termínu 19. až 21. června. Vstupenky na Grand Prix České republiky 2026
8: pořídíš za výhodnou předprodejovou cenu
7: na automotodrombrno.cz.
9: Datart v Olympii Brno je v novém. Oslavte s námi velkolepé otevření již tento víkend. Čeká vás speciální nabídka. Slevy jak Brno a splátky bez navýšení. Navíc kvízy a soutěže o televize LG, dresy hokejové repre a další výhry. Datart.
10: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
11: Objevte chutě světa. Přijďte je ochutnat na Street Food Česko tuto sobotu a neděli do Avion Shopping Parku Brno. Food truck je plné skvělého jídla, asijská kuchyně, vynikající burgery, šťavnatá kesadila, gruzínské speciality a sladké dezerty. Street Food Festival v Avion Shopping Parku Brno se koná už tento víkend 23. a 24. května.
12: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
16: Nakup a vyhraj v Krpone. Nakupte alespoň za 700 korun a během víkendů 23. až 24. a 30. až 31. května si přijďte pro okamžitou výhru na náš stánek. Každý den rozdáme stovky cen, třeba i let balónem nebo dárkovou kartu NC Královo pole v hodnotě 10 000 korun.
17: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
19: Je dobré mít společnost na cestě.

0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.
1: Dnes už asi máte jasno, ale pokud nevíte, co v pondělí na oběd, tak se podívejte na aktuální nabídku www.obědyadam.cz a objednejte si a nechte si dovést do práce nebo domů kvalitní domácí oběd. Na výběr máte z 5 druhů menu z poctivých surovin, tradiční českou kuchyni i oblíbené klasiky, které zasytí a potěší. No a doporučujeme dnes na pondělí objednat třeba masový vývar se zeleninou, nudlemi a játrovou rýží. K tomu chřestové risotto s grilovaným kuřecím stejkem. Oběd vám po domluvě donesou až k bytu nebo přímo do práce. Bezplatný rozvoz a jednotná cena, tak doporučuje Krokodýl a přejeme dobrou chuť.
0: Za vším hledej menu. Šetříme s Krokodýlem. Obědy Adam. Lahodný oběd, který si můžete vychutnat v pohodlí domova nebo firmy. Obědy Adam. Rozvoz a skvělá cena. Neváhej a objednávej na www.obedyadam.cz. Radio Krokodýl.
2: What this car is automatic, systematic, hydromatic. Why'd you grease lightning?

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
1: Přátelé, a my už máme vítěze, respektive vítězkou nového horského kola za 35 tisíc korun, která byla se svým typem nejpřesnější. Připomínám, že svou cestu Jirka dneska stihl za 26 minut a 3 vteřiny a jel ze studia Krokodýla do prodejny Element Store u M Paláce a po cestě dal 5 selfíček. U Petrova na Zelňáku, u Krokodýla na Staré radnici, vyfotil se i na náměstí Svobody a na hlavním nádraží, no a pak zamířil do cíle své cesty, tedy na prodejnu Element Store. No a protože Jirka po své ranní cestě stihl se navrátit hezky do studia celý v pořádku, tak stihl i naší výherkyni posluchačce sám zavolat. Pojďte si to poslechnout.
2: Krátka, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Rádio Krokodýl, je tam Jana Krátka.
2: Ano.
3: Jani, mám fantastickou zprávu, vyhráváte kolo.
2: Ježiš, tak to je úžasný. Takže jsme to trefili.
3: Trefili jste to naprosto přesně, byl to přesný typ, který dorazil jako první. Gratulujeme.
2: Děkuju. Ono to je pro syna. Je taková jeho akce, já jsem to pouze organizovala, to je tohle, takže je to úplně výborný, protože on si to kolo přeje už dlouho, tak je paráda, že teda budeme možnost nějakou.
3: Gratulujeme, je to vaše.
2: Tady Jana z Pozořic, vyhrála jsem kolo na rádiu Krokodýl a mám z toho obrovskou radost.
1: No tak to je vítězská kola za 35 tisíc korun Jana Krátká, která typovala, že Jirkova cesta bude krátká. Tak ještě jednou obrovská gratulace Janě. No a my vám všem ostatním samozřejmě moc děkujeme, že jste se zapojili do naší soutěže. Vyhrát může jenom jeden, to je jasný, ale soutěže, co bude na Krokodýlu i nadále.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
6: Je to tak Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
5: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
6: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
5: To chci.
6: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
7: Celé město už to ví, kde zvířátka milují. Králíček si hopsá, rybičky tančí, pavouk se culí, papoušek kráká.
8: Kde jste všichni?
7: Celé Brno už to ví, nás zvířátka milují. Zooshop XXL v Avion Park Brno. Nejen obchod, ale zoo v XXL stylu.
9: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
10: Unihobby.
9: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
11: Chcete potkat šampiona? Doražte v sobotu 23. května do Decathlonu v Modřicích. Čeká vás den nabitý sportem, soutěže o ceny a hlavně speciální host Jiří Procházka. Otestujte si svou fyzičku, poslechněte si přednášky profíku a začněte léto s námi. Těšíme se na vás. Decathlon.
12: Městská část Brno Židenice pod záštitou statutárního místostarosty René Novotného vás zve na druhé židenické sportovní hry na Psukotu. Přijďte si se svými dětmi zasportovat. V sobotu 6. června od 12 do 20 hodin se můžete těšit na program tvořený řadou sportovních zábavných disciplín a pro každou věkovou kategorii. Bonusem bude autogramiáda významných sportovců a večerní koncert rock'n'roll bandu Marcela Woodmana. Takže v sobotu 6. června sportovní oblečení sebou a doražte na druhé židenické sportovní hry na ulici Líšeňská u polikliniky.
13: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nové chutě, které pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek nebo na Žarošicko na Vinohradech a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
8: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře Stares Sport.
12: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola Originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
10: Toto je.
14: Dopravárt, vezeme vám pračku.
10: A co teď?
14: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
10: No tak to si rozumíme.
15: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
0: Krokodýl.

0: Vy posloucháte Krokodýle krátce před 11, kdy nám hraje Cyndi Lauper. No a my vám přejeme krásný pátek a k tomu také přinášíme čerstvé informace. Petra nese zprávy.
1: Hezké dopoledne. Odpůrci si z dosudeckých Němců na brněnském výstavišti postavili barikádu z krabic. I o tom už za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě. Lužánecké pracoviště Lata zve rodiny s dětmi do Jurkovičovy vily na program s názvem Tajemství pavučiny. Čeká vás pohádkové dobrodružství s úkoly, tvořením a výkladem o historii vily. Zábavu si užijete v neděli 24. května od 15 hodin v Jurkovičově vile. Rezervace na obchod.luzanky.cz.
2: Rádio Krokodýl.
4: Transport show Truck and Bus v Brně je po dvou letech opět tady. 12. a 13. června se přijďte podívat na nové traky, návěsy a autobusy všech rozhodujících značek a dodavatelů v Evropě a oslavit tak prodloužený víkend oslav silniční dopravy. Truck and Bus. Bohatý doprovodný program a to nejen s dakarskými speciály. Více na www.transportshow.cz.
5: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
6: Já.
5: Protože jsou spolehlivé?
6: Já, natürlich.
5: A se zárukou na 5 let zdarma?
6: Já, sicher.
5: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
2: Rádio Krokodýl.
7: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 11. z Krokodýla Pointer Sisters. Taky Bruno Mars a Rose. A nebo kapela Lucie.
8: Vítr, pane, pouští.
0: Za půl minuty bude 11.
9: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram.
10: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Máme dneska venku krásně, to sluníčko venku má ale v průběhu dne postupně nahrazovat oblačnost, případně bude až skoro zataženo, nejvyšší odpolední teploty ale krásné až kolem 26.
11: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Asi 200 lidí přišli dnes protestovat na výstaviště, kde se o víkendu potkají sudečtí Němci. Na protest s názvem Němá barikáda si přinesli transparenty a vlajky. Pořádá ho KSČM. Z papírových krabic polepených historickými fotkami postavili symbolickou barikádu. Nesou například mapy Sudet a fotky z odsunu sudeckých Němců a mají připomínat oběti druhé světové války. V Praze otevřeli vůbec první akutní psychiatrickou ambulanci pro děti a mladistvé u nás. Unikátní zařízení má sloužit malým pacientům, kteří kvůli dlouhým čekacím lhůtám nemůžou rychle sehnat odbornou pomoc. V péči psychiatrů je v Česku více než 67 tisíc dětí. Americký prezident Donald Trump oznámil vyslání dalších 5 000 amerických vojáků do Polska. Zdůvodnil to dobrými vztahy s polským prezidentem Karolem Navrockým. Trump neuvedl žádné další podrobnosti a proto není jasné, kdy ani odkud vojáci dorazí. Na jihu Čech dnes začíná rally Český Krumlov, druhý závod mistrovství České republiky v automobilových soutěžích. V roli lídra průběžného pořadí startuje Filip Mareš, který před měsícem ovládl rally Šumava Klatovy. O jubilejní 10. triumf soutěži bude usilovat úřadující šampion Jan Kopecký, který vyhrál i loni.
12: Prodáváte komerční nemovitost? Krajské reality. Díky našim kontaktům jsme právě prodali 11 000 metrů čtverečních průmyslových ploch. Krajské reality CZ.
13: Češi! Mistrovství světa v ledle hokeji na Rádiu Krokodýl.
1: Čeští hokejisté se po včerejším volnu sejdou k tréninku před zítřejším duelem se Slováky. Výběr Radima Rulíka čekají ve skupině B ve Friburgu ještě 3 zápasy, ve kterých budou usilovat o co nejlepší postavení vzhledem ke čtvrtfinále. V pondělí je to duel s Norskem a v úterý pak nastoupí proti Kanadě.
14: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na ekondomy.cz.
15: Vozíte v autě spoustu zavazadel? Se střešními boxy a nosiči Hacker z toho vybruslíte Praha, Brno i Ostrava. Tak to je gól! www.hackerbrno.cz
16: Eastgate.
17: Nové byty v Brně Slatině se špičkovým vybavením.
16: Využijte naší nabídku do konce června.
17: Vaše brána k novému bydlení.
16: Sledujte Eastgate Brno.
18: Autonova Brno. Nové vozy Škoda a stovky prověřených ojetých vozů. Autorizovaný servis Škoda, Volkswagen, KTM a Kasgas. V Brně na Masné u Zvonařky.
19: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krásné dopoledne, milí šoféři. Aktuální informace ze silnic přináší Martina.
20: Hezké dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na D1 před Brnem směrem od Prahy je přerušovaná kolona od Ostrovačic. Na úrovni Velkého Meziříčí mezi 146. a 143. kilometrem směrem na Prahu počítejte s kolonou kvůli omezení. Následky požáru vozidla se likvidují na silnici z Moravské Třebové na Mohelnici u Linhartic. Kolona je už od Hřebče. Kolony čekejte ještě v obou směrech mezi Žipotínem a Studenou Loučkou. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Martina Podleská.
21: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
22: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07.
21: Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: 4 minuty po 11. Hezké dopoledne přeji z krokodýla Katka Horáková, no a před námi krokodýl cestovatel. Dneska se budu ptát na místo, na kterém si dělal náš kolega Jirka Wiener během své cesty na kole selfiečko. Je v centru, v srdci našeho města Brna. Podrobnosti pro vás budu mít už za malou chviličku a budete moci vyhrát vstupenky na Fresh Festival, tak to vám nesmí uniknout. Buďte s námi.
1: Za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Host studuje jídelní lístek. Pane Vrchní, ta hovězí pečeně je vepřová nebo kuřecí?

0: cestovatel.
1: 11 hodin, 21 minut, přátelé, jde se soutěžit. Krokodýl cestovatel připraven, pokud vy také, tak můžete hned teď vytáčet studio 603 103 103. Soutěžíme o dvě vstupenky na festival jídla a pití. Konkrétně na Elimon Fresh Festival, který se bude konat v Zámecké zahradě ve Slavkově u Brna už příští týden o víkendu 30. a 31. května. Někoho už máme na lince, hezké dopoledne, Krokodýl, kdo byl nejrychlejší?
2: Ahoj, Martina.
1: Martino, zdravím tě. Odkud voláš, si v práci nebo máš volno?
2: No, teď jedu do Brna se něco vyřizovat, takže z Bílovy do Brna.
1: Dobře, takže za volantem, tak hlavně opatrně. A já ti tedy představím dnešní nápovědy, tak poslouchej dobře. Tentokrát zamíříme do srdce Brna, na místo, kde se mimo jiné dnes dopoledne fotil během své cesty na kole kolega Jirka. Další nápovědou je, že toto místo od 13. století je využíváno jako tržiště. Dnes tady ale místo ševcovských a hrnčířských stánků najdete stánky se zeleninou, ovocem, bylinkami nebo květinami. No a tomuto náměstí dominuje výrazná barokní fontána Parnas. Pod náměstím je taky nejznámější brněnský labirint, takže rozhodně tohle místo stojí za návštěvu. A určitě tušíš, na co se ptám.
2: Že je to oblíbený zelený trh?
1: Je to oblíbený zelený trh a já doufám, že máš radost, že půjdeš zadarmo na oblíbený Fresh Festival.
2: Skvělá, děkuji.
1: Tak ti blahopřeju, koho vezmeš sebou?
2: Manžela.
1: Jaký je vaše nejoblíbenější jídlo, Martino?
2: No, to je těžké říct, máme jich hodně, ale určitě teď v létě grilování, cokoliv na grilu.
1: Já myslím, že si to tam stoprocentně užijete, tak dobrou chuť a zase někdy. Ahoj.
2: Ahoj.
0: Den dětí na rádiu Krokodýl. Už 1. června bude patřit vysílání rádia Krokodýl našim nejmenším posluchačům a taky jejich rodičům. Poslouchej a vyhrávej na Den dětí na rádiu Krokodýl.
3: Baví vaše děti objevovat svět? Batoh Oxybag přináší lehkost od první třídy až po střední. Zbalte si k němu ladící lahev, penál nebo vak na záda. Oxybag je parťák, co ti kryje záda. Vyberte kompletní výbavu na oxybag.cz.
0: Rádio Krokodýl. Katka Horáková.
4: Hledáte styl, prostor a úsporu v jednom? Přijeďte si vyzkoušet hybridní crossover Renault Arkana. Elegantní kupé s SUV designem, automatická převodovka, tichá hybridní jízda a spotřeba, která vás mile překvapí. A právě teď za akční cenu. Zvýhodnění až 170 000 korun. Autocentrum Opportunity, Brno Líšeň.
5: Osvěžte se na zahradě! V Unihobby široký výběr vířivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
10: Královna omáček míří na Hrad.
11: Gastrofans Festival svíčkové a dalších omáček 24. května od 11 hodin na velkém nádvoří Hradu Špilberg.
10: Ano, v neděli. Svíčková je nedělní záležitost.
11: Divadelní představení, koncerty a ty nejlepší omáčky z Brna a okolí. Vstupné pod 2 kila, degustační porce pod 100.
10: Kapacita omezena.
11: Lístky a info na královnaomáček.cz. Partnerem je Muzeum města Brna, záštitu převzala primátorka města Brna Markéta Vaňková.
12: Rádi si pochutnáváte na poctivé domácí české kuchyni? V tom případě je pro vás restaurace Na knoflíku ta pravá. Kromě stálého jídelního lístku, denně výběr z 5 menu a široká nabídka piv z malých českých pivovarů. Restaurace Na knoflíku, na Běhounské 9.
13: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
14: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek.
6: Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
16: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
17: Datart v Olympii Brno je v novém. Oslavte s námi velkolepé otevření již tento víkend. Čeká vás speciální nabídka. Slevy jak Brno a splátky bez navýšení. Navíc kvízy a soutěže o televize LG, dresy hokejové repre a další výhry. Datart.
18: Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže. Rádio, které pomáhá.

0: posloucháte Krokodýla, taky 5 minut po půl 12. No a děláte samozřejmě moc dobře, protože díky tomu u nás třeba dneska posluchačka Jana vyhrála nové horské kolo za 35 000 korun. Tak ještě jednou velká gratulace a už za chviličku vaše další šance tipnout si náš krokodýlí zvuk a tentokrát vyhrát 102 150 korun. Tak držím pěsti, buďte s námi.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky vedle.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tří ruky.
1: A vy voláte jako o život, Studio Krokodýla. No není divu, když je ve hře 102 150 korun. No a můžete vytáčet linku 603 103 103 právě v této chvíli. Je odblokováno, je volná, je vám k dispozici a nejrychlejší z vás už na telefonu. Hezké dopoledne, krokodýl Katka, koho zdravím?
2: Dobrý den, tady Jarek.
1: Jarku, tak krásné dopoledne. Já vám připomenu, náš zvuk zní takto. Po kolikáté jste se nám dovolal?
2: O, hodněkrát, však už taky vysíláte přes rok asi, že jo?
1: No, to už asi déle.
2: Už déle, já vím.
1: Tak pojďte, co s tím tipem, co jste si pro nás připravil, co jste si naposlouchal, co myslíte, že to je?
2: Já si myslím, že to je zapalování plynu, grillu, toho zahradního, piezovou jiskrou, to znamená pomocí, jo, jako víte, co takhle to přeplit, jako klapne to.
1: Ano, dobře, váš tip je zaznamenán naším arbitrem a říká... že zatím za krokodýlí prachy grilovat nebudete. Není to správný tip.
2: Tak
1: někdy příště. Krásný den. Naschledanou. No a do příštího soutěžního kola opět navýšíme. Náš bank bude tučnější, tak buďte s krokodýlem.
3: Ještě ty vazníky, potom kladivo a nářadí, snad mám vše. Ano, nyní postavíte svoji novou střechu i online. S ProEx 2000 je to jednoduché. Navštivte nový e-shop a vše objednejte z domu, ze stavby, z chaty nebo klidně i odtud. www.proex2000.cz
4: Rádio Krokodýl.
5: Barko Brno Líšeň je zpátky. Máme otevřeno od pondělí do soboty a pro prvních 1000 zákazníků máme naprostou pecku. Dárkovou kartu do brněnského hobby marketu v hodnotě 200 korun. Vykupujeme železo, barevné kovy i autovraky. Barko, těšíme se, až vás opět uvidíme u nás v Brně Líšni. www.druhotnesuroviny.cz
6: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
7: A tož si ty hloupý v takém horku. Od tej doby, co máme doma klimačku od tej firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však doveď chasu k nám, koláčka jim dám.
6: Říkáš klimatizací? A od kehože je?
7: No přece od Klimastylu z Hodonína.
8: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
12: Parkování v Brně. Od 25. května se parkovací systém rozšiřuje do městské části Maloměřice a Obřany, konkrétně do oblasti 1804 Hády. Oblast spadá do návštěvnické zóny C. Regulace platí v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si již mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrně.cz.
13: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
14: Zažij to znovu! MotoGP je zpátky v novém atraktivním termínu 19. až 21. června. Vstupenky na Grand Prix České republiky 2026
15: pořídíš za výhodnou předprodejovou cenu
14: na automotodrombrno.cz.
16: Haló, jsme tu všichni.
17: Já nic nevidím.
16: Nemůžem rozsvítit?
17: Ne, je to tajný.
16: Takže,
17: pohraj jste.
16: Heneš, long story short, tady.
17: Brňák, Dian, jsem tu.
16: Hora, Yamaha, taky.
17: Dobrý.
16: Jdeme.
17: Jedu.
16: Hořák. Zapínám. Krájím.
17: Šlehám.
16: Sedím.
17: Strouhám.
16: Flambuju.
17: Hasím.
16: Slejvám.
17: Utírám.
16: Solím.
17: Pepřím.
16: Servíruju.
17: To bude legendární hostina.
16: El
18: Lemon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
19: Hledáte partnera, který se opravdu vyzná v hydraulice a nabízí non-stop servis? Navštivte Manuli Fluj Connecto na pobočce v Brně Železná 6 nebo v našich dalších pobočkách v Olomouci, Valašském Meziříčí, Zlíně a Ostravě. Nabízíme hydraulické a pneumatické komponenty, hadice na míru i profesionální servis a opravy. V Manuli Fluj Connecto máme otevřeno v běžné pracovní době, ale po domluvě jsme tu pro vás non-stop. Přijeďte k nám, rádi vám pomůžeme. Vaše Manuli Fluj Connecto. www.flujconecto.cz.
20: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Ahoj, jsou Ready Kirken, vy posloucháte Krokodýla těsně před 12. Hezké poledne, no a k 12. hodině taky další čerstvé zprávy s Petrou.
1: Hezké poledne, cesta do Egypta by se i českým turistům mohla brzy zjednodušit, víc si o tom řekneme za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Těší vás umění a chytrá zábava? Pak vás srdečně zveme na druhý ročník festivalu otevřeného depozitáře Moravské galerie. Čekají vás workshopy, komentované prohlídky, divadlo Kyogen a divadlo Dip, koncert pánu na hlídání a od 8 večer Kapitán Demo. Navíc mega pískoviště, obří šachy, létající labutě a občerstvení. Open Depo v areálu bývalých řečkovických kasáren otevře v pravé poledne. Program začíná v 1 a trvá do 10. Tak 23. května na Open Depo Festu. Ahoj! Festival Sítko je zajímavý projekt studentů prvního ročníku ateliéru Divadlo a výchova na Brněnské JAMU. Během festivalu mohou diváci zhlédnout celkem 11 inscenací a součástí programu jsou rozbory děl a diskuze mezi publikem a tvůrci. Festival Sítko startuje už tuto neděli.
2: Rádio Krokodýl.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.

0: skákací hrad, dětské hřiště, grilování a pivoký Luvceně. Od 18 hodin Oldies Party u bazénu. Nastartujte si léto na Rakovci. Více info na hotelrakovec.cz.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
2: Po 12. se těšte bude Miley Cyrus. Taky bude Celine Dion. A potěší kapela Mirai. Za 3/4 minuty bude 12.
3: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
2: V centru Brna je krásně, nicméně v průběhu dne se má objevit převážně oblačno, no případně bude až skoro zataženo a odpolední teploty vysoká až kolem 26.
4: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
5: Přeji hezký pátek.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
5: Druhým dnem pokračuje festival Meeting Brno. Jeho organizátoři tentokrát pozvali do města i sudetské Němce. Sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení se poprvé koná na českém území. V minulosti býval každoročně v Německu a výjimečně v Rakousku. Dnes je na programu o 14 hodin sousedské setkání u dlouhého stolu na Moravském náměstí. V dohledné době lze podle odborníků z Krkonošského národního parku očekávat, že roztaje legendární sněhové pole Mapa republiky. Podle středečního měření má rozlohu 850 metrů čtverečních a maximální mocnost je 2,2 metru. Roztaje tedy zřejmě ještě v květnu. Cesta do Egypta by se i českým turistům mohla brzy zjednodušit. Země totiž chystá digitální víza po příletu, která mají zrychlit odbavení a omezit fronty na letištích. Novinka odstartuje v Káhiře a postupně se bude rozšiřovat. Hokejisté Montrealu s přispěním českého brankáře Jakuba Dobeše zvítězili v prvním finále východní konference playoff NHL 6-2 na ledě Caroliny, která utrpěla první porážku v letošních vyřazovacích bojích. Dobeš si připsal 25 úspěšných zákroků.
6: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. krajskereality.cz.
7: Češi! Mistrovství světa v ledle hokeji na Rádiu Krokodýl.
5: Česko zítra čeká pikantní střet se Slovenskem. To je zatím 100% a minimálně do zítřka je v tabulce skupiny B, druhé jen o skóre za Kanadou a o bod právě před Čechy. Finští hokejisté porazili v Curychu Lotyšsko 7-1 a po 4 odehraných zápasech mají na kontě maximální počet 12 bodů. Lotyšsko má po 4 zápasech 3. Kanada zdolala ve Friburgu Norsko 6-5 v prodloužení a navzdory ztrátě prvního bodu ve čtvrtém utkání na turnaji se posunula do čela skupiny B před Česko.
8: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekonomy.cz.
9: Vozíte v autě spoustu zavazadel? Se střešními boxy a nosiči Hacker z toho vybruslíte Praha, Brno i Ostrava. Tak to je gól! www.hackerbrno.cz.
10: Eastgate. Nové byty v Brně Slatině se špičkovým vybavením.
11: Využijte naší nabídku do konce června.
10: Vaše brána k novému bydlení.
11: Sledujte Eastgate Brno.
12: Autonova Brno. Nové vozy Škoda a stovky prověřených ojetých vozů. Autorizovaný servis Škoda, Volkswagen, KTM a GasGas. V Brně na Masné u Zvonařky.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Krásné poledne z Krokodýla i vám, milí řidiči. Aktuálně pozor, policejní hlídky v Brně na Cejlu a taky v ulici Seifertová. No a nehodu máme na Žďársku ve Spělkově, tak i tam pozor. Šťastnou cestu a kdyby něco, volejte nám.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na

0: to vypadá, že už se vydýchal, zadek už taky nebolí.
1: Ano, zadek Jirka nebolí, nohy bolí, ale bolí. Máme to za sebou. Byl to rekordní čas a to jsme nejeli ani nějak rychle, tyjo.
0: Ale já jsem byla strašně překvapená, protože 26 minut a 3 vteřiny jsem teda ani zdaleka netypovala, no, na to, že seš rekreační cyklista.
1: Právě, podíváme se na naší výherkyně za okamžik.
0: Ano, Janča slaví, tak ještě jednou gratulace.
2: Za hitem a přitom ani jeden, dva.

0: Miley Cyrus na krokodýl. Podíváme se na kolo a taky na naše zlatíčka.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: No a teď už jsme ve školce v Řečkovicích a těch prcků se ptáme, proč musíme poslouchat rodiče.
2: Třeba, aby neběhli do silnice, kdyby rodiče říkali, že tam nesmí. A třeba by zrovna jelo auto a zajelo by je. Kdyby jim utíkali, tak pak by možná už nedorazili domů a pak by neměli žádnou postel a prostě nic. Takže kdyby řekli třeba, půjdem do školky a oni řeknou ne, tak budou pak z toho hloupí.
0: Ve školce v Řečkovicích jsme se ptali, proč musíme poslouchat rodiče. I o tom tady u nás na Krokodýlu.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu s hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s krokodýlem.
3: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop Roku. www.ekondomy.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo za 35 000 korun. Moderátor Jirka Wiener vyrazí na kole ze studia Krokodýla v centru Brna do prodejny Element Store u M Paláce. Po cestě ho čeká několik úkolů a ty tipuj, za jak dlouho dorazí do cíle. Vyhraje první, nejpřesnější tip. Více na krokodýl.cz. Poslouchej a vyhrávej. Element Store Brno. Největší prodejce kol značky Trek v České republice. V M Paláci na Heršpické máme všechno, co Trek nabízí. Horská kola, silniční rakety, elektrokola i dětské modely, co něco vydrží. A nejde jen o prodej. Kolo si můžeš předkoupí otestovat. K tomu servis kol do 24 hodin nebo bike fitting na míru. Jo, a vyrážíš na výlet? Půjčíme ti třeba elektrokolo. Najdeš nás v Brně na Heršpické v M Paláci nebo na www.elementstore.cz.
4: Radio Krokodýl.
5: Co jet na nákupy do Olympie Brno?
6: Jo, potřebuju nové tenisky a sportovní oblečení.
5: Zatímco budeš nakupovat, skočím si na výstavu elektromobility e-drive show, která tam je od 6. do 31. května. Budou tam různá elektroauta i testovací jízdy.
6: Že bych se taky svezla.
5: Jasně, i proto jedeme do Olympie.
7: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
8: Je to tak Ford Tourneo Custom. Co na něj říkáš?
7: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
8: A nejen to. Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
7: To chci.
8: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent. Jistota, kterou oceníte.
9: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
10: Unihobby.
9: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
11: Hledáš team building, co má šťávu? Na který budete s týmem dlouho vzpomínat? Akce s intenzivním zážitkovým programem, skvělou zábavou i uvolněnou atmosférou. Sportovní areál Komec Brno Komárov. Adrenalin, pohyb i zábava na jednom místě. Komec. Zažij víc než jen sport. www.komec.cz.
12: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
10: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
13: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
14: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
15: Nakup a vyhraj v Krpole. Nakupte alespoň za 700 korun a během víkendů 23. až 24. a 30. až 31. května si přijďte pro okamžitou výhru na náš stánek. Každý den rozdáme stovky cen, třeba i let balónem nebo dárkovou kartu NC Královo pole v hodnotě 10 000 korun.
16: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
17: Je dobré mít společnost na cestách.

Eva Farná, verze 02. Jste s Krokodýlem, tady je verze 103. Díky, že posloucháte. Za okamžik se podíváme na mobily ve školách. I o tom u nás na Krokodýlu.

0: Tiesto, Ivo Max, jste s Krokodýlem, tohle je vaše rádio, díky, že posloucháte. Omezování mobilu ve školách během výuky, i tomu se věnuje Krokodýl.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Dagmar Schembergrová, jsem ředitelkou na základní škole Otevřená v Žebětíně. Žáci mají mobily uschovány ve vlastních aktovkách. Žáci mezi sebou mnohem více komunikují. Máme na škole dvě odpočinková místa. Zároveň tím omezujeme, že by se nám mobily ztrácely nebo byly nějakým způsobem v rámci výuky poškozeny.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl.
3: Barko Brno Líšeň je zpátky. Máme otevřeno od pondělí do soboty a pro prvních 1000 zákazníků máme naprostou pecku. Dárkovou kartu do brněnského hobbymarketu v hodnotě 200 korun. Vykupujeme železo, barevné kovy i autovraky. Barko, těšíme se, až vás opět uvidíme u nás v Brně Líšni. www.druhotnesuroviny.cz.
4: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
5: Hledáte byt v Brně, který dává smysl? Možná ho najdete jen o kousek dál. Real Spektrum nabízí moderní byty v Těšnově jen 20 minut od Brna. Rezidence Ametist. Byt od 1KK po 4KK s minimálními náklady na provoz. Nepřeplácejte za bydlení v Brně. Bydlete chytře v Těšnově. Více na rezidenceametist.cz.
6: Transport show Truck and Bus v Brně je po dvou letech opět tady. 12. a 13. června se přijďte podívat na nové traky, návěsy a autobusy všech rozhodujících značek a dodavatelů v Evropě a oslavit tak prodloužený víkend oslav silniční dopravy. Truck and Bus. Bohatý doprovodný program, a to nejen s dakarskými speciály. Více na www.transportshow.cz.
7: Osvěžte se na zahradě. V Unihobby široký výběr výřivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
8: Unihobby.
7: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
9: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
10: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
9: A tak to bude drahé.
10: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
11: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
12: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
13: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
14: Datart v Olympii Brno je v novém. Oslavte s námi velkolepé otevření již tento víkend. Čeká vás speciální nabídka. Slevy jak Brno a splátky bez navýšení. Navíc kvízy a soutěže o televize LG, dresy hokejové repre a další výhry. Datart.
15: Nakup a vyhraj v Krpovi. Nakupte alespoň za 700 korun a během víkendů 23. až 24. a 30. až 31. května si přijďte pro okamžitou výhru na náš stánek. Každý den rozdáme stovky cen, třeba i let balónem nebo dárkovou kartu NC Královo pole v hodnotě 10 000 korun.
16: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
17: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Štok půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13. 5.
8: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Mandraže těsně před 13. hodinou. Petra dorazila na kole,
1: ano,
0: ne?
1: Já vůbec, jako já, kdybych jako jela na kole já, to by bylo až na hodiny, řekla bych.
0: Za 103 hodin. Někdo tam dal dokonce tip 103 hodin.
1: Tak to bylo hezké.
0: Tak, nevím, no. 103
1: minut.
0: Čerstvé zprávy, co si dáme?
1: A u jízdy zůstaneme, protože o víkendu nepojedou některé tramvaje. Podrobnosti o tom za chvilku.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Já, natürlich.
2: A se zárukou na 5 let zdarma?
3: Já, sicher.
2: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
4: Tati, nepojedeme do Brna do Bruno Family Parku? Venkovní část plná zábavy je otevřena.
5: Tak pojďme.
6: Bruno Family Park. Vodní svět, svlažení v horkém počasí, 15 jedinečných atrakcí venku a 40 dalších uvnitř. brunofamilypark.cz.
7: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
8: Vše pro letní party a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
9: Radio Krokodýl.
10: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 13. Taylor Swift. Camouflage. A bude Tereza Mašková. Už je za malou chvíli.
11: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram.
12: Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
9: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Na jižní Moravě čekáme i zítra polojasno, teploty už kolem 28 stupňů.
9: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
9: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Z důvodu výměny kolejnic bude o víkendu vždy od 8 hodin do 19.30 vyloučen provoz tramvají v ulicích Milady Horákové a části Merhautovy. Trojka pojede v úseku Česká vojenská nemocnice obousměrným odklonem Cejlem. Tramvajová linka 5 bude v provozu pouze v úseku Ústřední hřbitov Smyčka Česká. Neočkovaný předškolák z Ostravska zemřel po onemocnění záškrtem. Hygienici nabádají rodiče ke kontrole očkování u dětí. Výskyt záškrtu je v Česku vzácný. Očkování proti němu je u dětí do 10 let povinné. Biologové v zálivu San Francisca se snaží zabránit stále častějším srážkám velryb a lodí. Využívat k tomu začali umělou inteligenci, která dovede rozeznat plejtváky i v noci. Mohou pak včas varovat lodě, aby se zvířatům vyhnuli. Námořníci si totiž kitovců často všimnou pozdě. Loni v zálivu zahynulo 21 plejtváků šedých a z toho skoro polovina po střetu z lodí. Zástupci fanouškovské skupiny Tribuna Sever se sešli s vedením Slavie kvůli výtržnostem během nedohraného derby proti Spartě. Poté uvedli, že obě strany chtějí situaci vyřešit tak, aby se momentálně uzavřený kotel na stadionu v Edenu co nejrychleji znovu otevřel.
13: Prodáváte komerční nemovitost? Krajské reality. Díky našim kontaktům jsme právě prodali 11 000 metrů čtverečních průmyslových ploch. Krajské reality CZ.
14: Češi!
1: Po dní volna jsou čeští hokejisté zpátky v plném zápřehu a chystají se na důležitý sobotní zápas se Slovenskem. Trenér Radim Rulík chystá několik úprav v sestavě. Útoky ponechá tak, jak reprezentace dohrávala poslední utkání s Itálií. Složení obraných dvojic se vrací k podobě ze startu šampionátu. Elitní duo tedy tvoří Filip Hronek s Michalem Kemplým, zatímco Tomáš Galvas se propadl až do čtvrtého páru.
15: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na ekondomy.cz.
16: Vozíte v autě spoustu zavazadel? Se střešními boxy a nosiči Hacker z toho vybruslíte. Praha, Brno i Ostrava. Tak to je gól! www.hackerbrno.cz.
17: Eastgate. Nové byty v Brně Slatině se špičkovým vybavením.
18: Využijte naší nabídku do konce června.
17: Vaše brána k novému bydlení.
18: Sledujte Eastgate Brno.
19: Autonova Brno. Nové vozy Škoda a stovky prověřených ojetých vozů. Autorizovaný servis Škoda, Volkswagen, KTM a GasGas. V Brně na Masné u Zvonařky.
9: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Policejní hlídku se nám nahlásili přímo na ulici Merhautová, taky na Husově ulici. Zdržíte se na ulici Milady Horáková koliště, taky u hlavního nádraží, počítejte s odpolední špičkou.
9: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jirka Wiener s vámi a soutěž okolo.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
0: Tak máme vítězku i o tom za malou chvíli.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Návštěvník italské restaurace chválí jídlo. Jedl jsem to v Itálii a tady je to chutnější. To bude tím, že oni používají domácí suroviny, ale my je dovážíme z Itálie.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: YouTube Pride Krokodýl. Soutěž o kolo.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
0: Je to tak, krokodiláci, nějakých 26 minut to trvalo, tedy než jsem dojel odsud z Rádia Krokodýl k Empaláci do prodejny Element Store, kde jsme soutěžili o kolo za 35 000 korun. Po cestě jsem dělal i selfiečka, no a kdo vyhrál kolo?
2: Krátka, dobrý den.
0: Dobrý den, tady Rádio Krokodýl, je tam Jana Krátka.
2: Ano.
0: Jani, mám fantastickou zprávu, vyhráváte kolo.
2: Ježiš, tak to je úžasný. Děkuji. Takže jsme to trefili.
0: Trefili jste to naprosto přesně, byl to přesný typ, který dorazil jako první. Gratulujeme.
2: Děkuji. Ono to je pro syna. Je taková jeho akce, já jsem to pouze organizovala, to je tohle, takže je to úplně výborný, protože on si to kolo přeje už dlouho, tak je paráda, že teda budeme mít možnost nějakou.
0: Gratulujeme, je to vaše.
2: Tady Jana z Pozořic, vyhrála jsem kolo na Rádiu Krokodýl a mám z toho obrovskou radost.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo. Den dětí na Rádiu Krokodýl. Už 1. června bude patřit vysílání Rádia Krokodýl našim nejmenším posluchačům a taky jejich rodičům. Poslouchej a vyhrávej na Den dětí na Rádiu Krokodýl.
3: Baví vaše děti objevovat svět? Batoh Oxybag přináší lehkost od první třídy až po střední. Zbalte si k němu ladící lahev, penál nebo vak na záda. Oxybag je parťák, co ti kryje záda. Vyberte kompletní výbavu na oxybag.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Krokodýlí zvuky praví do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
4: Pusťte slunce do svého domova.
5: Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux.
4: A pozor, akce.
5: Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Pro X 2000.cz
1: Radio Krokodýl.
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
7: 3 dny chutí, hudby a zážitků. Slavnosti křestu a vína v Ivančicích už 22. až 24. května. Kvíny, Martina Pártlová, Slza, Fíha Tralala, kuchařské show a spousta dobrého jídla a vína. Slavnosti křestu a vína CZ.
8: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Klimatizace od 23 490 korun včetně montáže, materiálu i dopravy?
12: Ano, slyšíte správně.
11: Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé jižní Moravě.
12: Žádné dlouhé čekání.
11: Profesionální montáž a rychlá realizace.
12: Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz
11: nebo telefon 724 100 122.
12: Klimatizace Břeclav.
11: Řeší proti letnímu horku.
13: Toto je.
14: Dopravárt, vezeme vám pračku.
13: A co teď?
14: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
13: No tak to si rozumíme.
15: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Rádio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
17: zbrojováci. Je tady poslední zápas sezóny. Letošní ročník uzavřeme v sobotu 23. května od 14 hodin zápasem proti Českým Budějovicím. Přijďte do Šipex Arény pomoct hráčům zakončit sezónu vítězně a společně oslavit postup mezi elitu. Fanzóna, předávací ceremoniál i oslavy postupu s překvapením. Sobota na Srbské bude nabitá, tak si ji nenechte ujít. Vstupenky zakoupíte přes aplikaci Zbroják ID.
18: Fandíme s vámi.
19: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
20: Já.
19: Protože jsou spolehlivé?
20: Já, natürlich.
19: A se zárukou na 5 let zdarma?
20: Já, sicher.
19: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
21: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
22: Městská část Brno Židenice pod záštitou statutárního místostarosty René Novotného vás zve na druhé židenické sportovní hry na Psukotu. Přijďte si se svými dětmi zasportovat. V sobotu 6. června od 12 do 20 hodin se můžete těšit na program tvořený řadou sportovních zábavných disciplín a pro každou věkovou kategorii. Bonusem bude autogramiáda významných sportovců a večerní koncert rock'n'roll bandu Marcela Woodmana. Takže v sobotu 6. června sportovní oblečení sebou a doražte na druhé židenické sportovní hry na ulici Líšeňská u polikliniky.
23: Je dobré mít někoho, kdo se o vás postará. Krokodýl. Rádio, které pomáhá.

0: Na Krokodýl Marquez, tohle je vaše rádio a my se teďka jdeme podívat přímo do ulic.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Víme, co se děje. Jakub Ganem na telefonu. Jaký byl týden ve městě, mluvčí městské policie Brno?
2: Hezký den posluchačům i do studia. Kuriózní oznámení přivedlo strážníky v noci na čtvrtek do obchodní pasáže v centru Brna. Pracovník ostrahy před půlnocí telefonoval, že se tam dva muži pokoušejí vypáčit automat s kartičkami Pokémonu. Strážníci našli mladíky klečet před přístrojem, z něhož po zaplacení vypadávají balíčky s kreslenými japonskými postavičkami. Ruce měli zasunuté do výdejního otvoru a na podlaze vedle nich ležel zavírací nůž. Strážníkům 25-letí muži tvrdili, že automat nefunguje a svoje kartičky po zaplacení nedostali. Hlídka ale zavolala na kontakt provozovatele, kde se dozvěděla, že stejná dvojice se téhož dne obdobným způsobem pokoušela vloupat do přístroje v jiném nákupním centru. Strážníci si také ověřili, že mladíky při nočním dobývání automatu nahráli kamery. Naplnit pokémonský slogan "Pochyte je všechny" se tak přistiženým mužům nepodařilo a strážníci je předali jako podezřelé z trestného činu. Přeji hezký víkend a příjemný poslech.
0: Moc děkujeme, takový byl týden z pohledu městské policie Brno.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Barko Brno Líšeň je zpátky. Máme otevřeno od pondělí do soboty a pro prvních 1000 zákazníků máme naprostou pecku. Dárkovou kartu do brněnského hobbymarketu v hodnotě 200 korun. Vykupujeme železo, barevné kovy i autovraky. Barko, těšíme se, až vás opět uvidíme u nás v Brně Líšni. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Hledáte partnera, který se opravdu vyzná v hydraulice a nabízí non-stop servis? Navštivte Manuli Fluid Connecto na pobočce v Brně Železná 6 nebo v našich dalších pobočkách v Olomouci, Valašském Meziříčí, Zlíně a Ostravě. Nabízíme hydraulické a pneumatické komponenty, hadice na míru i profesionální servis a opravy. V Manuli Fluid Connecto máme otevřeno v běžné pracovní době, ale po domluvě jsme tu pro vás nonstop. Přijeďte k nám, rádi vám pomůžeme. Vaše Manuli Fluid Connecto. www.fluiconecto.cz.
4: Celé město už to ví, kde zvířátka milují. Králíček si hopsá, rybičky tančí, pavouk se culí, papoušek kráká.
5: Kde jste všichni?
4: Celé Brno už to ví, nás zvířátka milují. Zooshop XXL v Avion Park Brno. Nejen obchod, ale zoo v XXL stylu.
6: Objevte chutě světa. Přijďte je ochutnat na Street Food Česko tuto sobotu a neděli do Avion Shopping Parku Brno. Food trucky plné skvělého jídla, asijská kuchyně, vynikající burgery, šťavnatá kesadila, gruzínské speciality a sladké dezerty. Street Food Festival v Avion Shopping Parku Brno se koná už tento víkend 23. a 24. května.
7: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
8: Unihobby.
7: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
9: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta Pizza nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nový chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, voňavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek nebo na Žarošicko na Vinohradech a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
10: Zažij to znovu. MotoGP je zpátky v novém atraktivním termínu 19. až 21. června. Vstupenky na Grand Prix České republiky 2026
11: pořídíš za výhodnou předprodejovou cenu
10: na automotodrombrno.cz.
12: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na Riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na Riviéře, Stares Sport.
5: Přijďte zažít nezapomenutelný degustační podvečer s vůní moravských vín a živou cymbálovou muzikou ve výjimečných prostorách historických vodojemů v Brně na Žlutém kopci. Mikulečtí vinaři nám osobně představí své nejkvalitnější vzorky. Neomezená konzumace, gastronomie, tradiční melodie cymbálky a prohlídka industriálních prostor vodojemů a přilehlého parku. Mikulecké bečky už v pondělí 8. června od 18 hodin. Srdečně zvou mikulečtí vinaři. Počet míst omezen. Předprodej na mikulečtivinaři.cz.
8: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
13: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
14: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: One Republic Counting Stars, čerstvé zprávy s Petrou Očemburou.
1: Hezké odpoledne a na Moravském náměstí je v těchto chvílích pořádně rušno. Víc o tom budeme mluvit za chvilku.
2: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekonomy.cz.
3: Vozíte v autě spoustu zavazadel? Se střešními boxy a nosiči Hacker z toho vybruslíte. Praha, Brno i Ostrava. Tak to je gól! www.hackerbrno.cz.
4: Eastgate.
5: Nové byty v Brně Slatině se špičkovým vybavením.
4: Využijte naší nabídku do konce června.
5: Vaše brána k novému bydlení.
4: Sledujte Eastgate Brno.
6: Autonova Brno. Nové vozy Škoda a stovky prověřených ojetých vozů. Autorizovaný servis Škoda, Volkswagen, KTM a Kasgas. V Brně na Masné u Zvonařky.
7: Radio Krokodýl.
8: Radio Krokodýl.
9: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
10: Krásný pátek, zveme vás dnes do divadla Balet Kafka a z Janáčkovo divadlo v 19 hodin. Komedii Sluha dvou pánů uvádí Mahenovo divadlo v 19 hodin. A komedii Ztratili jsme Stalina a z divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
11: Zveme vás na 7. ročník křesťanského festivalu Full of Life na Palackého náměstí v Řečkovicích. To je den plný hudby, talk show, workshopů a divadelních představení. Těšíme se na vás v Brně Řečkovicích na Palackého náměstí na parkovišti před kostelem a v jeho okolí. Už v sobotu 23. května od 14 hodin. Více na fulloflife.cz.
7: Rádio Krokodýl.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Haló, jsme tu všichni.
14: Já nic nevidím.
13: Nemůžeme rozsvítit?
14: Je to tajný.
13: Takže,
14: pohraj jste.
13: Heneš, long story short, tady.
14: Brňák, Dian, jsem tu.
13: Hora, Yamaha, taky.
14: Dobrý.
13: Jdeme.
14: Jedu.
13: Hořák, zapínám, krájím.
14: Šlehám,
13: sedím.
14: Strouhám.
13: Flambuju.
14: Hasím.
13: Slejvám.
14: Utírám.
13: Solím.
14: Pepřím.
13: Servíruju.
14: To bude legendární hostina.
13: Elimon Fresh Festival.
14: Slavkově u Brna 30. až 31. května.
7: Rádio Krokodýl.
9: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Hit za hitem z Krokodýla David Guetta. Ingrid. A nebo jedno dobrý kafe.
1: Nechci řvát.
0: Tak si udejte s Krokodýlem.
3: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram.
9: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
7: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra polojasno, teploty kolem 28 stupňů.
5: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
7: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké odpoledne.
7: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: U dlouhých stolů na Moravském náměstí, kde se o 14 hodin koná sousedská slavnost pod širým nebem, se už popoledni usadili desítky sudeckých Němců i česky hovořících Brňanů. Na náměstí jsou také protestující s českými a moravskými vlajkami a transparentem proti prolamování tzv. Benešových dekretů. Přišla i žena s rudou vlajkou. Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt zítra pronese projev na pietním aktu u památníku odsunu sudeckých Němců v Pohořelicích. Následně se zúčastní sudetoněmeckého sjezdu na brněnském výstavišti. Bavorský premiér Markus Söder bude na sjezdu v neděli a následně se setká v Praze s prezidentem Petrem Pavlem. 53letá Italka předstírala těhotenství své dcery, její pobyt v nemocnici a následnou smrt, aby vylákala od bývalé kolegyně z práce peníze na léčbu a pohřeb. Smyšlenou historku dokládala mimo jiné fotkami vytvořenými s pomocí umělé inteligence. Z poškozené se podvodnici podařilo vymámit téměř 38 000 korun. V Las Vegas se v neděli uskuteční první ročník sportovních her s povoleným dopingem. Závodit se bude ve 4 plaveckých disciplínách, běhu na 100 metrů, vzpírání a mrtvém tahu. Zúčastní se 42 sportovců, kteří se nebrání užívání nedovolených podpůrných prostředků.
15: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. krajskereality.cz.
16: Češi! Mistrovství světa v ledním hokeji na rádiu Krokodýl.
1: Útočník David Tomášek věří, že i přes velké trápení, které hokejová reprezentace prožila v zápasech s papírově slabšími soupeři Slovinskem a Itálií, může na mistrovství světa pomýšlet na úspěch. Zítra čeká český tým derby se Slovenskem, v pondělí duel s Norskem a v úterý pak nastoupí proti Kanadě.
2: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekonomy.cz.
3: Vozíte v autě spoustu zavazadel, se střešními boxy a nosiči Hacker z toho vybruslíte. Praha, Brno i Ostrava. Tak to je gól! www.hackerbrno.cz
17: Eastgate.
18: Nové byty v Brně Slatině se špičkovým vybavením.
19: Využijte naší nabídku do konce června.
18: Vaše brána k novému bydlení.
19: Sledujte Eastgate Brno.
6: Autonova Brno. Nové vozy Škoda a stovky prověřených ojetých vozů. Autorizovaný servis Škoda, Volkswagen, KTM a Kasgas. V Brně na Masné u Zvonařky.
7: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
20: Pěkné odpoledne pro všechny posluchače rádia Krokodýl. V Brně se boudalo na křižovatce ulic Pionýrská a Drobného. Tvoří se tam kratší kolony. Ucpaná je ve městě ulice Poříčí do centra před Vídeňskou, Svatopluková do Černovic a postojíte si také například kolem 10 minut na cestě přes Vinohrady před Líšní. Na dálnici D1 od Brna do Prahy se táhne 8,5-kilometrová kolona před 143. kilometrem a navíc je proto ucpaná trasa přes Velké Meziříčí. A v protisměru tedy na příjezdu do Brna z Prahy čekejte přerušované fronty od 176. kilometru. Pro rádio Krokodýl z Klobásy Stánce Kuptilu Šar.
7: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Turisté potkají Baču s vozem. Bačo, kolik je to do Lomnice? O, asi tak 5 kilometrů. Můžete nás svést? Jasně, nasedněte si. Po 3 hodinách. Prosím vás, kolik je to ještě do Lomnice? No, teď tak 20 kilometrů. Cože? Jste říkal 5? No, já odtamtud jedu.

0: Крокодил.
1: Послухам радіо Крокодил.
2: Послухам радіо Крокодил.
3: Послухам радіо Крокодил.
4: Přátelé, nejnovější výsledky průzkumu poslechovosti rádií potvrzují, že Krokodýle, díky vám, moc děkujeme, absolutně nejposlouchanějším regionálním rádiem v České republice. Chceme vám poděkovat, no jako dárek, tam, kde posloucháte, tam se bude vyhrávat. Napište nám, kde ladíte, na studio@krokodil.cz. Ať už je to na stavbě, v práci, třeba v kanclu, v obchodě, my se za vámi stavíme, odměníme vás a vaše kolegy. Pište, napište telefon na vás. A taky kolik vás je, tak víme.
5: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu s hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s Krokodýlem.
6: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
5: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
7: Tady Jana z Pozoří, vyhrála jsem kolo na Rádio Krokodýl a mám z toho obrovskou radost.
8: Element Store Brno, největší prodejce kol značky Trek v České republice. V Empaláci na Heršpické máme všechno, co Trek nabízí. Horská kola, silniční rakety, elektrokola i dětské modely, co něco vydrží. A nejde jen o prodej. Kolo si můžeš předkoupí otestovat. K tomu servis kol do 24 hodin nebo bike fitting na míru. Jo, a vyrážíš na výlet? Půjčíme ti třeba elektrokolo. Najdeš nás v Brně na Heršpické v Empaláci nebo na www.elementstore.cz.
5: Radio Krokodýl.
9: Tati, nepojedeme do Brna do Bruno Family Parku? Venkovní část plná zábavy je otevřena.
10: Tak pojďme.
11: Bruno Family Park. Vodní svět, svlažení v horkém počasí, 15 jedinečných atrakcí venku a 40 dalších uvnitř. BrunoFamilyPark.cz.
12: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
13: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
14: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
15: Datart v Olympii Brno je v novém. Oslavte s námi velkolepé otevření již tento víkend. Čeká vás speciální nabídka. Slevy jak Brno a splátky bez navýšení. Navíc kvízy a soutěže o televize LG, dresy hokejové repre a další výhry. Datart.
16: Hledáte styl, prostor a úsporu v jednom? Přijeďte si vyzkoušet hybridní crossover Renault Arkana. Elegantní kupé s SUV designem, automatická převodovka, tichá hybridní jízda a spotřeba, která vás mile překvapí. A právě teď za akční cenu. Zvýhodnění až 170 000 korun. Autocentrum Opportunity, Brno Líšeň.
17: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
0: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
19: Královna omáček míří na Hrad.
20: Gastrofans Festival svíčkové a dalších omáček 24. května od 11 hodin na velkém nádvoří Hradu Špilberg.
19: Ano, v neděli. Svíčková je nedělní záležitost.
20: Divadelní představení, koncerty a ty nejlepší omáčky z Brna a okolí. Vstupné pod 2 kila, degustační porce pod 100.
19: Kapacita omezena.
20: Lístky a info na královnaomáček.cz. Partnerem je Muzeum města Brna. Záštitu převzala primátorka města Brna Markéta Vaňková.
21: Je dobré mít s kým usínat. S krokodýlem do pelíšku. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: To mi ten na kroku dílo, no a dneska večer budeme taky hrát na přání, tak si připravte telefony, celá hodinka bude podle vás.
1: Rádio Krokodýl a hity na přání. Každý večer hrajeme podle vás, hity na přání. Na přání. Už dnes po 19. hodině volej Studio Krokodýla a my ti okamžitě zahrajeme tvůj oblíbený hit, který uslyší celé Brno a Jižní Morava. Transport Show Truck & Bus v Brně je po dvou letech opět tady. 12. a 13. června se přijďte podívat na nové traky, návěsy a autobusy všech rozhodujících značek a dodavatelů v Evropě a oslavit tak prodloužený víkend oslav silniční dopravy. Truck & Bus. Bohatý doprovodný program a to nejen s dakarskými speciály. Více na www.transportshow.cz.
2: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
3: A tož si ty hloupý v takém horku. Od té doby, co máme doma klimačku od té firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však do Veďchasu k nám, koláčka jim dám.
2: Říkáš klimatizací? A od kéhože je?
3: No přece od Klimastylu z Hodonína.
4: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
5: Osvěžte se na zahradě! V Unihobby široký výběr výřivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
1: Zažij to znovu. MotoGP je zpátky v novém atraktivním termínu 19. až 21. června. Vstupenky na Grand Prix České republiky 2026
7: pořídíš za výhodnou předprodejovou cenu
1: na automotodrombrno.cz.
8: Chcete potkat šampiona? Doražte v sobotu 23. května do Decathlonu v Modřicích. Čeká vás den nabitý sportem, soutěže o ceny a hlavně speciální host Jiří Procházka. Otestujte si svou fyzičku, poslechněte si přednášky profíku a začněte léto s námi. Těšíme se na vás. Decathlon.
9: Parkování v Brně. Od 25. května se parkovací systém rozšiřuje do městské části Maloměřice a Obřany, konkrétně do oblasti 1804 Hády. Oblast spadá do návštěvnické zóny C. Regulace platí v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si již mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrně.cz.
10: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
11: Aha.
10: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
11: A co SSB?
10: SSB? Co je SSB?
11: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
10: A to je nějaká nová investice?
11: To je stavební spoření od Buřinky.
10: Aha, a kde se to dá stáhnout?
11: No normálně v Georgii.
12: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
13: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
17: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
18: Mějte krokodýla v kase každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Dinan, Wayne Flag, čerstvé správy s Petrou.
1: Hezké odpoledne a brněnská zoo slaví chovatelský úspěch. Podrobnosti za chvilku.
2: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
3: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
2: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
3: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
2: To chci.
3: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
4: Nebuď lama, chyť se lana a užij si adrenalinové léto v lanovém centru Proud v Brně na Lesné. Zážitek 10 metrů nad zemí, skok na hrazdu nebo houpačka Big Swing. Lanáč na Lesné, to jsou top narozeniny, originální team buildingy i nezapomenutelné odpoledne s rodinou a kamarády. Pro nejmenší zážitkový program po stopách Veverky. Otevřeno 7 dní v týdnu a o víkendu dokonce bez rezervace. Lanové centrum Proud v Brně. www.lanovecentrum.cz.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernečtok půl litru za 99,90 a švarcvaldskou šunku při koupi od 2 kusů za 24,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
6: Radio Krokodýl.
0: Hrajeme vám hit za hitem. Po 15. čiren. Larfobien. Tak to vám bude hrát Krokodýl po 15.
7: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
6: Radio Krokodýl. Počasí.
0: Pokud si říkáte, co počasí, je zítra bude letně 28, polojasná obloha.
6: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
6: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Brněnská zoo poprvé v historii úspěšně odchovala mláďata korsaků. Samice přivedla na svět 8 štěňat. Návštěvníci je najdou proti výběhu rysů kanadských. Korsak je noční šedá až nažloutlá, středně velká liška, obývající stepy a polopouště. V zimním období má srst výrazně delší, hustší a jemnější. Silničáři upravili nevyhovující parkoviště u hotelu Velká Klajdovka v Líšni. Příchozí se teď mohou od nedaleké zastávky autobusu nebo z výletu z blízkého lesa bezpečně dostat až k přechodu pro chodce. Auta mají povolené podélné stání. Pro pěší vznikl odchodníku po zebru koridor. Na Mount Everestu dnes přišli o život dva indičtí horolezci. Oba o den dříve dosáhli vrcholu nejvyšší hory světa a zemřeli při sestupu. Celkem už letošní sezóně na Mount Everestu zemřelo 5 lidí. Fotbalisté Zbrojovky zítra završí posledním utkáním sezóny svůj návrat do první ligy. Duel s Českými Budějovicemi začíná ve 14 hodin. Fanzóna bude otevřená už od 12. Až zápas skončí, bude se přímo na stadionu konat slavnostní předání poháru.
8: Prodáváte komerční nemovitost? Krajské reality. Díky našim kontaktům jsme právě prodali 11 000 metrů čtverečních průmyslových ploch. Krajské reality CZ.
9: Češi! Mistrovství světa v levelu hokeji na Rádiu Krokodýl.
1: Podní volna jsou čeští hokejisté zpátky v plném zápřehu a chystají se na důležitý zítřejší zápas se Slovenskem. Trenér Radim Rulík chystá několik úprav v sestavě. Útoky ponechá tak, jak reprezentace dohrávala poslední utkání s Itálií. Složení obraných dvojic se vrací k podobě ze startu šampionátu. Elitní duo tedy tvoří Filip Hronek s Michalem Kempným, zatímco Tomáš Galva se propadl až do čtvrtého páru.
10: E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
11: Vozíte v autě spoustu zavazadel? Se střešními boxy a nosiči Hacker z toho vybruslíte. Praha, Brno i Ostrava. Tak to je gól! www.hackerbrno.cz.
12: Eastgate.
13: Nové byty v Brně Slatině se špičkovým vybavením.
12: Využijte naší nabídku do konce června.
13: Vaše brána k novému bydlení.
12: Sledujte Eastgate Brno.
14: Autonova Brno. Nové vozy Škoda a stovky prověřených ojetých vozů. Autorizovaný servis Škoda, Volkswagen, KTM a Kasgas. V Brně na Masné u Zvonařky.
6: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, víme, jak to jezdí.
15: Pěkné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně čekejte komplikace na Svatopukově ulici. Kolony jsou tam v obou směrech kvůli silnému provozu a také kvůli nehodě u Bubeníčkovy. Ucpaný je příjezd do Líšně přes Vinohrady a zhruba kilometrová fronta se táhne na Poříčí do centra před Vídeňskou. A v úseku 7 kilometrů se táhne kolona vozidel z Brna do Svitav před Lipůvkou. Ucpaný je i přímo příjezd do Kuřimy po silnici 385. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Koptilšar.
6: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Nastávající maminka na prohlídce u gynekologa dostane na bříško razítko. Zvědavý otec si jej chce přečíst, ale písmenka jsou malá, tak si vezme lupu a čte. Až bude toto razítko čitelné bez lupy, spěchejte do porodnice.

0: Děkujeme vám, děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Tak příběh pracovního týdne končí a víkendový začíná. Krokodýláci, hezké odpoledne se Superstar krokodýlem, 15 hodin 22 minuty. Kdo měl štěstí v kapse, dobře to trefil, co?
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
0: Dneska to vyvrcholilo, krokodýláci. Novej horál za 35 tisíc. Kolega Jirka Wiener na něm ze studia Krokodýla. Dneska dopoledne v 9 vyráží směr Element Store M Palác. Na cestě plní úkoly, musí se fotit u známých brněnských míst. A zvládl to úplně mě překvapit. Já jsem typoval, že to dá tak za 37-38 minut, nebo někde mezi 35-40. Ale on asi nasadil, protože to má za 26 minut a 3 vteřiny. A první tip přišel z místa, kam jsme jezdívali pravidelně na diskotéky na Zámeček. Takže pozořit se. Zdravíme Jana.
2: Krátka, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Rádio Krokodýl, je tam Jana Krátka.
2: Ano.
3: Jani, mám fantastickou zprávu, vyhráváte kolo.
2: Ježiš, tak to je úžasný. Děkuji. Takže jsme to trefili.
3: Trefili jste to naprosto přesně, byl to přesný tip, který dorazil jako první. Gratulujeme.
2: Děkuji. Ono to je pro syna. Je taková jeho akce, já jsem to pouze organizovala, to je tohle, takže je to úplně výborný, protože on si to kolo přeje už dlouho, tak je paráda, že teda budeme možnost nějakou.
0: Je to paráda, ke krátkým velká gratulace, zdravice. Měli jste to ani krátký, ani dlouhý, ale úplně přesně tak akorát. Já jsem typoval, že to bude mít Jirka delší, 35 až 40 minut. Nakonec 26 a 3 vteřiny. Kolo je rodiny Krátkých a Janičky z Pozořic. Blahopřejeme, super!
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo. Den dětí na Rádiu Krokodýl. Už 1. června bude patřit vysílání Rádia Krokodýl našim nejmenším posluchačům a taky jejich rodičům. Poslouchej a vyhrávej na Den dětí na Rádiu Krokodýl.
4: Baví vaše děti objevovat svět? Batoh Oxibek přináší lehkost od první třídy až po střední. Zbalte si k němu ladící lahev, penál nebo vak na záda. Oxibek je parťák, co ti kryje záda. Vyberte kompletní výbavu na oxibak.cz.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík. Krokodýlí zvuky, pravý do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
5: Ještě ty vazníky, potom kladivo a nářadí, snad mám vše. Ano, nyní postavíte svoji novou střechu i online. S ProEx 2000 je to jednoduché. Navštivte nový e-shop a vše objednejte z domu, ze stavby, z chaty nebo klidně i odtud. www.proex2000.cz.
1: Radio Krokodýl.
6: Co jet na nákupy do Olympie Brno?
7: Jo, potřebuju nové tenisky a sportovní oblečení.
6: Zatímco budeš nakupovat, skočím si na výstavu elektromobility e-drive show, která tam je od 6. do 31. května. Budou tam různá elektroauta i testovací jízdy.
7: Že bych se taky svezla.
6: Jasně, i proto jedeme do Olympie.
8: Nakup a vyhraj v Krpole. Nakupte alespoň za 700 korun a během víkendů 23. až 24. a 30. až 31. května si přijďte pro okamžitou výhru na náš stánek. Každý den rozdáme stovky cen, třeba i let balónem nebo dárkovou kartu NC Královo pole v hodnotě 10 000 korun.
9: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
10: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
11: Já.
10: Protože jsou spolehlivé?
11: Já, natürlich.
10: A se zárukou na 5 let zdarma?
11: Já, sicher.
10: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Haló, jsme tu všichni.
14: Já nic nevidím.
13: Nemůžeme rozsvítit?
14: Je to tajný.
13: Takže, pohraj jste.
14: Heneš, long story short, tady.
13: Brňák, Dian, jsem tu.
14: Hora,
13: Yamaya,
14: tak.
13: taky.
15: Dobrý.
13: Jdeme.
15: Jedu.
13: Hořák.
15: Zapínám.
13: Krájím.
15: Šlehám.
13: Sedím.
15: Strouhám.
13: Flambuju.
15: Hasím.
13: Slejvám.
15: Utírám.
13: Solím.
15: Pepřím.
13: Servíruju.
15: To bude legendární hostina.
13: Elimon Fresh Festival.
15: Slavkově u Brna 30. až 31. května.
16: Datart v Olympii Brno je v novém. Oslavte s námi velkolepé otevření již tento víkend. Čeká vás speciální nabídka. Slevy jak Brno a splátky bez navýšení. Navíc kvízy a soutěže o televize LG, dresy hokejové repre a další výhry. Datart.
1: Je dobré mít se s kým probouzet.
17: To nejlepší po ránu.
1: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Hallo meine liebe Damen und Herren, schönen Nachmittag. To je z Rakouska Unique to Break My Stride a pokud míříte na Rakousko, protože tam máte hezký víkend v Alpách, tak si to fakt užijte, krokodiláci. Pátek, 4:30, 5 minut, stále hity a tady máte taky Terryho Swimse Bad Dreams. Dobré odpoledne.

0: Krásný život do pátku s krokodýlem z 90. Ace of Base, a pokud máte třeba plnou nádrž benzínu nebo nafty, tak je to taky krásná situace, že jo?
1: Šetříme s krokodýlem.
0: Tak abyste na tom takhle byli a zaplatili za to co nejlepší peníze, tak doporučujeme zajet pro Natural 95 tady v Brně na Opuštěnou, protože na Eurooilu na Opuštěné je litr Naturalu bezkonkurenčně nejlépe za 39,90. U nafty na dýzlu, tak tady už je několik čerpacích stanic a začneme u Tank Ono, Slatina Hvězdoslavova anebo Popovice. Litr dýzlu nafty 38,90. Pěkná práce! To se bude jezdit, krokodýláci. Tak lehkou nohu na plynu, jedeme s úsměvem s krokodýlem a bude Michel Telo pro vás.
1: Šetříme s krokodýlem. Rádio Krokodýl.
2: Barko Brno Líšeň je zpátky. Máme otevřeno od pondělí do soboty a pro prvních 1000 zákazníků máme naprostou pecku. Dárkovou kartu do brněnského hobbymarketu v hodnotě 200 korun. Vykupujeme železo, barevné kovy i autovraky. Barko, těšíme se, až vás opět uvidíme u nás v Brně Líšni. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
5: Zažij to znovu. MotoGP je zpátky v novém atraktivním termínu 19. až 21. června. Vstupenky na Grand Prix České republiky 2026
6: pořídíš za výhodnou předprodejovou cenu
5: na automotodrom.brno.cz.
7: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
8: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
9: Léto na hotelu Rakovec začíná 29. května. Celý víkend sleva na vše 20% a koupání zdarma. Navíc skákací hrad, dětské hřiště, grilování a pivo kýlu v ceně. Od 18 hodin Oldies Party u bazénu. Nastartujte si léto na Rakovci. Více info na hotelrakovec.cz.
10: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
11: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
12: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
13: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
14: Vše pro letní party a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Hit za hitem. Radio Krokodýl.
15: Dva. No,

0: Je pátek, odpoledne jste s Krokodýlem dávno po práci, takže už to máte OK, ne? Jak zpívali Sweet Boxy. 2:02. Petra má zprávy, o čem, vítej.
1: Hezké odpoledne, v centru Brna se dnes protestuje, i o tom už za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Těší vás umění a chytrá zábava? Pak vás srdečně zveme na druhý ročník festivalu otevřeného depozitáře Moravské galerie. Čekají vás workshopy, komentované prohlídky, divadlo Kyogen a divadlo Dip, koncert pánů na hlídání a od 8 večer Kapitán Demo. Navíc mega pískoviště, obří šachy, létající labutě a občerstvení. Open Depo v areálu bývalých řečkovických kasáren otevře v pravé poledne. Program začíná v 1 a trvá do 10. Tak 23. května na Open Depo Festu. Ahoj! Festival Sítko je zajímavý projekt studentů prvního ročníku ateliéru Divadlo a výchova na Brněnské JAMU. Během festivalu mohou diváci zhlédnout celkem 11 inscenací a součástí programu jsou rozbory děl a diskuze mezi publikem a tvůrci. Festival Sítko startuje už tuto neděli.
3: Radio Krokodýl.
2: Městská část Brno-Židenice pod záštitou statutárního místostarosty René Novotného vás zve na druhé židenické sportovní hry na Psukotu. Přijďte si se svými dětmi zasportovat. V sobotu 6. června od 12 do 20 hodin se můžete těšit na program tvořený řadou sportovních zábavných disciplín a pro každou věkovou kategorii. Bonusem bude autogramiáda významných sportovců a večerní koncert rock'n'roll bandu Marcela Woodmana. Takže v sobotu 6. června sportovní oblečení sebou a doražte na druhé židenické sportovní hry na ulici Líšeňská u polikliniky.
3: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Právě teď je 16 přesně, krokodýláci. A připravený mám pro vás Rolling Stony, dáme si Anybody Seen My Baby, bude Opelite.

0: Ega, žijeme len raz.
1: Žijeme len raz, práve tu a práve včera slnko svieti rok tak
0: a pro všechny fanoušky Depešáku Enjoy the Silence.
2: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Je tam krásně venku, v podstatě takřka leto v Brně 24,5 stupně, Šepkovice jsou na 23, Žďár hlásí 20, děkuju Rosničkám, Péti a Zdéňovi. Sobota, neděle, i když bude oblačno, částečně zataženo, tak teplota bude naprosto letní, aspoň na Moravě. V sobotu 25, v neděli dokonce 28, na Vysočině tam to bude o něco chladnější, ale stejně bude krásně. Bude takřka léto.
4: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
5: Pěkné odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
5: Někteří z odpůrců sjezdu sudeckých Němců, kteří dnes ráno na výstavišti postavili na protest proti akci barikádu z papírových krabic, dorazili dnes odpoledne i na náměstí Svobody. Řečníci četli jména obětí druhé světové války. O několik set metrů dál se na Moravském náměstí koná slavnost, při které k jednomu stolu usedli sudečtí Němci i česky hovořící Brňané. Dorazili tam také protestující. V areálu bývalých kasáren v Řečkovicích se zítra koná druhý ročník Open Depot Fest. Akce zaměřená na umění, design, hudbu a tvoření pro malé i velké proběhne od 13 do 22 hodin. Připraveny jsou workshopy, ukázky řemesel, setkání s tvůrci i kulturní program. Členské státy Evropské unie dnes finálně schválily nový právní předpis, jehož cílem je zlepšit ochranu psů a koček a zajistit jejich identifikaci a sledovatelnost. Jde o první normu na úrovni Evropské unie, která se věnuje chovu, umístění zvířat a zacházení s kočkami a psy. Trenér Pep Guardiola po sezóně po 10 letech odejde od fotbalistů Manchesteru City. Španělský coach Citizens dovedl k 6 titulům a triumfu v Lize mistrů. Jako důvod odchodu uvedl, že prostě cítil, že přišel jeho čas.
6: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. krajskereality.cz.
7: Češi! Mistrovství světa v levelu hokeji na rádiu Krokodýl.
5: České hokejisty zítra čeká pátý zápas. V utkání skupiny B nastoupí ve Friburgu proti dosud neporaženému Slovensku. Oba týmy na sebe na mistrovství světa narazí po 3 letech a ve hře budou důležité body. V případě výhry budou svěřenci kouče Radima Rulíka blízko postupu do čtvrtfinále. Utkání začne v 16:20.
8: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na ekondomy.cz.
9: Vozíte v autě spoustu zavazadel? Se střešními boxy a nosiči Hacker z toho vybruslíte. Praha, Brno i Ostrava. Tak to je gól! www.hackerbrno.cz.
10: Eastgate. Nové byty v Brně Slatině se špičkovým vybavením.
9: Využijte naší nabídku do konce června.
10: Vaše brána k novému bydlení.
9: Sledujte Eastgate Brno.
11: Autonova Brno. Nové vozy Škoda a stovky prověřených ojetých vozů. Autorizovaný servis Škoda, Volkswagen, KTM a Kasgas. V Brně na Masné u Zvonařky.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Je tady stále výživná páteční dopravní špička, Krokodýlí monitoruje s Kubou.
12: Krásné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně pozor na dopravní nehodu na křižovatce ulic Svatopluková a Rokitová. Ze všech stran čekejte kolony. Kvůli odpolednímu provozu je ucpaná také cesta přes Vinohrady do Líšně. Ve směru z výstaviště čekejte zdržení na Poříčí před Vídeňskou a dále na křižovatce Zvonařky a Dornichu. D1 popojíždí mezi Ostrovačicemi a Brnem. Dále je silný provoz na výjezdu na Vyškov u exitu 203 a několika kilometrová fronta se táhne z Brna do Svitav na příjezdu do Lipůvky. Pro Rádio Krokodýl z Globázy sám se Koptilšar.
13: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
14: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07.
13: Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Pohodové odpoledne, krkolíláci, na cesty za víkendem, na chaty, chalupy, relaxy, zdraví Peťan Holík, taky Žanek Hlaváček a myslím, že to, co má dneska Vanticu, to je to, co nás přesně čeká teďka následujících, mimochodem víc než jenom pár dnů o víkendu.
1: Star jak svině z kroksní, gomity, co to znamená, když pecen rumpluje.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Nastávající maminka na prohlídce u gynekologa dostane na bříško razítko. Zvědavý otec si jej chce přečíst, ale písmenka jsou malá, tak si vezme lupu a čte. Až bude toto razítko čitelné bez lupy, spěchejte do porodnice.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: Klasika Rolling Stones na Krokodýlu po čtvrt na pět. Hezké odpoledne všem s Krokodýlem. Speciálně vás zdraví Peťan. Jdeme teďka za Junkem, zdar jak svině.
2: Zdar jak svině z Kroxní. Gomity, co to znamená, když pecen rumpluje.
1: Tak to víme přesně, Žany, už protože když se dívám na ty předpovědi, tak mimochodem o víkendu tady bude v neděli tropická nálada, protože máme prý nad Evropou výraznou tepelnou kupoli, která se udržuje vlastně s teplým vzduchem původem z Afriky. Ty teploty stoupají na nadprůměrné hodnoty a v neděli to má na řadě míst jako asi zdolat teplotní rekordy. Takže pecen rumpluje, ve štatlu říkají, že?
3: Topení topí.
4: Něco svítí? Je teplo?
5: Chutná mi chleba.
1: Tak do štatlu, děkujeme, ten chleba bychom si klidně mohli dát jako svačinu, ale ani jedno z toho nebylo dobře. Pecen rumpluje, Johnny?
2: Je jasná válka, že gomete, že pecen rumpluje, znamená slunce svítí. Mějte betelný den.
1: Děkujeme, betelný víkend, protože zoncna bude rumplovat, jak svíňa říkám. V neděli to bude atakovat tropickou třicítku. První tropický den letošního roku, pravděpodobně na mnohých místech, a to teplé počasí vydrží i začátkem příštího týdne, kdy se pak teploty vrátí k normálu. Ale to budeš tak od středy, protože ještě pondělí, úterý to bude 27, 28 na Moravě, no problému.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: A těšíme se na Ignis Brunensis.
0: Regiojet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu s hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s Krokodýlem.
6: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
0: Rádio Krokodýl. Petr Holík. Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
7: Tady Jana z Pozoří, vyhrála jsem kolo na Rádio Krokodýl a mám z toho obrovskou radost.
0: Element Store Brno, největší prodejce kol značky Trek v České republice. V Empaláci na Heršpické máme všechno, co Trek nabízí. Horská kola, silniční rakety, elektrokola i dětské modely, co něco vydrží. A nejde jen o prodej. Kolo si můžeš předkoupí otestovat. K tomu servis kol do 24 hodin nebo bike fitting na míru. Jo, a vyrážíš na výlet? Půjčíme ti třeba elektrokolo. Najdeš nás v Brně na Heršpické v Empaláci nebo na www.elementstore.cz.
8: Za vším hledej menu. Na rádiu Krokodýl. V Brně a okolí se dá najíst dobře a stále za rozumnou cenu. Tipy, kam vyrazit na výborný oběd vždy dopoledne na rádiu Krokodýl. Obědy Adam. Lahodný oběd, který si můžete vychutnat v pohodlí domova nebo firmy. Obědy Adam. Rozvoz a skvělá cena. Neváhej a objednávej na www.obedyadam.cz.
0: Rádio Krokodýl.
9: Tři dny chutí, hudby a zážitků. Slavnosti křestu a vína v Ivančicích už 22. až 24. května. Kvíny, Martina Pártlová, Slza, Fíha Tralala, kuchařské show a spousta dobrého jídla a vína. Slavnosti křestu a vína CZ.
10: Osvěžte se na zahradě. V Unihobby široký výběr výřivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
11: Unihobby.
10: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
12: Rádio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
13: Zůru Brno!
3: Je to tady. Finální zápas tohoto ročníku se blíží. Zbrojovka uzavře sezónu v sobotu 23. května od 14 hodin zápasem proti Českým Budějovicím. Fanoušci se mohou těšit od 12.30 na nabitou fanzónu, předávání vítězného poháru a oslavy postupu mezi elitu i s překvapením. Vstupenky zakoupíte přes Zbroják ID na www.fczbrno.cz. Rozlučte se s námi se sezónou.
11: Fandíme s vámi.
13: Klimatizace od 23 490 korun včetně montáže, materiálu i dopravy?
14: Ano, slyšíte správně.
13: Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé jižní Moravě.
14: Žádné dlouhé čekání.
13: Profesionální montáž a rychlá realizace.
14: Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz
13: nebo telefon 724 100 122.
14: Klimatizace Břeclav.
13: Řeší proti letnímu horku.
15: Nebuď lama, chyť se lana a užij si adrenalinové léto v lanovém centru Proud v Brně na Lesné. Zážitek 10 metrů nad zemí, skok na hrazdu nebo houpačka Big Swing. Lanáč na Lesné, to jsou top narozeniny, originální team buildingy i nezapomenutelné odpoledne s rodinou a kamarády. Pro nejmenší zážitkový program po stopách Veverky. Otevřeno 7 dní v týdnu a o víkendu dokonce bez rezervace. Lanové centrum Proud v Brně. www.lanovecentrum.cz.
16: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
17: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a dvě čtvrtky kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
18: Je dobré mít dobré přátelé.
19: Vaše nejvěrnější rádio.
18: Stále s vámi.

Tak ať máte poker face nebo nekrokodiláci, je pátek, je to pohoda, jdeme do víkendu. Už tady dneska padlo horské kolo za 35 tácků. Do Pozořic zdravíme Janu a jeho synátora, budou mít radost. A 102 200 korun dáváme v soutěži prachy za zvuky do ruky. Pozor, toto je zvuk krokodýla v této hodnotě. Co se u toho dělo? Nebo děje, krokodýly? Kdo to popíše, správně popíše, bude starší 18 let a souhlasící s výherním řádem, tak těch 102 200 korun taky vyhraje. Číslo je 600 303 103 a můžete volat soutěžit s krokodýlem právě teď. Yeah.

0: Ať máme s krokodýlem krásný den. Stereofonik, krokodýláci a prachy čekají.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: Na koho čekají ty peníze? Přes 102 tisíce. Dobré odpoledne, haló.
2: Dobré odpoledne, u telefonu Míšo.
0: Míšo, Petre, odkud voláte, kde vás máme?
2: Brně tu tanej ze zahrádky volám.
0: Ze zahrádky? A co děláte na zahrádce? Co?
2: Zasazuju cibulku a takové ty věci.
0: Hezky, šikulka. Gratuluju, že se povedlo dovolat se. 18letá asi budete, co Míšo?
2: Ano.
0: Souhlas nám dáte s výherním řádem?
2: Ano.
0: Tak do Tuřan připomínáme, že zvuk, který hádáme, zní takto. A co jste na té zahrádce, Míšo, vymyslela?
2: To jsem vymyslela, jestli to nebude rozkládání domácího sušáku na prádlo.
0: Domácí sušák na prádlo? Jaké s ním máte zkušenosti, kdy jste ho naposled rozkládala? Jak často ho rozkládáváte, co?
2: Zrovna dneska ráno jsem ho rozkládala, proto mě to napadlo.
0: Dobře. A rozkládáváte asi často?
2: Ano.
0: Tak. Arbitr se nasmívá. Co to asi znamená? 102 200 korun. Prachy za zvuky do ruky, kde jsou rozdány takřka 3 miliony. Právě teď jsou ve hře tyhle peníze a my teď zvedneme bank se sušákem, ten nám tam nezaúčinkoval. Míšo, děkuju. Mějte se krásně na zahrádce s naším rádiem.
2: A mějte se
0: pěkně, hezký víkend. Naschle.
3: Pusťte slunce do svého domova. Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux. A pozor, akce. Za každé okno získejte zpět až 2 500 korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Pro X 2000.cz
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 000 000 korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj. Rádio Krokodýl, Petr Holík.
4: Barko Brno Líšeň je zpátky. Máme otevřeno od pondělí do soboty a pro prvních 1000 zákazníků máme naprostou pecku. Dárkovou kartu do brněnského hobby marketu v hodnotě 200 korun. Vykupujeme železo, barevné kovy i autovraky. Barko, těšíme se, až vás opět uvidíme u nás v Brně Líšni. www.druhotnesuroviny.cz
5: Hledáte partnera, který se opravdu vyzná v hydraulice a nabízí non-stop servis? Navštivte Manuli Fluid Connecto na pobočce v Brně Železná 6 nebo v našich dalších pobočkách v Olomouci, Valašském Meziříčí, Zlíně a Ostravě. Nabízíme hydraulické a pneumatické komponenty, hadice na míru i profesionální servis a opravy. V Manuli Fluid Connecto máme otevřeno v běžné pracovní době, ale po domluvě jsme tu pro vás non-stop. Přijeďte k nám, rádi vám pomůžeme. Vaše Manuli Fluid Connecto. www.fluiconecto.cz
6: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
8: Parkování v Brně. Od 25. května se parkovací systém rozšiřuje do městské části Maloměřice a Obřany, konkrétně do oblasti 1804 Hády. Oblast spadá do návštěvnické zóny C. Regulace platí v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si již mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrně.cz.
9: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
10: Objevte chutě světa. Přijďte je ochutnat na Street Food Česko tuto sobotu a neděli do Avion Shopping Parku Brno. Food trucky plné skvělého jídla, asijská kuchyně, vynikající burgery, šťavnatá kesadila, gruzínské speciality a sladké dezerty. Street Food Festival v Avion Shopping Parku Brno se koná už tento víkend 23. a 24. května.
11: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu.
7: Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
11: Nakup a vyhraj v Krpone. Nakupte alespoň za 700 korun a během víkendů 23. až 24. a 30. až 31. května si přijďte pro okamžitou výhru na náš stánek. Každý den rozdáme stovky cen, třeba i let balónem nebo dárkovou kartu NC Královo pole v hodnotě 10 000 korun.
12: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
13: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.
14: You must understand, the touch of your hand makes my pulse real.

0: Pěkné páteční odpoledne. Meghan Trainor dohrává, Petra to rozehraje, protože máme zprávy. Pátá se nám blíží.
1: Hezké odpoledne, zítra se koná pouť smíření. I o tom budeme mluvit už za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Krásný pátek, zveme vás dnes do divadla Balet Kafka a z Janáčkovo divadlo v 19 hodin. Komedii Sluha dvou pánů uvádí Mahenovo divadlo v 19 hodin. A komedii Ztratili jsme Stalina a z divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
3: Krokodýl. Sledujeme živě dění v Brně a na Jižní Moravě. Už za malou chvíli zprávy Rádia Krokodýl.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
7: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
6: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
7: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
6: To chci.
7: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
8: Městská část Brno-Židenice pod záštitou statutárního místostarosty René Novotného vás zve na druhé židenické sportovní hry na Psukotu. Přijďte si se svými dětmi zasportovat. V sobotu 6. června od 12 do 20 hodin se můžete těšit na program tvořený řadou sportovních zábavných disciplín a pro každou věkovou kategorii. Bonusem bude autogramiáda významných sportovců a večerní koncert rock'n'roll bandu Marcela Woodmana. Takže v sobotu 6. června sportovní oblečení s sebou a doražte na druhé židenické sportovní hry na ulici Líšeňská u polikliniky.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Půl minuta schází do páté a po páté bude Coolio nebo Alan Walker. Taky dáme sílu starých vín. A hodím vám tam Black Eyed Peas. I got a feeling a právě teď je přesně 5. Hezký pátek, krokodýláci.
9: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Ta teplota pořád leze nahoru, už jsme 25,2 stupně Celsia tady v Brně ve Štatlu na Kraví hoře. Krása, Šepkovice 22, Žďár 21 a sobota, neděle, krásně, teplo, skoro letně. V neděli bezpečně letně, protože zítra na Moravě 25, Vysočině 23, v neděli 28 a atakovat to může i 30, na Vysočině čekáme 25 stupňů. Hezký víkend.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Na zítřejší pouť smíření, která je jednou z klíčových akcí festivalu Meeting Brno a každoročně se jí účastní desítky až stovky lidí, mají letos pořadatelé zaregistrováno do autobusů 1300 účastníků. Letošní ročník bude výjimečný tím, že se v Brně souběžně konají i sudetoněmecké dny, pořádané sudetoněmeckým krajanským sdružením. Z důvodu výměny kolejnic bude o víkendu vždy od 8 do 19.30 vyloučen provoz tramvají v ulicích Milady Horákové a části Merhautovy. Trojka pojede v úseku Česká vojenská nemocnice obousměrným odklonem ulicí Cejl. Tramvajová linka 5 bude v provozu pouze v úseku Ústřední hřbitov Smyčka Česká. Zítra se koná dobročinný běh pro paměť národa, který podpoří organizaci Post Bellum, připomene osudy politických vězňů a vězenkyň, obětí holokaustu a všech bojovníků a bojovnic za svobodu. Dějištěm závodů se stane park Antropos, kde můžete vyrazit nejen na hlavní 10,5 kilometrů dlouhou trasu, ale také na kratší okruhy o vzdálenosti 6,1 kilometr. V Las Vegas se v neděli uskuteční první ročník sportovních her s povoleným dopingem. Závodit se bude ve 4 plaveckých disciplínách, běhu na 100 metrů, vzpírání a mrtvém tahu. Zúčastní se 42 sportovců, kteří se nebrání užívání nedovolených podpůrných prostředků.
10: Prodáváte komerční nemovitost? Krajské reality. Díky našim kontaktům jsme právě prodali 11 000 metrů čtverečních průmyslových ploch. Krajské reality CZ.
11: Češi! Mistrovství světa v levli hokeji na rádiu Krokodýl.
1: Čeští hokejisté se po dni volna vrátili na mistrovství světa na led a chystají se na zítřejší souboj se Slovenskem. Dnešní trénink ve Friburgu absolvovali všichni hráči. Velký prostor věnovali trenéři hře před brankou. Vedení mužstva se chystá uzavřít soupisku a dopsat na ní třetího gólmana Petra Kváču.
12: E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
13: Vozíte v autě spoustu zavazadel? Se střešními boxy a nosiči Hacker z toho vybruslíte Praha, Brno i Ostrava. Tak to je gól! www.hackerbrno.cz
14: Eastgate.
15: Nové byty v Brně Slatině se špičkovým vybavením.
14: Využijte naší nabídku do konce června.
15: Vaše brána k novému bydlení.
14: Sledujte Eastgate Brno.
16: Autonova Brno. Nové vozy Škoda a stovky prověřených ojetých vozů. Autorizovaný servis Škoda, Volkswagen, KTM a Kasgas. V Brně na Masné u Zvonařky.
17: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A co vy, krokodýláci, nejste taky u Zvonařky nebo třeba v pisárkách, v nějaké koloně, už je to prej lepší, Kubo.
18: Hezké odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně už provoz na silnicích postupně slábne, pomalu se ale jede například v úseku 1 kilometru na Jihlavské do centra před Vídeňskou. Také kilometrová kolona je na příjezdu do Bystrce od Žabovřeské ulice. Pomalu se jede po dálnici D1 v okolí Brna. Ve směru na Vyškov mezi kilometry 182 a 196. Dále na výjezdu na Vyškov u exitu 203. A 7-kilometrová kolona se táhne z Brna do Prahy před Velkým Meziříčím. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Kup Tilšar.
19: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
20: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07.
19: Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Příjemný pátek všem s krokodýlema, zvláště pokud už máte vedle sebe svoje zlatíčka, svoje dětičky. Musíme pozdravit 96.2 FM z Znojmo, protože zítra je tam fantastický program pro rodiny, hlavně pro děti od 10 do 18. Diamant braní, tak se stavte nejenom v Horním parku a naše zlatíčka nám řeknou, kdo je to rozhodčí a co dělá děcka.
1: Třeba když někdo je hrozně zlý a bere se s děky, tak od zapíska a oni a půjde za ním.
2: Za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Mladý právník byl zrovna na cestě k soudu k projednání jednoho složitého případu, když tu se najednou z ničeho nic octl před nebeskou bránou. Svatý Petr jej uváděl dovnitř a právník protestoval proti své předčasné a náhlé smrti. Jsem příliš mladý na to, abych zemřel. Je mi teprve 35. Svatý Petr souhlasil, 35 je přece jen docela málo na vstup do nebeského království, a přislíbil, že se na jeho případ podívá. Vrátil se za hodinu a říká právníkovi, synu, obávám se, že chyba je někde u vás. Ověřili jsme váš věk na základě hodin fakturovaných vašim klientům a zjistili jsme, že je vám nejméně 108 let.

0: Kalička farná, tělo, krokodiláci. A máme víkend a zítra bude krásně ve Znojmě.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Ve Znojmě zítra velká akce, 10. ročník, Diamant braní, a budou tam i rozhodčí, třeba Zdeňa Kolesa u futsálu u finále. Takže se zeptáme děcek ve školce na Lesné. Děcka, kdo to je rozhodčí a co dělá rozhodčí, víte to?
2: Rozhodčí píská na to, aby fotbalisti věděli, jak mají hrát.
3: Takovej pán, který rozhazuje puk, když jsou na hokeji.
4: Rozhodčí třeba zapíská, když se někdo pere.
5: A že tam dá tu černou placetou kuličku a on pískne na fletníčko, můžou začat.
6: Třeba když někdo je hrozně zlý a bere se z děky, tam on zapíská a půjde za ním.
0: Jo, on bude pískat Zdeňa Kolesa zítra, jak bude v finále JMK Group futsalové ligy střediska volného času Znojmo, a komentovat to bude známý komentátor Luďa Zelenka, takže moc se na to těšíme. Děcka, zítra vemte tačku, mamku, přijďte na Diamant braní, to bude naložený den pro celou rodinu od 10 do 18 v areálu SVČ Znojmo, to znamená na Sokolské, ve sportovní hale, v horním parku ve Znojmě, a bude český pohár v cyklotriálu se sportovcem roku Znojemska pro rok 2025 Rendou Vymětalem. Uvidíte spoustu činností pro volný čas za Znojmo, za SVČ a taky moderátora Krokodýla. Peťan Holík, budu tam s váma. Těším se, Znojmáci, hezký víkend. Ahoj!
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
0: Rozdali jsme horský kolo a taky hrajeme o prachy za zvuky do ruky, a je tam přes 102 000 korun.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
7: Pusťte slunce do svého domova.
8: Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux.
7: A pozor, akce.
8: Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách ProEx 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. ProEx2000.cz.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
9: Nepojedeme do Brna do Bruno Family Parku. Venkovní část plná zábavy je otevřena.
10: Tak pojďme.
11: Bruno Family Park. Vodní svět, svlažení v horkém počasí, 15 jedinečných atrakcí venku a 40 dalších uvnitř. Bruno Family Park.cz.
12: Žijeme úsměvem, hrajeme si každý den.
13: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
14: Celé město už to ví, kde zvířátka milují. Králíček si hopsá, rybičky tančí, pavouk se culí, papoušek kráká.
15: Kde jste všichni?
14: Celé Brno už to ví, nás zvířátka milují. Zooshop XXL v Avion Park Brno. Nejen obchod, ale zoo v XXL stylu.
16: Chcete potkat šampiona? Doražte v sobotu 23. května do Decathlonu v Modřicích. Čeká vás den nabitý sportem, soutěž o ceny a hlavně speciální host Jiří Procházka. Otestujte si svou fyzičku, poslechněte si přednášky profíku a začněte léto s námi. Těšíme se na vás. Decathlon.
17: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
18: Datart v Olympii Brno je v novém. Oslavte s námi velkolepé otevření již tento víkend. Čeká vás speciální nabídka. Slevy jak Brno a splátky bez navýšení. Navíc kvízy a soutěže o televize LG, dresy hokejové repre a další výhry. Datart.
19: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní autochladnička Senkor jen za 1849 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
10: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v KIK. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
20: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
21: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
22: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland. Moje první volba.
23: Je dobré mít parťáka při práci.
24: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave,

Krokodýl Xindl, ex včera málo, dneska moc, s dobrým střihem vlasů je to vždycky málo, a nebo určitě méně. Tak krásný pátek s krokodýlem, nejlepší hity na Moravu, Vysočinu, k Hodonínu a teď taky zvláště na Botanickou, do salonu Kašaro, kde se vždycky postarají o vaše krásné vlasy a vnitřní spokojenost, bez ohledu na věk. Po péči majitelky Janičky Vodvárkové budete zářit a odcházet tak o 10-20 let mladší holky. A to ke spokojenosti přece stačí. Tak Jani, ať se daří, rychle zotavení po operaci a krásný víkend do Kašara, tobě klientkám, a pro vlasovou kouzelnici další písnička od Rasmus. Ať se dobře cítíme a taky brzo vidíme. Dobré odpoledne s krokodýlem.

0: Poslední květnový víkend před náma, krokodýláci, počasí bude nádherné letní, tak jak se zabavíme v Brně? No to na krokodýlu přece dobře víme.
1: Krokodýl, hrdý mediální partner brněnské zoo.
2: Za zvířátky s krokodýlem.
0: V zoo se chystá akce s představením nových ledních medvědic a máme řadu dalších nových přírůstků a k tomu už nám více řekne samozřejmě Jan Bedřich. Dobrý den, ahoj Honzo.
3: Dobrý den a ahoj z brněnské zoo. V naší zoologické zahradě to zkrátka žije. Máme totiž malého bizona, jelena milu, štíňata u korzaků, tři mláďata u sobů polárních a také mláďata, o kterých zatím mluvit nemohu, ale brzy vám o nich dáme vědět. Zároveň se chystáme na příjezd nových ledních medvědic, které návštěvníci uvidí během velké akce s názvem Vítejte medvědi, už v sobotu 13. června. Ale ještě dříve se na vás těšíme v sobotu 30. května, kdy v zoo oslavíme Mezinárodní den biodiverzity. Nalákám také na hlídku, kde se 29. května koná oblíbená akce Pohádkový park Špilberg, tentokrát na téma mokřady, s čímž souvisí i kampaň Evropské asociace zoo a akvárií s názvem Mokřady pro život. Je toho zkrátka spousta, tak za námi vyražte na Mniší horu. Otevřeno máme od 9 do 6, přičemž pokladny se zavírají vždy hodinu před koncem otevírací doby. Funguje i sezónní vstup a kopce se také bát nemusíte. Můžete se vyvést naším zoovláčkem. Těšíme se na vás. Jsme Zoo Brno, jsme jedna smečka.
0: Zdravíme smečku, to byl Honza Bedřich. Akcí tady v Brně, že se nudit určitě se zvířátky nebudete.
1: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s krokodýlem. Rádio Krokodýl.
4: Barko Brno Líšeň je zpátky. Máme otevřeno od pondělí do soboty a pro prvních 1000 zákazníků máme naprostou pecku. Dárkovou kartu do brněnského hobbymarketu v hodnotě 200 korun. Vykupujeme železo, barevné kovy i autovraky. Barko, těšíme se, až vás opět uvidíme u nás v Brně Líšni. www.druhotnesuroviny.cz.
5: Haló, jsme tu všichni.
6: Já nic nevidím.
5: Nemůžem rozsvítit?
6: Ne, je to tajný.
5: Takže,
6: pohraj jste.
5: Heneš, long story short, tady.
6: Brňák, Dian, jsem tu.
7: Hora, Jamaja, taky.
5: Dobrý.
6: Jdeme.
5: Jedu.
6: Hořák. Zapínám, krájím.
5: Šlehám.
6: Sedím.
5: Strouhám.
6: Flambuju.
5: Hasím.
6: Slejvám.
5: Utírám.
6: Solím.
5: Pepřím.
6: Servíruju.
5: To bude legendární hostina.
8: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
9: Osvěžte se na zahradě. V Unihobby široký výběr výřivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
10: Unihobby.
9: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
11: Zažij to znovu. MotoGP je zpátky v novém atraktivním termínu 19. až 21. června. Vstupenky na Grand Prix České republiky 2026
12: pořídíš za výhodnou předprodejovou cenu
11: na automotodrombrno.cz.
13: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nový chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutná naše nové menu na Bajerovu u Lužánek nebo na Žarošicko na Vinohradech a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
14: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
15: Přijďte zažít nezapomenutelný degustační podvečer s vůní moravských vín a živou cymbálovou muzikou ve výjimečných prostorách historických vodojemů v Brně na Žlutém kopci. Mikulečtí vinaři nám osobně představí své nejkvalitnější vzorky. Neomezená konzumace, gastronomie, tradiční melodie cymbálky a prohlídka industriálních prostor vodojemů a přilehlého parku. Mikulecké bečky už v pondělí 8. června od 18 hodin. Srdečně zvou mikulečtí vinaři. Počet míst omezen. Předprodej na mikulečtí vinaři.
16: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
10: Léto na hotelu Rakovec začíná 29. května. Celý víkend sleva na vše 20% a koupání zdarma. Navíc skákací hrad, dětské hřiště, grilování a pivo kýlu v ceně. Od 18 hodin Oldies Party u bazénu. Nastartujte si léto na Rakovci. Více info na hotelrakovec.cz.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
20: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.
21: Hit za hitem.

0: Pohodový pátek všem s krokodýlem. Ať funguje i dobrý feeling, tak je proto Black Eyed Peas a ať se vás ten dobrý feeling a dobré pocity a dobré nálady drží minimálně do neděle. Mějte víkend super celé a zprávy s Petrou o čem, vítej.
1: Pěkné odpoledne, brněnská zoo slaví chovatelský úspěch, i o tom už za chvilku.
2: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
3: Jmenuji se Gabriela Kubinová a jsem ředitelkou základní a mateřské školy Pastviny v Komíně. U nás ve škole mají žáci mobilní telefony během výuky i přestávek vypnuté a uložené ve skřínkách nebo v aktovkách. Všíváme si, že bez mobilu jsou přestávky živější a děti spolu více komunikují. Velkým pozitivem je také lepší soustředění a klidnější atmosféra ve škole.
2: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl. Petr Holík.
4: Objevte chutě světa. Přijďte je ochutnat na Street Food Česko tuto sobotu a neděli do Avion Shopping Parku Brno. Food trucky plné skvělého jídla. Asijská kuchyně, vynikající burgery, šťavnatá kesadila, gruzínské speciality a sladké dezerty. Street Food Festival v Avion Shopping Parku Brno se koná už tento víkend 23. a 24. května.
5: Hledáte styl, prostor a úsporu v jednom? Přijeďte si vyzkoušet hybridní crossover Renault Arkana. Elegantní kupé s SUV designem, automatická převodovka, tichá hybridní jízda a spotřeba, která vás mile překvapí. A právě teď za akční cenu. Zvýhodnění až 170 000 korun. Autocentrum Opportunity, Brno Líšeň.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: 2 minuty do 18. Krokodýláci právě teď. Připravena je Shakira, Waka Waka, This Time for Africa, protože poslouchá i Fine Fabrika, tak posíláme tam tuhle písničku. Budou Wake Me Up, Avicii anebo Motýly. A u rádia máme i velké fandy kapely Imagine Dragons, takže Bad Liar.
6: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 80 korun za kilogram.
7: Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Minutu před 18. pořád krásných 24 stupňů Celsia tady na Kraví hoře v Brně, v Šepkovicích 22, ve Žďáře 21 a nádherný letní víkend před náma. Sobota sice částečně zatažená, ale 25 Morava, 23 Vysočina a neděle bude dokonce takřka tropická na některých místech, protože na Moravě nám to vystoupá až na 28, na Vysočině na 25 stupňů, tak ať vám taky stoupá a nejenom nálada.
8: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Brněnská zoo poprvé v historii úspěšně odchovala mláďata korsaků. Samice přivedla na svět 8 štěňat. Návštěvníci je najdou proti výběhu rysů kanadských. Korsak je noční šedá až nažloutlá, středně velká liška, obývající stepy a polopouště. V zimním období má srst výrazně delší, hustší a jemnější. Silničáři upravili nevyhovující parkoviště u hotelu Velká Klajdovka v Líšni. Příchozí se teď mohou od nedaleké zastávky autobusu nebo z výletu z blízkého lesa bezpečně dostat až k přechodu pro chodce. Auta mají povolené podélné stání. Pro pěší vznikl odchodníku po zebru koridor. Na Mount Everestu dnes přišli o život dva indičtí horolezci. Oba o den dříve dosáhli vrcholu nejvyšší hory světa a zemřeli při sestupu. Celkem už letošní sezóně na Mount Everestu zemřelo 5 lidí. Fotbalisté Zbrojovky zítra završí posledním utkáním sezóny svůj návrat do první ligy. Duel s Českými Budějovicemi začíná ve 14 hodin. Fanzóna bude otevřená už od 12. Až zápas skončí, bude se přímo na stadionu konat slavnostní předání poháru.
9: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
10: Češi! Mistrovství světa v ledním hokeji na rádiu Krokodýl.
1: Po dní volna jsou čeští hokejisté zpátky v plném zápřehu a chystají se na důležitý zítřejší zápas se Slovenskem. Trenér Radim Rulík chystá několik úprav v sestavě. Útoky ponechá tak, jak reprezentace dohrávala poslední utkání s Itálií. Složení obraných dvojic se vrací k podobě ze startu šampionátu. Elitní duo tedy tvoří Filip Hronek s Michalem Kempným, zatímco Tomáš Galva se propadl až do čtvrtého páru.
11: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
12: Vozíte v autě spoustu zavazadel? Se střešními boxy a nosiči Hacker z toho vybruslíte. Praha, Brno i Ostrava. Tak to je gól! www.hackerbrno.cz.
13: Eastgate. Nové byty v Brně Slatině se špičkovým vybavením.
14: Využijte naší nabídku do konce června.
13: Vaše brána k novému bydlení.
14: Sledujte Eastgate Brno.
15: Autonova Brno. Nové vozy Škoda a stovky prověřených ojetých vozů. Autorizovaný servis Škoda, Volkswagen, KTM a Gasgas. V Brně na Masné u Zvonařky.
16: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Servus za volanty krokodýláce, mimochodem Němci drtí Maďarsko 5-0 po 44 minutách a Maďaři dali konečně branku, tak 5-1 a Kanada se Slovinci po dvou třetinách 2-0. Jdeme na silnice, Kubo, jaká je situace?
17: Krásné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně už je provoz spíše plynulý, doprava ale vázne například ve Slatině na křižovatce ulic Říčská a Tuřánka a kvůli uzavírce Pražské ulice přes Bosonohy na Popůvky se tvoří kratší kolona. Na dálnici D1 doprava vázne u Brna na Vyškov mezi 189. a 196. kilometrem. Z Brna do Prahy je téměř 6-kilometrová kolona u Velkého Meziříčí před 143. a v úseku 4 kilometrů se jede pomalu na hlavní trase z Brna do Svitav před Lipůvkou. Pro Rádio Krokodýl z Klobáci stán Jakub Telšar.
18: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
19: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07.
18: Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Hezké pozdní odpoledne, ať jste na Moravě, Vysočině nebo v Pozořicích či Botanické, ať vám krokodýl náladu zvedne. Mimochodem v Pozořicích máme výherkyni toho úžasného horského kola. I na to se podíváme v této hodině a posíláme vám Senioritu krokodýly.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát během dne.
1: Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

brzy. Mám lísky na snění, co vynesou mění, a dobře vím. Znám na poušti břehy, co vyrostou.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Motýly do břicha a kolo do Pozořic.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
0: To byla super soutěž, krokodýláci. Horské kolo, 35 tisíc korun. Kolega Jirka Wiener na něm dneska 9. razí ze studia Krokodýla. A podle toho času, co zajel, tak si myslím, že tomu asi trošku dával. Což jsem teda já nepředpokládal. Ze štatlu do prodejny u M-paláce Element Store. Splnil úkoly, fotil se u známých brněnských míst. Máme to na Facebooku všechno. Zvládl to za krásných 26 minut a 3 sekundy. A úplně první přesný tip na chlup, na sekundu, nám poslali Pozořice. Janička.
2: Krátka, dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Rádio Krokodýl, je tam Jana Krátka.
2: Ano.
3: Jani, mám fantastickou zprávu, vyhráváte kolo.
2: Ježiš, tak to je úžasný. Děkuji. Takže jsme to trefili.
3: Trefili jste to naprosto přesně, byl to přesný tip, který dorazil jako první. Gratulujeme.
2: Děkuju. Ono to je pro syna. Je taková jeho akce, já jsem to pouze organizovala, to je tohle, takže je to úplně výborný, protože on si to kolo přeje už dlouho, tak je paráda, že teda budeme možnost nějakou.
0: Tak ať se synátorovi ani dobře jezdí a podle hlasu bych si skoro jako tipnul, že jsme se 100% mockrát potkali na zámečku při našich live show diskotékách ještě s Márou Šmídem, že Janičko? Zdravíme Pozořice k zámečku a gratulujeme k novému kolečku.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
0: Za 35 klacků z Krokodýla odchází do Pozořic k zámečku Krokodýláci. No do toho tady máme další soutěže a za zvuky do ruky přes 102 000 korun.
1: Regiojet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu s hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s Krokodýlem.
4: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík. Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
2: Tady Jana z Pozoří, vyhrála jsem kolo na Rádio Krokodýl a mám z toho obrovskou radost.
1: Element Store Brno. Největší prodejce kol značky Trek v České republice. V M-paláci na Heršpické máme všechno, co Trek nabízí. Horská kola, silniční rakety, elektrokola i dětské modely, co něco vydrží. A nejde jen o prodej. Kolo si můžeš předkoupí otestovat. K tomu servis kol do 24 hodin nebo bike fitting na míru. Jo, a vyrážíš na výlet? Půjčíme ti třeba elektrokolo. Najdeš nás v Brně na Heršpické v M-paláci nebo na www.elementstore.cz. Rádio Krokodýl.
5: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
6: A tož si ty hloupý v takém horku. Od té doby, co máme doma klimačku od té firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však do Veďchasu k nám, koláčka jim dám.
5: Říkáš klimatizací? A od kéhože je?
6: No přece od Klimastylu z Hodonína.
7: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
8: Co jet na nákupy do Olympie Brno?
9: Jo, potřebuju nové tenisky a sportovní oblečení.
8: Zatímco budeš nakupovat, skočím si na výstavu elektromobility e-drive show, která tam je od 6. do 31. května. Budou tam různá elektroauta i testovací jízdy.
9: Že bych se taky svezla.
8: Jasně, i proto jedeme do Olympie.
10: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
11: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
10: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
11: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
10: To chci.
11: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
4: Hledáš team building, co má šťávu, na který budete s týmem dlouho vzpomínat? Akce s intenzivním zážitkovým programem, skvělou zábavou i uvolněnou atmosférou. Sportovní areál Komec Brno Komárov. Adrenalin, pohyb i zábava na jednom místě. Komec. Zažij víc než jen sport. www.komec.cz.
1: Je

0: je páteční live, život krokodýláci. Doufám v dobré náladě na všech frekvencích, speciálně na té, co máme dole na jihu.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Zajímají nás vaše názory.
0: Krokodýl zdraví na frekvenci Znojma, kde nás ladíte na 96.2 FM a kde si v sobotu užijete děti, dospělí, příjemně naložený den pro celou rodinu. Diamant Braní. 10. ročník už zítra a nabídne ukázky činnosti a vystoupení dětí ze střediska volného času. Bude se tančit, bude se zpívat. Proběhne český pohár v cyklotriálu se sportovcem Znojma roku 2025 Renem Vymětalem. Čeká vás finále JMK Group futsalové ligy střediska volného času Znojmo s Luďkem Zelenkou, co by komentátorem. Vystoupí kapela Linie. Vyhlásíme hvězdy střediska volného času. Bude výstava aut, RC modely, chillout zóna, Rodobík a Hafo zábavy. Diamant Braní ve Znojmě v areálu střediska volného času Znojmo, v Horním parku a taky sportovní hale v sobotu od 10 do 18 hodin. Moderovat bude krokodýl Peťan Holík, to jsu já, tak se děcka zítra okažte, vemte mamu tatu a těšíme se.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl. Petr Holík.
3: Transport Show Truck and Bus v Brně je po dvou letech opět tady. 12. a 13. června se přijďte podívat na nové traky, návěsy a autobusy všech rozhodujících značek a dodavatelů v Evropě a oslavit tak prodloužený víkend oslav silniční dopravy. Truck and Bus. Bohatý doprovodný program a to nejen s dakarskými speciály. Více na www.transportshow.cz.
4: Klimatizace od 23 490 korun včetně montáže, materiálu i dopravy?
5: Ano, slyšíte správně.
4: Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé Jižní Moravě.
5: Žádné dlouhé čekání.
4: Profesionální montáž a rychlá realizace.
5: Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz
4: nebo telefon 724 100 122.
5: Klimatizace Břeclav.
4: Řeši proti letnímu horku.
6: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
9: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
9: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
10: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
11: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře Stares Sport.

0: Dětské hřiště, grilování a pivo kýlu v ceně. Od 18 hodin Oldies Party u bazénu. Nastartujte si léto na Rakovci. Více info na hotelrakovec.cz.
1: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Na všechny frekvence, na Moravu, Vysočinu, k Břeclavi i Hodonínu, kde když máš krokodýla, tak nejsi sám. David Žbirka, Meky Žbirka, 19 hodin, 1 minuta a jdeme na písničky na přání krokodýláci.
1: Rádio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
3: Těší vás umění a chytrá zábava? Pak vás srdečně zveme na druhý ročník festivalu otevřeného depozitáře Moravské galerie. Čekají vás workshopy, komentované prohlídky, divadlo Kyogen a divadlo Dip, koncert pánu na hlídání a od 8 večer Kapitán Demo. Navíc mega pískoviště, obří šachy, létající labutě a občerstvení. Open Depo v areálu bývalých řečkovických kasáren otevře v pravé poledne. Program začíná v 1 a trvá do 10. Tak 23. května na Open Depo Festu. Ahoj!
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Hit za hitem a Armin van Buuren na startu. Doufám, že to, co cítíte, je jako dobrý krokodýláci. Hezký večer všem s krokodýlem, protože takhle dneska začnou písničky na přání a jak budou pokračovat, tak to je vlastně na vás.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: A krásný večer taky našim rosničkám. Tam, co je Třebíč a Šepkovice, tam, co je Žďár a Vysočina a tam, co je vždycky s krokodýlem dobře. Vlastně někdy prima. Brno 24, Šepkovice těsně pod 22, Žďár ke 20, sobota 25 na Moravě, 23 na Vysočině, neděle bude pravděpodobně na řadě míst tropická, protože standardní teplota pro Moravu bude v neděli 28 stupňů Celsia, pro Vysočinu 25. No a tady jsou hlavní události dnešního 22. květnového dne.
2: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
4: Brněnská zoo poprvé v historii úspěšně odchovala mláďata korsaků. Samice přivedla na svět 8 štěňat. Návštěvníci je najdou naproti výběhu rysů kanadských. Zítra se koná dobročinný běh pro paměť národa, který podpoří organizaci Postbellum. Dějištěm závodů bude park Anthropos, kde můžete vyrazit nejen na hlavní 10,5 kilometrů dlouhou trasu, ale také na kratší okruhy. Silničáři upravili nevyhovující parkoviště u hotelu Velká Klajdovka v Líšni. Příchozí se teď mohou od nedaleké zastávky autobusu nebo z výletu z blízkého lesa bezpečně dostat až k přechodu pro chodce. Auta mají povoleno podélné stání.
2: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Servus na silnice, krokodýláci. Jak to vypadá za volanty? No už daleko lépe, jak třeba ve 4 odpoledne, že Kubo?
5: Krásný večer pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Přímo v Brně už je provoz téměř plynulý. Na D2 na 32. kilometru ze Slovenska na Brno blokuje jeden pruh vozidlo s poduchou. Kolona tam má zhruba 2 kilometry. Doprava vázne na dálnici D1 u Brna směr Vyškov mezi kilometry 194 a 196. A 3-kilometrová se táhne v protisměru, tedy z Brna do Jihlavy, před 143. kilometrem u Velkého Meziříčí. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Kup Tilšar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Krásný páteční večer, krokodiláci a dobrý vstup do víkendu, protože bude slunečný, zoncna bude rumplovat, bude letní, tak si to krásně s naším vaším oblíbeným rádiem taky hezky užijte.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Velmi dobře, energicky šlape krokodýl. 19.09, jdeme na to, krokodýláci.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Číslo sem ke mně do studia, jako vždycky, znáte to v tom boxu. 603 103 103, kdo se chce dovolat, ten to bere, vytáčí třeba na 60. pokus, ale dovolá se. A na první pokus to má dneska kdo? Haló? To je Janička Řečkovice. Janulko.
2: No.
0: Ahoj, zlatičko. Ahoj, zlatičko. Krásný večer do Řečkovic. Dneska začínáš. Jsi dneska jednička. Dobře, Janička. Koho pozdravíme, Janí, hnedka tady na startu? Řekni.
2: No, hlavně tebe, to tvoji rodinku. Pozdravu.
0: Moc děkuju za naši family z Kulova Utěchova. Děkuju.
2: Ano. A hlavně všichni, co mě znají.
0: Ano, takže. No. Takže modrobílé hokejisty, německé hokejisty, kanadské hokejisty, němečtí porazili maďarské 6-2 dneska, Kanada Slovince porazila 3-1 a večer bude Finsko, Velká Británie, Švédsko, Itálie. A my hrajeme zítra se Slovákama. A zítra se Slovákama. Co? No, zítra se Slovákama. No? Prohrajeme. No, uvidíme, já si myslím, že to nebude jednoduchý. Takže prosím tě, krásný večer. Krásný večer.
2: Já ty Slováky taky znám.
0: Já poznám veľa Slovákov. Fantasticky sú všetci Slováci, všetkých Slovákov. Srdečne pozdravuj krokodíl a zajtra sa veľmi teším, že vyhrá ten lepší. Janičko, opatruj sa, mnej sa a krásny víkend. Papa, ahoj.
2: Papa.
0: Papa.

0: moc pěkný start. I love rock and roll. John Jett, klasika těžká z Řečkovic, od Janči a 603 103 103, pořád to tam zvoní. Tak, jdeme do ní, kde je tam, halo, dobrý večer.
1: Zdar jak svině, tady Vilda Jaruzislavková.
0: Zdar jak svině, Noslavková. Čau děcka, miláčci. Jdeme do víkendu. S jakou jde Slavkov do víkendu? Vildo, Jaruško?
2: Já budu teda v práci a půjdem asi na procházku, nebo se půjdem podívat na náměstí na tu raketu, která dneska přijela. Zítra to má být největší akce ve Slavkově.
0: No vidíš, to takhle to si určitě užijte z raketou. Já budu taky v práci celou sobotu. Až pak bude lepší neděle, to se těším, jak si to s chlapečkama užijeme, takže prosím tě, krásný víkend a dáme si zahrát. Pro koho, děcka?
1: Dáme si zahrát pro nás, pro tebe,
2: pro Janču do Řečkovic, pro Pavlíka Janštu, pro oba dva Milany, Bajkerosa pozdravíme a zkrátka pro všechny, co nás znají, pro všechny krokodýláky věrný. A tak dále.
0: Moc krát děkujem, kabrňáci, čermáci. Krásný večer, opatrujte se, ať žije víkend ve Slavkově. Papa, ahoj.
1: Ahoj. Ahoj.

0: Jen ať to pěkně jde, nechte to jít, krokodýláci. Passenger 1922, písničky, které máte rádi. Tady je Krokodýlí na přání.
1: Den dětí na rádiu Krokodýl. Už 1. června bude patřit vysílání rádia Krokodýl našim nejmenším posluchačům a taky jejich rodičům. Poslouchej a vyhrávej na Den dětí na rádiu Krokodýl.
2: Baví vaše děti objevovat svět? Batoh Oxibek přináší lehkost od první třídy až po střední. Zbalte si k němu ladící lahev, penál nebo vak na záda. Oxibek je parťák, co ti kryje záda. Vyberte kompletní výbavu na oxibak.cz.
1: Hit za hitem. Radio Krokodýl.
3: Tati, nepojedeme do Brna do Bruno Family Parku? Venkovní část plná zábavy je otevřena.
4: Tak pojďme.
5: Bruno Family Park. Vodní svět, svlažení v horkém počasí, 15 jedinečných atrakcí venku a 40 dalších uvnitř. BrunoFamilyPark.cz.
6: Žijeme úsměvem, hrajeme si každý den.
7: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta Pizza nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nové chutě, které pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, voňavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek nebo na Žarošicko na Vinohradech a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
8: Chcete potkat šampiona? Doražte v sobotu 23. května do Decathlonu v Modřicích. Čeká vás den nabitý sportem, soutěž o ceny a hlavně speciální host Jiří Procházka. Otestujte si svou fyzičku, poslechněte si přednášky profíku a začněte léto s námi. Těšíme se na vás. Decathlon.
9: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
10: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
1: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem. Rádio Krokodýl a hity napsány.
0: Hezky se to tady schází, krokodýláci, jak z jihu od Znojma, Hodonína, Břeclavy, Prušánek, tak teďka myslím někde z Priglu. Haló, dobrý večer.
11: Ahoj, tady Tom, čau, Peťo.
0: Ahoj, na Prigl, zdarec, Tome, kluci, ahoj. Jak je Bastr?
11: Jo, dobrý, to je prostě jako dobrý.
0: Slyším rád, že dobrý. Doufám, že s tím teplem o víkendu to bude ještě lepší. Bude to, Tome, bude to určitě ještě lepší. 21,8, to je dobrý. Na to, že už je večer, tak to je dobrý. Budem skoro na rekord v neděli, půjdem skoro na tropy. Co si do té pohody na přehradě, k té vodě, co si tam zahrajeme? Co?
11: Co si tam dáme? No tak já nevím, já nevím, to hrálo, protože já jsem byl dneska pryč.
0: Tak říkej, na co máš náladu, Tome? Na co máš náladu, říkej.
11: No, Petruko, já bych třeba Hypnotize.
0: Jo, můžem, pojď, Hypnotize, prosinátory, pojď jmenovat.
11: Já mám pro všechny prosinátory Honzík Davidek, Brambořík, Brácha Dan, potom Krkovičkový, Ludva a Věrka, Zenda Hans a samozřejmě Kocourkový a Rádiu Krokodýl, hotovo.
0: Výborný, skvělý, všechny moc zdravíme, krásný večer přejeme, mějte se, opatrujte se, hezký víkend na Prigl, zdar jak svíňa, ahoj.
11: Mějte se, ahoj.

0: Je dobré mít spřízněnou duši. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi. Rádio Krokodýl a hity na psání.
1: Krásný páteční večer všem spřízněným duším krokodýla. Jako třeba je Hodonín a Jarda Dobeš, který už nás pozdravuje a mává na dálku všem z Hodonína, takže i Alex. Zdraví samozřejmě Růženku, zdraví kamaráda Jarka i Honzu do Třebíče a taky mává směr Prušánky, kde je Leonka, poslouchá, tam mě taky píše. Takže než se tam ještě podíváme zpátky, tak teď se mě sem dobývá nějaký telefonista. Halo, dobrý večer.
2: Ahoj Peťuko, tady je Peťa ze Žďáru.
1: Ahoj Peťo, zdravíme do Žďáru, jak se máte Žďáre před víkendem?
2: No, dobře, čau.
1: Čau. Dáme si zahrát muziku, jsi tam s Mírou nebo je v práci teďka?
2: No, v práci není, my jsme na návštěvě u Peti, jako u syna, víš?
1: Takže zdravíme na návštěvu a dáme si tedy zahrát, Péťo, pro koho, povídej?
2: No, nevím, ale dáme si zahrát 100% Sea Unstoppable a bude to pro tebe, pro Jirku Vína, že to dneska zvládl na tom kole.
1: Ano, je šikovnej, no.
2: No, zítra pro ty naši hokejisti, aby ty Slováky porazili.
1: To jsem zvědavý, no. Kolik to bude, prosím tě, zítra ze Slovenskem. Já si myslím, že bude prodloužení, jestli
2: to
1: dobře.
2: To nevím, já myslím,
1: jestli dobře.
2: Že prohrajeme, Peťo.
1: No, právě. Říkám, prodloužení, jestli dobře, ale jak
2: prodloužení
1: říkáš?
2: Prodloužení 3-2, no.
1: Dobře, no a krom hokejistů.
2: No a potom pro Vadra Milany, pro všechny komeťáky a pro všechny, co poslouchají. No.
1: Dobře, tak já moc zdravím Míru, Péťu, opatrujte se, mějte se, krásný víkend, papa, ahoj!
2: Jo, ahoj, čau.

0: Pro všechny modrobílé fanoušky, krokodýláci, kometa 1937 a myslím, že někteří kometáci slaví narozeniny, tak doufám, že si to dneska ještě řekneme. Dobrý večer, nejenom do Tišnova.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Haló, jsme tu všichni.
3: Já nic nevidím.
2: Nemůžeme rozsvítit?
3: Ne, je to tajný.
2: Takže,
3: pohraj jste.
2: Heneš, long story short, tady.
3: Brňák, Dian, jsem tu.
4: Hora, Jamaja, taky.
2: Dobrý.
3: Jdeme.
4: Jedu.
3: Hořák, zapínám, krájím.
2: Šlehám,
3: sedím.
2: Strouhám,
3: flambuju.
2: Hasím.
3: Slejvám. Utírám, solím. Pepřím.
2: Servíruju.
3: To bude legendární hostina.
5: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
6: Osvěžte se na zahradě. V Unihobby široký výběr výřivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
8: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
9: Rádio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
10: Dúru Brno!
11: Zbrojovačky a zbrojováci. Poslední zápas sezóny je tady. V sobotu 23. května se od 14 hodin postavíme v závěrečném utkání ročníku Českým Budějovicím. Přijďte se od 12.30 naladit do fanzóny. Chybět nebude skvělé jídlo ani doprovodný program. Lístky na rodinnou tribunu pořídíte přes Zbroják ID na fczbrno.cz. Buďte u oslav s námi.
9: Fandíme s vámi.
12: Dobrý večer, Brno a celá Jižní Moravo. Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Krokodýláci, fantastický večer všem a nejenom kometákům. Myslím, že teďka bychom mohli třeba tím, jak tady hrála ta óda na kometu, že bychom tím mohli třeba nějakého kometáka přivábit. Pojďme se podívat na telefon, protože tam to zase zvoní. Haló, krásný, dobrý večer.
13: Ahoj, Peťanku, tady Tišnov.
0: Výborně, já jsem to říkal, že by se měl dovolat Tišnov, protože zítra se tam dějou velké věci, že? Janičko, krásný večer k Procházkovým. Co tam chystáte, prozrať to, řekni.
13: Ahoj, Peťanku, zítra má naše dcera své krásné 14. narozeniny.
0: Ano. A?
13: Takže tím si popřát všechno nejnejnej k narozeninám. A hlavně vůbec nebudeme stíhat to zítra spravit, protože zítra se jde na fotbal. A chtěli jsme hlavně všechny pozvat na příští sobotu na Hokej pomáhá do Kuřimy.
0: Ano, Hokej pomáhá, kde bude Petr Holík, je totiž dcera. Bacha, to není jen takhle nějaká dcera, to je prostě Zdeníčka, která je malej holík, že jo?
13: Přesně, říkáš.
0: Takže Zdeníčko, Zlatíčko, Miláčku, co si dáme, raketou na Mars, nebo co tam dáme?
13: Ne, prosím tě, poslední dobou strašně ráda poslouchá Kabáty, Malá dáma.
0: Malá dáma, takže pro malou dámu malýho holíka Zdeníčku ke 14 nám Malá dáma Kabáti a krásný večer, všecko nejlepší, papa, hezky si to z Dení užívej, ahoj!
13: Výborně, díky Peťo, ahoj.
0: Ahoj.
13: Ahojky!

Tak jsme zahráli k narozkám malýmu holíkovi. Mám z toho velkou radost, jako velký holík Peťan. Zdravím srdečně do Tišnova k Procházkovým Zdeničku, která zítra slaví 14. narozeniny. A těšíme se na konci května na akci v Kuřimi, která bude o hokej a o našem oblíbeném originál hokejovém skvělém střelci ze Zlína Petrovi Holíkovi. Už se nemůžeme dočkat. A když jsme na to hokejové téma narazili a myslím, že se ho ještě můžeme chvíli držet, tak pozdravíme mimochodem vedle z Hodoní na 95.4 FM od Jardy Dobeše, který by chtěl pozdravit všechny, píše: zahraj všem, co mi zachránili život, měl jsem odpolední celý týden, dneska volno, rád bych raketu. Ta byla v Hodoníně od 9 let, tak já už jsem raketu nachystal, protože prej to je raketou na Mars od Věrky Špinarové. A Jaroušek by chtěl samozřejmě pozdravit všecky milé hodoňáky, takže Alex, která to má dneska u červeného školu v kuchyni ten box, chtěl by pozdravit Ivušku, chtěl by porazit samozřejmě Jiřínku, chtěl by pozdravit Růženku, chtěl by pozdravit mimochodem i do Tišnova, protože píše: Jarda, v Tišnově mě mají rádi lidé, byl jsem pozvaný na akci tento měsíc. No pěkná práce, takže Tišnové, stále na tebe myslíme, stále tě máme a stále ti hráme. Teďka hodně do Hodonína, nejenom k tomu červenému.

0: To je pro všechny krokodýláci, to je od Jardy do Beše z Hodicu 954 FM, tak tam salutujem a doufám, že se tam máte krásně.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: A tož aj vedle do tých prušánek jsme pozdravili samozřejmě Leonku Mikušovou, která poslouchá Krokodýla. Jdeme na telefon, máme tam někoho, ale úplně z jiného konce. Haló, je tam pán Andělů, dobrý večer.
2: Ahoj, dobrý den, tady Pavel Janča z Velkého Meziříčí.
0: Dobrý večer do Velkého Meziříčí, Pavlíku. Jak pak se má Meziříčí před víkendem? No?
2: Paní Chalátovek, chtěl bych poděkovat, že jste mi pomohli teďka během toho týdne.
0: Ano, děkujeme moc za pomoc.
2: Paní Chalátové, paní Líškové, Pepovi a Světlance, kteří mě zavezli samozřejmě Zuzance a Martině, mým novičkům, pravnučce a Míši a Pipovi.
0: Diegovi, Dominikovi, Denisce.
2: Dominikovi, Elišce a samozřejmě Diegovi, Alexovi a jeho sestře ještě a mý vnučce Denisce. A samozřejmě bych chtěl zahrát taky Pipovi a samozřejmě Míši, kteří se o to zasloužili, není nic. A všem Kristýnkám a jejich jedný, a paní Kristýnce Elizabetě, kterou mám skoro rád jako svý vnoučata. A chtěl bych poděkovat Radiu Krokodýl a chtěl bych poděkovat všem i tobě, který jsi mě včera zachránil. Pozdravuji svou samozřejmě krásnou manželku a své děti.
0: Děkuji za našeho andílka, za Kačenku, za chlapečky.
2: Kačenka má zlatýho anděla. No a máme zákaz volání do Sazomína. Máme si to všechno srovno v hlavě. Díky moc za všechno. Přeju ti hezký večer. Hlavně jsem rád, že jsi můj kamarád.
0: Pavlíčku, krásný víkend plný andělů, dobré nálady a také ochrany a lásky. Pěkný víkend, pěkný večer. Ahoj.
2: Čau, čau.
3: Zatancuj si so mnou. Dievča modroké, zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci, zatancuj si so mnou a dievča po ležiačky.

0: pro všechny naše skvělé anděle, které máme u Velkého Meziříčí a nebo v Brně, případně kdekoliv jinde, klidně i v Hodoníně. Hezký večer, to bylo od Pavla. Adam Jurica, 19.53, hrajem pořád podle vás.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: No a takhle před osmou zdravíme domov Kamélie, kde se taky ladí krokodýl a kde se krásně žije. Neb tam pracuje oslavenkyně Veronika, která 13. března pravidelně narozeniny slaví, letos jsou krásně, významně kulaté, její žeby 30, takže se to v sobotu 23. května krokodýláci slaví. Pro Veroniku Bojanovskou k 50. narozeninám, 50 let je krásný věk, když v očích máš laskavý vztek, ne na svět, ale na nespravedlnost, na smutek, co lidem bere radost. Ty umíš obejmout slovem i dlaní, být oporou v těžkém svítání, švagrová s velkým srdcem, to si ty, co rozdává úsměvy místo výčitek. Ať tě těch dalších 50 let Verunko přinese jen voňavý květ, ať zdraví slouží, láska ať hřeje a rodina je vždy to, co tě pobaví a rozesměje. Všechno nejlepší, Veroniko naše, děkujeme, že tě máme. S láskou do rádia písničku posíláme. Přejí Mirka, Zdeněk a Tomáš Svobodovi. A tady je jasná píseň, která ti poví, že je to tvoje rodina, že jsou to víc než kamarádi, že tě milují a že tě, Verunko, mají strašně rádi. Verunce Bojanovské ke kulatinám, co se slaví 23. Kapela Olympik, všechno nejlepší.

0: Jo, tak pomaličku končí písničky na přání Rádia Krokodýl. Právě teďka ke krásným 50. které oficiálně slavila je 13. března, protože 13. 3. vždycky slaví, ale až 23. května přeji všichni štěstí, zdraví, hlavně však Mirečka, Zdeněček a Tomášek Svobodovi. Všechno nejlepší Veronice Bojanovské z Rádia Krokodýl.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: No a jasná zpráva samozřejmě aj do Líšně, protože tam nás poslouchají od Bajkerosa rodiče Miluška s Mírou a taky mají rádi tyhle ty klasiky Olympiky, takže Mili, Miro, krásný večer. Michael Bajkeros typuje, že zítra hrajeme se Slovenskem, že to vyhrajeme 4-2. Bajkeros, seš fakt hodně odvážnej. Moc bych ti to přál, já si myslím, že takhle to kurňa nedopadne. Ale uvidíme. Každopádně poslouchá nás i velký DJ Jara Jíša. Posílá mě tady obrázky, jak normálně háže na grill nějaký dobroty, prej. Zdar jak svině, teď jsem to dal na grill, jenom buček, vinné klobásky, už se to potí. Ale kdybyste viděli, jak to kurde dobře vypadá. Takže pro Jaroslava, Jíšu, kamoša, DJa, superborca ze štatlu, taky zdravíca jak svíňa. No a myslím, že to jdeme pomaličku uzavřít, protože krokodýláci je nejvyšší čas. Kurde. Máme tady našeho rytíře ze Stolové hory. Halo, dobrý večer.
2: Skoro po víkendový podvečer ze Šepkovic, Peťane.
0: Říkal jsi skoro po víkendový, ježišmarie, teď teprve jsme předvíkendový, ne?
2: No, takže právě to tam, já jsem teďka měl kyse banán, víš?
0: Ježiš, tak banány, ale banán je v pořádku, takže hezký předvíkendový večer do Šepkovic s banánem, Zdéňo. Kolik jsi dneska šlápnul na kole, řekni?
2: Nic. 10? Já jsem na 4 kolech do Třebíče a zpátky.
0: Já myslím, že dáš
2: jsem měl nervy.
0: Aspoň desítku. No, soutěžil, co na něho říkáš na ten čas?
2: A Jirka mě porazil o 3 minuty a 18 sekund. No, ale já mám ten handicap, víš, takže to omlouvám.
0: Já jsem mu taky jako typoval, že bude tak někde 35, 37 a on se vycajchnoval. On do toho šlápnul, čověč. On
2: já
0: do toho
2: jsem šlápnul. Dal 29. 21.
0: Chválíme Jiříčka, gratulujeme do Pozořic, doufám, že Janíčka bude mít radost, hlavně její synátor. Pozdravíme Janíčku do Kohoutek, do Kašara, do salonu, do Klentnice, ať se má krásně velice, hlavně si rychle zdraví to kolínko, zoperovaný. No a koho ještě pozdravíme, Zdeněčku, co?
2: No hele, s písničkou pozdravíme moji Moniku ke Karolštejnu a do Mexika dodatečně ke včerejšímu svátku.
0: Hola Mexico, všecko nejlepší, Moniko. Ano.
2: Přidáme Věrku, Karolínku a ještě teda jednou Janičku Vodvárkovou, se kterou mám hodně společného, protože já bydlel nahoře na Stolové hoře a Janička relaxuje pod Stolovou horou.
0: Ano, takže ty jsi rytíř ze Stolové hory, ona je princezna pod Stolovou horou.
2: Mhm. Oba to tam máme rádi, takže Janičko dáme kávičku a vínečko, teda i s Pětěm pochopitelně, že jo?
0: Určitě, pozveme i ségru, jo, ze švagrem, to bude dobrý, to bude fakt dobrý.
2: Všem pěkný víkend a Tigrovcům z Kulova Utěchova zvlášť, no a ještě přidáme Pavlíka Janštu Mezříče. Hezký víkend přeje Zdenek.
0: Děkujeme, krásný víkend. Zdraví i Kulov, Utěchov, Páčko a Dankeschön. Danke sehr, měj se. Čau, ahoj.
2: Zdar jak svině a krokodýláci.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
1: Léto na hotelu Rakovec začíná 29. května. Celý víkend sleva na vše 20% a koupání zdarma. Navíc skákací hrad, dětské hřiště, grilování a pivo kýlu v ceně. Od 18 hodin Oldies Party u bazénu. Nastartujte si léto na Rakovci. Více info na hotelrakovec.cz.
2: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
3: Brněnská zoo poprvé v historii úspěšně odchovala mláďata korsaků. Samice přivedla na svět 8 štěňat. Návštěvníci je najdou naproti výběhu rysů kanadských. Zítra se koná dobročinný běh pro paměť národa, který podpoří organizaci Post Bellum. Dějištěm závodů bude park Anthropos, kde můžete vyrazit nejen na hlavní 10,5 kilometrů dlouhou trasu, ale také na kratší okruhy. Silničáři upravili nevyhovující parkoviště u hotelu Velká Klajdovka v Líšni. Příchozí se teď mohou od nedaleké zastávky autobusu nebo z výletu z blízkého lesa bezpečně dostat až k přechodu pro chodce. Auta mají povoleno podélné stání.
2: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl.
1: Je dobré si pomáhat.

0: Regiojet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu s hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s Krokodýlem.
1: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
2: Je dobré mít přítele na celý život. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Tři dny chutí, hudby a zážitků. Slavnosti křestu a vína v Ivančicích už 22. až 24. května. Queenie, Martina Pártlová, Slza, Fíha Tralala, kuchařské show a spousta dobrého jídla a vína. Slavnosti křestu a vína CZ.
1: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
2: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
3: No vám i tobě. A taky tobě.
4: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Krásnou páteční noc ve vysílání Krokodýla, s vámi Jarek, rozjíždíme páteční krokodýlí pelíšek plný skvělých hitů a já věřím, že si ho užijeme, jak se patří. Pěkný poslech.

Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
1: Unihobby.
0: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
2: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře Stares Sport.
3: Rádio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
4: Zbrojováci, je tady poslední zápas sezóny. Letošní ročník uzavřeme v sobotu 23. května od 14 hodin zápasem proti Českým Budějovicím. Přijďte do Šipex Arény pomoct hráčům zakončit sezónu vítězně a společně oslavit postup mezi elitu. Fanzóna, předávací ceremoniál i oslavy postupu s překvapením. Sobota na Srbské bude nabitá, tak si ji nenechte ujít. Vstupenky zakoupíte přes aplikaci Zbroják ID.
3: Fandíme s vámi.
5: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

nechal prvý, nebo amatér. Kopce byly, jsou a budou vždycky fér. Jestli chceš zážitek, co nemá zápory, pak

Dobré mít parťáka při práci. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Stále držíte vlnu krokodýla, což je dobře. Jarek vás zdraví, pohodu přeji, dobrou náladu a hlavně dobrou chuť i na zdraví. Zdravíme do všech barů, hospodek a restaurací, kde ladíte krokodýla, i třeba tady v centru města Brna na 103 FM.

0: Miluju na ty dny, v nich si byla ty, těžko se ledáme, drahokami.
1: Děkujeme vám.
2: Děkujeme vám.
3: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Další věty jsou připravené, vy jste stále na vlně krokodýla. Dnes máme Mezinárodní den biologické rozmanitosti. Jenom abyste viděli, čím zajímavý třeba právě ten dnešní 22. květen byl a je. Teď přání krásné páteční noci a užívejte hit za hitem.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Na vlně Krokodýla si užíváte ten největší hudební výběr, krásnou páteční noc, tak mnozí z vás slavíte, oslavujete spousty zdraví, štěstí, pohody, přejeme všem oslavenkyním a oslavencům a z Krokodýla teď pro vás, pro všechny, další hit.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Půlnoc se nám blíží stále v pátečním krokodýlím plíšku a v tom 22. květnovém vás stále zdraví Jarek Hemala. Pěknou pohodovou noc vám přeji, před námi skvělé hity, pokud před vámi je víkend volný, je to paráda, pokud ještě stále v práci a ještě vás nějaké pracovní povinnosti čekají, tak ať to zvládáte a hlavně, ať si vychutnáváte ten největší hudební výběr tady na Krokodýlu.

Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále

0: Děkujeme vám, děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

do řádků tvých řas. Ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: Družstevní bydlení pro mladé má trošku jiná pravidla a právě i na ně koukneme teď společně tady ve vysílání Krokodýla. Jaká, tak to prozradí Petra.
1: Brněnští zastupitelé upravili kritéria pro přihlašování jednotlivců do družstevního bydlení pro mladé, které vznikne na Kamenném vrchu v Novém Lískovci. Díky úpravě se budou moci hlásit obyty libovolné dispozice do rozlohy 61 metrů čtverečních. Dosud o ně žádat nemohli a pro manžele nebo samoživitele nebyly atraktivní.
0: Tolik tedy nová pravidla, která jsou, teď jsou další hity. Jarek Hemala přeje krásný poslech.

0: Na vlně Krokodýla stále pro vás hit za hitem. Krásný poslech vám přejeme. No a vyrážíme opět mezi naše nejmenší posluchače. Kdo je to kamarád? Ptali jsme se našich dětí. Tak co, schválně ví?
1: Kamarádi jsou, že když se někdo má rád, tak to jsou kamarádi.
2: Kamarád je třeba, že se někde potká a potom si řeknou, kde bydlí někdo a půjdu sobě na návštěvu.
3: Kamarádi jsou takový třeba, když se někdo najde v parku, třeba kluk a holka, tak si řeknou, že se v dospělých ožení.
0: Kdo je to kamarád? Na to jsme se ptali našich nejmenších posluchačů. Doufám, že budou mít spousty kamarádů, jak od školky až do dlouhých let, až do důchodu. A my vám všem, kamarádi a přátelé, posíláme další hit. Jarek Hemala s vámi. Hezký poslech.

neznám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a ví. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

se schulím, jak do peří. Mám lísky na snění, co vynesou mění, a dobře vím. Znám na poušti břehy, co vynesou.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Παρτιάκα ψητράτσι. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.